a já tě hladím, moje Peggy. Štěstím nedýchám, že víc nebudu sám, zkrátka, že tě mám, má malá Peggy. Vím, že mi rozumíš, to čtu si v

když mě poprvé táta ves na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, v půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle. Zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody. Jo? Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do tý, že se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů, to ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky, nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásit?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako Unibobuňka, a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí se tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? No takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví Pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci neboli voraři si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je vraceli do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižní Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, já se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly 4, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct, co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit, museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vorů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaný koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů, nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pokud se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo. Následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo. No.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazvala zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany té pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teď bych to mohl jako si splíct. Mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit. Při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako

0: Zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
0: Pouze dentální hygiena. Mm. Kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
2: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
2: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
2: No, necelý. Teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub. Opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
2: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Švída, protože dřív jsme se báli.
2: No, tak bála, no. Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
2: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
2: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový oříšek. Dobrý hovězí steak.
2: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte, jak malýmu dítěti. No. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
0: Já moc děkuju, tak mě si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
2: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste
2: děkuju,
1: přišli.
2: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
0: Moc děkuju.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci silnice jsou dnes ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. Z té výročí založení oslavili včelaři ve Slavičíně na Zlínsku. Fotbalisté Zlína v lize prohráli s pražskými Bohemians. Dnes bude jasno, z maximy až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín, u kterých vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Řidiči dnes ve Zlíně neprojedou Hradskou s ulicí a ulicí Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa povede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky budou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. Včelaři ze Slavičína na Zlínsku si v sobotu odpoledne připomněli 100 let od založení spolku. K tomuto výročí si pořídili nový prapor a otevřeli naučnou stezku. Během oslavy včelaři taky vybírali nejlepší med.
2: Potřebujeme, abyste šli ohodnotit medy.
3: Na soutěž o nejlepší slavičínský med dohlížel včelař František Tobola.
4: A iba já jediný z celé naše party vím, čím med, pod kterým číslem je.
5: A neprozradíte?
4: Neprozradím určitě, protože si to nepamatuji. Mám to napsané, je to v trezoru v kuchyni.
6: Všechny jsou výborné.
5: A jak jste hlasoval?
6: Zdál se mi nejlepší vlastně sedmička.
3: Prozradil jeden z návštěvníků pan Dušan. Předseda včelařského spolku Lubomír Machů pak odstartoval oslavy dobrou zprávou.
2: Kolik toho medu na tom našem spolku slavičínském zhruba bude, to odhaduju tak na těch 250 metrách.
3: Ze Slavičína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
7: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
1: Sport.
0: Zlínští fotbalisté v nové ligové sezóně ještě nebodovali. Ve třetím kole doma prohráli s Bohemians Praha 0-2. Utkání hodnotí obránce Miloš Kopečný.
8: Ten vstup do zápasu nám nevyšel, dostali jsme gól víceméně z ničeho a pak jsme tam měli hodně ztrát, byl takový nesourodý. Sice jsme drželi míč nějak, ale nějaký šance a něco takového tam nebylo, no. Takže zklamání.
0: Zlín je v tabulce poslední.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 8 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou průsvětnou oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Vsetínsku kolem 27 a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pěkné nedělní ráno přejeme, pokud snídáte, tak přejeme dobrou chuť. Pokud se chystáte snídat, tak možná jste při poslechu naší zpravodajské relace dostali chuť dát si něco s medem. I v tom případě samozřejmě budeme přát dobrou chuť. No a možná vás třeba naše ranní vysílání inspiruje k tomu, abyste vyrazili někam za kulturou. Jen tak namátkou právě dnes můžete třeba v našem regionu zažít historickou bitvu. A to v případě, že navštívíte Archeoskansen Modrá. Tam se můžete vrátit do doby Velké Moravy, zažít zmiňovanou historickou bitvu, dobový jarmark nebo také nahlédnout pod ruce šikovných řemeslníků. No, jak je libo, užijte si ten dnešní den podle svých představ. My jsme rádi, že ho startujete právě s naším vysíláním.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pojďme se podívat, které významné osobnosti se narodily či zemřely 9. srpna, což je dnešní datum. Patří mezi ně také Vladimír Vařecha, který se narodil v Mařadicích v roce 1917. Jedná se o překladatele z angličtiny a němčiny. V roce 1939 se potom v tento den narodila oblíbená populární zpěvačka Eva Pilarová. 9. srpna roku 1952 zemřel Hugo Vavrečka, novinář, diplomat, národohospodář od roku 1932, jeden z ředitelů Baťových závodů ve Zlíně. Pod pseudonymem Hugo Vavriz vydal satirickou prózu František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa a celou řadu povídek a fajetonů. Byl také dědečkem Václava a Ivana Havla. U Baťi měl na starosti národohospodářské, obchodní a diplomatické vztahy firmy Baťa s obchodními partnery v prvorepublikovém Československu i zahraničí. Pouhý měsíc po jeho nástupu ale Tomáš Baťa v červenci 1932 tragicky zahynul a majitelem továren se stal Jan Antonín Baťa. Vavrečka byl spolu s Dominikem Čiperou nejvýše postaveným zaměstnancem firmy. Prosazoval myšlenku nové autodráhy propojující celé Československo od Chebu přes Zlín na Podkarpatskou Rus a zabýval se také myšlenkou vzájemného propojení řek Dunaje, Odry a Labe. 9. srpna 1952 zemřel chirurg Bohuslav Albert, první ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně. V roce 1956 se potom narodil v Uherském Hradišti Zdeněk Hrubý, ekonom a horolezec, který zdolal 8 8000. A 9. srpna 1962 se v Přílepech u Holešova narodil Zdeněk Jurásek, ekonom, kulturní pracovník, hudebník, publicista, spisovatel. Působil ve filmovém studiu Gottwaldov, byl členem skupiny Flaret, je propagátorem americké Route 66, na jejímž chodníku slávy mu byla odhalená hvězda.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín se za chvíli můžete těšit na rubriku Co v učebnicích nebylo, která tentokrát zamíří do zvířecí říše. Martin Písařík už za chvíli přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu se pohybují mezi 8 až 15 stupni. 8 stupňů nejnižší naměřená hodnota je hlášena z Hošťálkové a z Velkých Karlovic. Nejvyšší teplota 15 stupňů je pro změnu hlášena z meteostanice Maruška, Hostýnské Vrchy. Maximální dnešní odpolední teploty se ve Zlínském kraji budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni. Mělo by být jasno, po případě se může vyskytovat pouze malá průsvitná oblačnost.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V hotelech a penzionech se ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 243 tisíc hostů. Bylo jich meziročně o 3,1% více ve srovnání s druhým kvartálem roku 2025. Přibylo domácích i zahraničních turistů. V okolí rybníků v Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku vykácí nepůvodní druhy dřevin. V historickém sadu odborníci také ošetří původní ovocné stromy a vysází nové. Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy totiž tvoří ideální prostředí pro chráněné druhy rostlin i živočichů. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu se koná dnes odpoledne na Národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd. Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné ale jen odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září. Je den židovských památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. A počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 8 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Vsetínsku kolem 27. A vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kolik trnek sklidí ovocnáři ve Zlínském kraji, tak i to se dnes po ránu dozvíte z našeho vysílání a to už za malou chvíli. Teď nám zaspívá Valdemar Matuška.

0: Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Letošní počasí jim totiž vůbec nepřeje. Na jaře přišel mráz, teď je trápí dlouhotrvající sucho. Zatím to vypadá, že sklidí čtvrtinu nebo dokonce pouze pětinu obvyklé úrody. Ztráty počítají například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
1: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
2: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
1: Ještě potom, co zůstane na zemi?
2: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
1: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptám majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
3: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
1: Jaké jsou hlavní příčiny té slabé úrody?
3: Letošní úrodu ovlivnili hlavně jarní mrazy a potom je tu problémy se suchem, které nás ovlivňuje už v podstatě od března je tady sucho. A do dnešního dne od nového roku spadlo tak 250 mm srážek a normál je kolem 700. Nějaká násada byla, jo, nějaké švestky jsme měli, ale bohužel to sucho tam zasáhlo a ty plody začaly se sychat vlastně suchem a začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina Uherskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
4: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech. Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Říká majitel sadů David Ryšavý.
4: My hospodaříme od roku 2009 a pravděpodobně to bude jeden z nejsuchších roků. No. Skorejší odrůdy, které máme, konkrétně odrůda Katinka, ty měly nasazené hodně plodů, takže tam ten propad byl spíš jakože vhodný, protože ty stromy by se zlámaly, kdyby všechny ty plody vlastně tam zůstaly, ale u tady těch pozdějších odrůd nám to propadává hodně a uvidíme, jestli tam vůbec něco zůstane.
1: V příštích týdnech by sadaři uvítali dešťové srážky. Naopak se obávají bouřek s kroupami, které by mohly poničit zbytek úrody švestek a také jablka. Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Michal Tučný dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 2,5 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Podle předpovědi meteorologů dnes v našem regionu deštníky rozhodně potřebovat nebudeme, má být totiž jasno, po případě se může vyskytovat pouze malá průsvitná oblačnost. Maximální teploty 31 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Já to jsem přesně věděla, tohleto. Přesně jsem to věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl jsi koupit dvě věci. Kde máš kamna?
1: Český rozhlas Zlín.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm ušetřil na veřejných zakázkách desítky milionů. Bojkovicemi dnes projde slavnostní průvod chytání kuruců. K nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Dnes bude jasno s maximy až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří snižovat náklady na investice a opravy. U 17 letošních veřejných zakázek město zatím eviduje úsporu přibližně 20 milionů korun proti původním projektovým odhadům. V letošním roce má Rožnov také vyšší příjmy ze sdílených daní. Peníze, které se podařilo ušetřit, zamíří podle mluvčí města Adély Kouselové zpět do dalšího rozvoje města.
2: Největší aktuální úsporu přinesla zakázka na připravovaný propojovací cyklochodník u elektroprojekty. Nejvýhodnější nabídka byla skoro o 8 milionů korun nižší než projekt. Odhad. Uspořit skoro 2,5 milionu korun se například povedlo také u již vybudované cyklostezky Pindula, která čeká na vydání kolaudace.
0: V Bojkovicích na Uhersko-Brodsku jsou dnes svatovavřinské hody. Součástí programu bude i takzvané chytání kuruců. Tradiční zvyk z 18. století v loňském roce obnovil folklorní soubor Světlovánek. Při slavnostním průvodu městem mládenci symbolicky pronásledují kurucké nájezdníky a zpěvem vybírají dary pro panu vezenou na ozdobeném voze. Pokračuje místostarostka Dagmar Peřešta z ODS.
3: Letošní průvod se rozšíří o dva kladrubské koně, které potáhnou vůz panou. Při vjezdu do Bojkovic vznikly nové informační cedule o tom, že zde probíhají hody a jsou vytvořeny v stejném duchu jako všechny propagační materiály k chytání kuruců.
0: Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online, anebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienti nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
4: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
1: Sport.
0: Motocyklista Filip Selač odstartuje do dnešní velké ceny Británie Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl na okruhu v Silvestnu další Španěl, lídr šampionátu Martín.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 8 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27 a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Karlovicích na Vsetínsku na hlavním tahu městem je hlášená dopravní nehoda. Ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mějte pohodu při poslechu i na cestách.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Asi jste si toho také všimli, napříč Českem vysychají potoky i řeky. I na to, jestli se v brzké době v našem Zlínském kraji dočkáme srážek, se v následující půlhodině budeme ptát odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď už zpívají Marta a Tena Elektriadu.

0: Dnes máme 9. srpna a právě v tento den roku 1891 vznikla na Pustevnách na Radhošti první ubytovna krčma. Měla 25 lůžek a vybudovala se za 8800 zlatých. No a připomeneme si ještě dvě události, které se v minulosti stály právě 9. srpna. V roce 1931 se datuje poslední rozsáhlý požár na hradě Buchlov. Oheň zničil všechny střechy a napáchal obrovské škody. Viníkem byl jeden z návštěvníků, který na vyhlídce věže odhodil nedopalek cigarety do trámu střešní konstrukce. Hasiči měli velké problémy s vodou. Z historických památek se podařilo zachránit jen ty, které se daly vynést z budov. Hasiči nakonec použili bahno z hradního jezírka, kterým plameny zastavili a zabránili dalším škodám. V roce 2010 se národní památka ze 13. století konečně dočkala rozvodů vody, které v případě požáru hasičům výrazně usnadní boj s plameny. A v roce 1945 byla svržena atomová bomba na japonské město Nagasaki. Zahynulo asi 80 000 lidí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a

0: Nevím, co jste si na dnešní den naplánovali, možná, že se chystáte pustit do něčeho nového, například v Mysticích na Uhersko-Hradišťsku, tak tam se pustili do záchrany chráněných druhů. Aby jim vytvořili vhodné podmínky pro život, vykácí v lokalitě u tamních rybníků nepůvodní a náletové dřeviny, vysadí původní druhy stromů a obnoví pastviny. Revitalizace za více než 20 milionů korun už začala.
1: Jako první v Mistřicích udělali v lese nad tamní přehradou naučnou stezku, kam jsme se vydali s nezávislým starostou obce Vlastimilem Jánošem.
2: Tady je 5 zastaví.
1: My jsme teďka na tom jednom z těch zastavení. Ano. Je tady vlastně altánek, teď ho využijeme, svítí sluníčko, jak se schováme aspoň do stínu. Vidíme tady i dřevěné herní prvky pro děti.
2: A potom tam dál máme i prvky na posilování, jsou tam vlastně hrazdy a pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu.
1: Takže výhled vlastně na přehradu, na rybníky.
2: Krásný rozhled vlastně až na tu Javořinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
1: Ale ta naučná stezka je vlastně taková jenom první část toho. Jak by se ta krajina měla upravit?
2: Tyto stromy, co teď vidíte, to jsou agáty, nepůvodní invazivní dřeviny, které tady nepatří, takže to bylo nainjektováno Roundupem a jde teď vidět, že to je vlastně všechno suché. Takže to všechno půjde dolů, ještě ty náletové keře a tak dále. A vlastně obnoví se pastviny a vlastně udělá se i nová výsadba jak nějakých těch původních stromů a je tam část sadu, kde byly staré hrušky, jabloně, takže ty, co tam jsou, ty se ošetří a ještě se tam vlastně potom budou dovysazovat nějaké původní odrůdy. Střešně, jabloně, hrušně a samozřejmě švestky.
1: Obnova 17-hektarového území začne v září. Opatření vítá předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slovácká krajina Jakub Šafář.
3: Ta krajina u Mistřic byla opravdu dřív velmi pestrá takovým tím tradičním hospodářským udržováním a nejlepší je vždycky se inspirovat v minulosti, takže je to pro nás jakýsi takový recept, co by mohlo fungovat i v dnešní době. Takže rozvolněná krajina, mozaika s různými skupinami keřů, kousek sečený, kousek zarostlý, tak ta by mohla být úplně ideální.
1: Aby tam každý prostě z těch živočichů našel to svoje, dá
3: přesně
1: se
3: tak, ta pestrost je tam velmi žádoucí.
1: Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy podle Jakuba Šafáře vytvoří ideální prostředí pro chráněné druhy.
3: Těch vzácných druhů je tam samozřejmě celá řada. Můžu teď tak z patra zmínit třeba krásnou žabičku pestrou, kuňku žlutobřichou, ale takový ten nejzajímavější druh je tam bourovec trnkový, což je noční motýl, který je přímo ohrožený vymřením, protože on je vzácný opravdu na území celé Evropy.
1: V budoucnu by v lokalitě, která sahá až k rekreačnímu areálu Amfík Bukovina v Popovicích, chtěla obec ještě vybudovat například dětské tábořiště. Z Mistřic Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Bavilo by vás, kdyby k vám na návštěvu přišla herečka Simona Stašová? Umím to zařídit. Stačí, když si nás naladíte v neděli od 11. a můžete si užít hodinku plnou vyprávění a veselých historek, kterou jsme natočili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na Pohovce Jošky Kubáníka. Na paní Simonu, na vás i na další hosty se i tentokrát těší Joška Kubáník.
5: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se dnes po ránu samozřejmě také podrobně dozvíte o tom, jaké nás čeká v našem regionu počasí. Právě teď nám to řekne pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vykláněl jsem se před chvílí z okna našeho vysílacího studia a nezahlédl jsem na obloze žádný mráček. Vyskytuje se nějaká oblačnost ve zbytku Zlínského kraje teď aktuálně?
1: Nevyskytuje se ani široko daleko, takže máme jasnou oblohu. Teploty díky tomu, že také vítr pofukuje velice slabý nebo je bezvětří, tak jsou opět nízké, zejména v údolích. Velké Karlovice například měly minimum 7,6 stupně, zatímco na některých kopcích máme až ke 14 stupňů to minimální hodnotu. Nejčastěji se v těch městech vyskytuje hodnota kolem 10 stupňů. Toto rozmezí se bude samozřejmě částečně zmenšovat, jak budou odpoledne teploty růst. Na Vsetínsku sice může být o něco chladněji, v maximech kolem 27, ale jinak bude převažovat maximální teplota 28 až 31 stupeň a oblačnost bude až večer malá a navíc průsvitná, takže v průběhu dne bude jasno. Vítr ten bude postupně pofukovat mírný jihovýchodní až východní o rychlostech, ale jenom do 20 km za hodinu.
0: Vůbec jste v souvislosti s dnešním počasím nehovořil o srážkách, tak dočkáme se deště třeba zítra v pondělí?
1: Zítra už bude přecházet studená fronta, ale bude to až v pozdějších hodinách. Ta přinese i před sebou, i na té frontě přímo větší oblačnost, ale srážky nejsou vůbec jisté, protože ta fronta nebude až tak moc výrazná. Nicméně ta šance na přeháňky je tam právě v těch večerních a potom také prvních nočních hodinách. Přeháňky lokálně to mohou být i bouřky, i silné, zejména opět kvůli nárazovému větru. Do té doby bude ale oblačnost ráno částečně zvětšená, to polojasno, odpoledne naopak zase spíše skoro jasno a jak jsem zmiňoval, večer by se právě od západu mohly přesouvat lokální přeháňky. Do té doby ty teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů v té západní polovině kolem řeky Moravy, v nížinách lokálně až 35 stupňů, takže opět alespoň na ten jeden den takovéto tropické počasí. Samozřejmě s tím souvisí potom i zátěž, silná zátěž teplem, zejména v nižších polohách.
0: Říkal jste na jeden den tropické počasí, to znamená, že potom se ochladí?
1: Ano, ty teploty budou v úterý už potom mnohem nižší, 25 až 29 stupňů, s tím, že opět bude oblačnost malá, v tom studeném vzduchu se nebudou ani vytvářet srážky.
0: To říká pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď zaspívá Pavel Doveš.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Český rozhlas Zlín.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích meziročně přibylo vozů vybavených klimatizací. Dopravní společnost Zlín Otrokovice má aktuálně k dispozici 37 klimatizovaných a 19 neklimatizovaných trolejbusů, 33 klimatizovaných autobusů a 6 neklimatizovaných a dále 4 klimatizované elektrobusy. Zlínský kraj pokračuje v podpoře mladých lékařů díky projektu Praktikem na zkoušku. Prvních 10 studentů lékařských fakult už absolvovalo či v nejbližší době absolvuje letošní týdenní stáž v ordinacích praktických nebo dětských lékařů v regionu. Brněnský diecézní biskup Pavel Konzulbul dnes podsvětí kapli, novou kapli v prostorách dílny všech svatých v Brně Černovicích. Je zasvětěná Panně Marii, matce ústavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvky a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 8 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27. A vítr mírný, jihovýchodní až východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku je na silnici 487 hlášena havárie osobního auta. Ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Ze zpráv je to vše. V pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnes budou svůj svátek oslavovat například herec Roman Skamené nebo hokejista Roman Červenka. Slavit bude také náš oblíbený rozhlasový kolega Roman Werner. A to proto, že v kalendáři je právě jméno Roman. Pokud také některého Romana znáte, tak mu nezapomeňte popřát, tak jako všem Romanům právě teď přejeme my.

0: Pokud patříte mezi milovníky zvířat, tak možná máte psa nebo kočku, no a jestli patříte mezi milovníky ptactva, tak možná vlastníte papouška. V takovém případě vás určitě bude zajímat, že papoušek to není jen tak ledajaký obyčejný pták, ale je to v podstatě i váš parťák. Zaznělo to v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín, do které si moderátor Josef Koller pozval dlouholetého chovatele exotických ptáků Romana Kalužíka z Želechovic nad Dřevnicí. Tady je ukázka.
1: Když se řekne exotický pták do bytu, co si pod tím vlastně máme představit?
2: Exotický, tak to je pták, který vlastně nežije u nás, že je to domestikovaný pták, papoušek, kanár, zebřička, spousta jiných ptáků, takže obyčejně jsou to ptáci, kteří u nás nežijí.
1: No a čím jsou tedy ti papoušci nebo jiní exoti tak výjimeční? Proč si je vlastně lidi zamilovali?
2: Papoušek je dobrý společník, je výborný jako dekorace do bytu, může se naučit různé zvuky, je pestrobarevný a inteligentní poměrně.
1: No, vy říkáte, že papoušek je sice dekorace, ale zároveň i parťák, tak co je tím myšleno?
2: Pokud se mu člověk natolik věnuje, že je schopen se jako projevit i přátelsky, to znamená sedá na ruku, odpovídá určité zvuky, to znamená takzvaně mluví, laicky řečeno. Takže parťák, řekl bych, je přátelský.
1: Může nahradit třeba společnost jiného člověka? Může být takhle někdy?
2: U osamělých lidí možná může, no. A jsou lidé, kteří mají rádi zvířata vlastně, nebo tady ty opeřence, takže myslím si, že určitě to nahrazuje i vlastně nějakou bytost vedle.
1: No a proto se teď nabízí další otázka, jak dlouho vlastně mohou tak jednotlivé druhy žít? Protože lidé si třeba často neuvědomují, že je to závazek na mnoho let?
2: Tak jsou malí papoušci, střední a velcí. Obyčejně ti střední a velcí můžou žít 20 až ti velcí až 50 let, malí papoušci do 10 let vlastně. Je to závazek opravdu na dlouhou dobu a myslím si, že je potřeba vše zvážit, jestli je člověk schopen tak dlouho se věnovat dostatečně vlastně, aby ten jedinec byl spokojený, měl dostatek prostoru.
1: Rozumím, já teď vlastně vyjdu z té vaší odpovědi, takže pro koho je chov vhodný a kdo by si měl pořízení takového ptáka raději vlastně dobře rozmyslet?
2: Obyčejně je to na zvážení. Musí být dostatečně velký byt, aby umístil dostatečně velkou klet, aby tam ten ptáček měl velký prostor. Je to i hlučný jedinec, jo, nemusí to být prostě, to vše musí zvážit, jestli je schopen tady toto absolvovat a dát tady tomu jedinci ty schopnost
1: odpovídající fungovat. Podmínky.
2: Odpovídající, já rozumím. Podmínky.
1: A třeba ve vaší praxi stává se vám občas, že za vámi přijdou lidé, kteří vlastně tohle to správně neodhadnou a pak přijdou pro radu, co s tím, co máme dělat s ptákem, kam ho umístit, když mě tohle to nám nevyhovuje, to jsme to nedomysleli dokonce. Stává se to občas?
2: Stává se to, to je to samé, jak když někdo koupí pejska nebo kočičku jako nevhodný dárek a tak dál. Stává se to, ale tady u těch ptáčků je to možná trošku jinak. Tam obyčejně lidi zvažují, jestli je to vhodné, či není, a myslím si, že dá se říct, že to ukočírují. Samozřejmě někteří lidé podcení třeba, nevím, tu hlučnost toho ptáčka, nebo neuvědomí si, že potřebuje prostě i nějaký prolet a tak dál. Těžko potom radit, jak dál. No.
1: To je jasné. A tak jaké jsou třeba nejčastější omyly těch začátečníků? Řekl jste ten hluk, možná i vlastně nečistoty? Můžou lidi zaskočit?
2: Tak, ano. Ten ptáček způsobuje hodně. Vytahuje semínka ven, vypadávají, teď když pelíchá, je potřeba prostě stále vysavačem prostě jezdit po bytě a tak dál. Takže je to závazek.
1: No a dá se říct, že některý druh je třeba opravdu ideální jako první, takový ten startovací ptáček?
2: Takový startovací ptáček, obyčejně takový ten obyčejnější je třeba zebříčka, kanár, nebo když už z papoušku, tak třeba papoušek zpěvavý, který není tak hlučný, ale zase je nevýhoda, že tedy ho nenaučí člověk mluvit.
0: Celý záznam chovatelské poradny o exotickém ptactvu si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz v pondělním audioarchivu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Doufáme, že i vy se máte po ránu fajn, milí posluchači. Už máme 2,5 minuty po 6:45. Vstáváte s Českým rozhlasem Zlín.
2: Počasí.
1: Dnes by mělo být ve Zlínském kraji jasno, maximální teploty budou stoupat na 27 až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Tak z písně od Dalibora Jandy si dnes po ránu rozhodně příklad neberte, pokud se nacházíte za volantem, jezděte podle předpisů a také poslouchejte naši zelenou vlnu, nabízíme ji i dnes po ránu vždy každou půl hodinu. No a teď už v našem vysílání přichází Zdeněk Urbanovský s dalším tipem na výlet. Dnes se s ním a také s Pavlem Vackem vydáme konkrétně na kole ze Slavičína do Zlína. Pojďme si tedy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín poslechnout podrobnosti k trase.
1: Až do konce prázdnin, to je do 31. srpna, jezdí denně cyklobus Bevlava z Holešova přes Zlín, Slavičín, Valašské Klobouky, Vsetín až do Bystřičky. A o víkendech pak až do 28. září. Toho musíme využít i v našich tipech na výlet, jak mi řekl Zdeněk Urbanovský, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Pavle, a zdravím všechny posluchače.
1: Dnes tedy šlápneme do pedálu. Jakou trasu doporučíš?

0: Odtud přejeďte přes západní okraj města do Lukšína kolem městského infocentra a přes náměstí po označené cyklotrase číslo 46, ale v Lukšíně potom zvolte směr Luhačovice po cyklotrase číslo 52-28 a po ní potom paralelně se žlutou turistickou značkou směřujte k zajímavému pivečkovou lesoparku. S dětmi si tam můžete odpočinout a podívat se na různé zajímavé věci, ale dále potom pokračujte do Nevčové, budete projíždět místní křížovou cestou a za Nevčovou potom budete klesat k Luhačovické přehradě a odtud údolím říčky Šťávnice sjedete do Luhačovic. A odpočinek i odsvěžení se nabízejí jak u přehrady, tak přímo v lázeňském městě. Luhačovice, ty projeďte po proudu říčky Šťávnice až k nádraží a na konci nádražní ulice za železničním přejezdem potom pokračujte po cyklotrase číslo 50-54 směr Zlín. Tam je trošku potřeba hledat tu odbočku, ale najdete ji. Vystoupáte na Luhačovice, pak si jedete do Lutkovic a odtud budete šlapat do pedálu do Provodova. A poté z Provodova na Klenčov. Je to trošku do kopce, ale to zvládnete. Z Klenčova potom klesající silničkou jedete na Pindulu, což je jižní okraj Zlína. A z té Pinduly já doporučuji zvolit cestu do Želechovic nad Dřevnicí po cyklotrase 50-68. Na křižovatce se silnici 1-49 přímo v Želechovicích projedete pod železničním mostem do Luškovic a po proudu řeky Dřevnice potom po cyklotrase číslo 471 směřujete do centra Zlína. Trasa je sice členitá, jak již bylo řečeno, je dlouhá 44 kilometry, ale není to nějak extrémní. Stoupání se střídají s pohodovými úseky a jsou zde místa s možností odpočinku a občerstvení, takže si myslím, že je to docela dobrý tip na celodenní výlet.
1: Využijte pravidelné odjezdy cyklobusu, svezte se do Slavičína a odsud nám pak krásnou trasu až do Zlína načrtl Zdeněk Urbanovský. Děkujeme za tip, Zdeňku, a cyklistům přejeme pohodovou cestu a přívětivé počasí.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Okolí rybníků v Mistřicích na Uherskohradišťsku vykácí nepůvodní druhy dřevin. Revitalizace lokality bude stát 20 milionů korun. Ve Zlínském kraji přibylo návštěvníků ze zahraničí. Zlínští fotbalisté v lize nestačili na Bohemians Praha 1905. Dnes bude jasno, z maximy až 31 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Mistřicích na Uherskohradišťsku zrevitalizují 17-hektarové území v okolí tamních rybníků. Cílem projektu za 20 milionů korun je uvést krajinu do původní podoby. Veškeré náklady pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Lesníci vykácí nepůvodní druhy stromů, jako například akáty, a odstraní další náletové dřeviny. Pokračuje nezávislý starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.
3: Obnoví se pastviny a vlastně udělá se i nová výsadba jak nějakých těch původních stromů. A je tam část sadu, kde byly staré hrušky, jabloně, takže ty, co tam jsou, ty se ošetří. A ještě se tam vlastně potom budou dovysazovat nějaké původní odrůdy. Střešně, jabloně, rušně a samozřejmě švestky.
2: Revitalizace krajiny pomůže vytvořit vhodné podmínky pro kriticky ohroženého nočního motýla bourovce trnkového i další chráněné druhy. V hotelech a penzionech se ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 243 tisíc hostů. Bylo jich meziročně o 3,1%. Více ve srovnání s druhým kvartálem roku 2025 přibylo domácích i zahraničních turistů. Celkový počet přenocování vzrostl o 2%. Nejvíc zahraničních hostů přijelo ze Zlínského kraje ze Slovenska. Následovali turisté z Polska a návštěvníci z Německa. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstávat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO, ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufenk z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů.
1: Sport.
2: Fotbalisté Zlína ani ve druhém domácím ligovém utkání této sezóny neskórovali. Ve třetím kole prohráli s pražskými Bohemians 0-2. Trenér Bronislav Červenka byl z výkonu svých svěřenců hodně zklamaný.
5: Nebyl tam prakticky jediný hráč, který by vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, co se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky po každém, my vlastně nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný a zasloužené vítězství Bohemky.
2: Zlín je v tabulce bez bodu na posledním místě.
1: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 8 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno. Večer jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na Vsetínsku kolem 27 stupňů. Vítr mírný, jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku je na silnici 487 hlášena havárie osobního auta. Jeďte zde opatrně. A ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. No a ode mě ze zprávy je to vše. Následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že ve Zlínském kraji přibylo návštěvníků ze zahraničí, no upřímně řečeno, není se co divit, vždyť v našem regionu je spousta krásných a zajímavých míst, která rozhodně stojí za to navštívit. Podle dat portálu turdata.cz je Zlínský kraj pátým nejnavštěvovanějším krajem mezi všemi kraji České republiky. Jednou z největších předností našeho regionu je rozmanitost turistické nabídky. My pro vás máme dnes po ránu rozmanitou hudební nabídku. V následujících minutách vás budou bavit například Hana Zagorová, Jakub Smolík, Beatles nebo právě teď Reddy Kirken.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Reportéři Českého rozhlasu Zlín se tento týden věnovali dopadům extrémních veder na běžný život. Vydali se proto třeba do Bystřice pod Hostýnem, kde byly nejteplejší noci, nebo k řece Dřevnici ve Zlíně, kde v důsledku výkyvů v počasí uhynulo na 500 ryb.
1: Zpravodajský souhrn tentokrát začneme v Bystřici pod Hostýnem. Ta patřila k městům, která se s extrémními horky posledních týdnů potýkala nejvíce. I v noci tam totiž teplota zůstala kolem 27 stupňů. Jak to místní zvládají, se ptala reportérka Blanka Kovandová.
2: Větrám jedině v noci, tak od půlnoci do páté. Pravda, Bystřice teď byla v televizi, v rozhlase všude, že byla nejteplejší noc.
3: Popisuje mi paní Milada Vítová, kterou horko uvěznilo zastaženými žaluziemi v bytě.
2: Tady v pokoji mám větřák, v kuchyni taky. Včera ani dnes jsem nebyla nikde venku, protože to už je v 7 hodin, prostě je pořádně 30 stupňů skoro, že přes tu noc.
1: Úhynem stovek ryb se zabývali v uplynulém týdnu zlínští rybáři. Stalo se tak po silných bouřkách z konce minulého týdne. Přes 1,5 km dlouhý úsek řeky Dřevnice je proto nyní takřka bez ryb. Důvody popisuje předseda zlínského rybářského spolku Marcel Kresta.
4: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Problémem je zlínská stoková síť. Pomohla by samostatná kanalizace pro dešťovou vodu. Změna se ale nechystá. Byla by totiž stavebně i finančně extrémně náročná. O změnu se naopak pokouší sociální služby města Kroměříže. Chybí jim zdravotní sestry, a tak se je snaží nalákat na náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Kvalifikovaný zdravotnický personál chybí podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové ve všech 5 domovech pro seniory v městské správě.
5: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
1: Na pustevnách v Beskydech začalo fungovat nouzové nocoviště pro turisty. Vleze se na něj asi 10 stanů. Turisté tam můžou přespat od 6 hodin večer do 8 ráno. Přes výjimku jde o lokalitu v HKO Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, vysvětluje manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
6: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: A ve Zlíně začala v pátek demolice ohořelé budovy číslo 34. Tématu se budeme věnovat také v příštím týdnu. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Co tě znám?

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás právě bavila Hana Zagorová.
1: Počasí.
0: No a snad vás bude také bavit dnešní počasí. Aktuálně jdou teploty už směrem vzhůru, teď se pohybují mezi 10 až 17 stupni. Připomínám, že se bavíme samozřejmě o rozmezí teplot v našem Zlínském kraji, kterému se věnujeme podrobně. Ty údaje, které vám servírujeme, jsou aktuální, dorazily před chvílí z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejnižší hodnota 10 stupňů Celsia je aktuálně hlášena z Hošťálkové, ze Štítné nad Vláří, ze Vsetína, z Valašské Senice i z Velkých Karlovic. Nejvyšší teplota teď panuje na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy a je to 17 stupňů Celsia. Teploty odpoledne budou v našem regionu výrazně vyšší, budou se pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia a obloha bude v průběhu dnešního dne jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín dospíval Jakub Smolík. Máme přesně 10 minut před 7:30. No a teď společně míříme na Národopisný festival Kyjovského Dolňácka v Miloticích. Tam právě dnes slavnostně převezmou titul Noví mistři tradiční rukodělné výroby. Letos opět zástupci Jihomoravského kraje vybrali 3 nadšence, kteří se věnují lidovým řemeslům. Jedním z nich je Irena Rajsiglová. Ve své dílně se specializuje na šití tradičních krojových kožichů. Kromě toho se jí pod ruce dostanou i pánské kalhoty z jelenice nebo vesty.
1: Jak se třeba nařežou ty lemy, ty pásy, tak ty se zešívají k sobě. Tady na téhle mašině.
2: Irena Rajsiglová mě vzala do své dílny ve Veselí nad Moravou.
1: Není jak normální plochá mašina, ale vlastně má 2 kolečka a mezi tím vodorovně běhá jehla. Musí se vlas zastrčit. Tak, tohle se pak rozjede. Zešívá se řemen, což je spodek té kůže. Vlastně z kožešiny ten šev není vidět.
2: Irena Rajsiglová říká, že i když je kožešina přírodní materiál, v létě bývá práce na výrobcích úmorná.
1: Ono se říká, kožešina v létě chladí, v zimě hřeje. Nemám to zkušený, v létě nikdo v kožichu nechodí.
3: Přesto při té výrobě to se asi člověk zapotí.
1: To se zapotí. Když se to šije, tak část kožichu mám na stole a část kožichu musím mít samozřejmě na klíně, abych si to vlastně pohodlně chytla. Nemůžu to mít na plocho, musím to mít přes ruku. Jednou rukou to vlastně zvedám a druhou rukou vlastně píchám, jako, ale musím to mít na klíně, nemůžu to mít na stole.
2: Podle ní má každý region svůj typický střih a ozdoby. Svoje výrobky si ale pozná vždy.
1: Některý ten kraj byl třeba tady Strážnicko a tak, ho mají takový jednoduchý ten pánský, jo? Ale některý mají fakt jako složitý nebo víc zdobený, tak jak i ty kroje byly, jo? Že když byl někdo bohatší, tak to měl víc vyšitý a když ne, tak to měl jednoduše jenom udělaný. Třeba je tady ten kyjovský, to je dámský, se zapíná tady do toho zadu. Tohle je tak na těch sukínkách.
2: Irena Rajsiglová se vyučila kožešnicí. První krojové kožichy začala vyrábět v roce 2006.
1: Ten zákazník má představu, jak ten kožich má vypadat. My máme buď obrázek, nebo máme vlastně ten kožíšek a z toho se vychází. Za první mě ta práce fakt jako baví. Je to jiný, než když je nějaká sériová výroba.
2: Se smíchem dodává, že s řemeslem chce pokračovat, dokud jí to ruce dovolí.
1: Ta kůže není to látka. Na to je speciální jehla, která je tříhraná, aby to by nešlo šít normální jehlou, kulatou, protože to by tu kůži nepropichlo. Jo? A ty stehy jsou fakt jako milimetrové. Těch stehů je tam nepočítaně. Najdou se místa, že to nejde bez náprstku nebo tak.
2: Titulem mistra tradiční rukodělné výroby jsou letos ocenění i košíkář František Kresl a Věra Častová za výrobu a obnovu obřadních pokrývek hlavy na Horňácku. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

se splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Řidiči dnes ve Zlíně neprojedou Hradskou ulicí a ulicí Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa povede po Březnické ulici. V radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří snižovat náklady na investice a opravy. U 17 letošních veřejných zakázek město zatím eviduje úsporu přibližně 20 milionů korun proti původním projektovým odhadům. V letošním roce má Rožnov také vyšší příjmy ze sdílených daní. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu se koná dnes odpoledne na Národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd. Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské. Nemocnice dosud byly možné, ale jen odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazby objednat. Odběry budou 30. září. Před 81 lety shodili Američané atomovou bombu na japonské město Nagasaki. Pořadí druhá a zatím poslední jaderná bomba použitá ve válce zabila až 80 tisíc lidí. Předtím Američané bombardovali také Hirošimu. Údery na města uspíšily japonskou kapitulaci a konec druhé světové války v Tichomoří. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 až 10 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27. Vítr mírný, jihovýchodní až východní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku je na silnici 487 hlášena havárie osobního auta. Mějte šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zklamání, tristní, hrozný, tak charakterizoval trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka výkon svých svěřenců v ligovém utkání proti pražským Bohemians. Vy o tom podrobně uslyšíte v následující půlhodině našeho vysílání. Teď už další píseň s názvem Kvítek Mandragory. Dobré nedělní ráno přejeme.

O hudbu z našeho regionu se postaral Vlasta Redl. V našem regionu občas rozhodně stojí za to vyrazit na nějakou akci. My jsme třeba v pátek byli ve Valašských Kloboukách na koncertě Davida Kloera a musím říct, stálo to za to. Pokud chcete také někam vyrazit, tak právě v tuto chvíli v našem vysílání můžete vybírat z naší dnešní nabídky. Svatovavřinecké hody vyvrcholí v Bojkovicích na Uherskohradišťku. Vydat se můžete už v 9.30 na hodovou mši do kostela svatého Vavřince. Dále se můžete těšit na obnovení tradice z 18. století, takzvané chytání kuruců, průvod v ulicích města i vystoupení na Talichově náměstí. Dechová hudba Komňané tam zahraje od 16. hodiny. Rok co rok se archeoskanzen Modrá na Uherskohradišťku mění v bitevní pole, kde se rozhoří raně středověká bitva o Velygrad. 21. ročník lítých bojů a festivalu spojeného s historií doby Velké Moravy se odehrává o tomto víkendu. A to znamená, že i na dnešek je připraven bohatý program. Nebudou chybět bojové ukázky, lukostřelba, vystoupení na koních nebo soutěže pro děti i dospělé. Akce se dnes koná v čase 10 až 15.30. Olešovská letní škola barokní hudby jde do finále. Závěrečný koncert se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Zlíně Štípě. Začátek je v 15 hodin. Řemeslné léto ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti nabízí ty nejlepší rukodělné tvůrce a řemeslníky ve svém oboru. Do skanzenu Rochus se vydejte dnes v čase 10 až 18 hodin. Živý Zlín připravil na dnešek další hudební večer u zámku ve Zlíně. Dnes se představí otrokovická rocková hudební skupina Gaia s vlastní tvorbou. Začátek koncertu je u zlínského zámku v 17 hodin. Více na Zlín.

0: Máme minutu po 7:45, vaším společníkem je v neděli po ránu vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Čeká nás klasický letní den, obloha bude v průběhu dnešního dne ve Zlínském kraji jasná a maximální teploty budou stoupat až na 31 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pokud jste si včera v našem krajském městě vyrazili na fotbal, tak jste to viděli sami na vlastní oči. Fotbalisté z Lína se v úvodu ligové sezony trápí. Po třetí v řadě nebodovali a v tabulce jsou na posledním místě. Ve třetím kole Ševci prohráli na svém hřišti s pražskými Bohemians 0-2.
1: Pro mě to zklamání, hrozné zklamání.
2: Říkal po utkání sklesle trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka. Jeho svěřenci v tomto ligovém ročníku ještě nebodovali, navíc na domácím hřišti podruhé neskórovali. V duelu proti pražským Bohemians vyslali na branku 16 střel, ani jedna z nich ale nemířila mezi tři tyče.
1: Nebyl tam prakticky jediný hráč, který by kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, co se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky. Po každé mi zastane vystřel na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný a zasloužené vítězství Bohemky.
2: Kouč Zlína po utkání těžko hledal slova. Výkon svého týmu hodnotil jako hrozný.
1: Nevím, pořád nedokážu rozklíčovat, proč to bylo hrozné, protože řeknu, sebevědomí na tréninku je v pohodě, přijde do zápasu a upadá to, ne, kluci si nevěří, nejsou sebevědomí a nevím proč je ta nervozita, nevím proč je ta nepřesnost v spoustě momentů.
2: Říká Bronislav Červenka a dodává.
1: Příště to musí být úplně diametrálně odlišný výkon, máme teďka před sebou, ano, tři těžké soupeře. Jak asi každý zápas bude těžký, nejenom teďka v Plzni, pak Liberec, Brovka, každý zápas bude těžký.
2: Podle obránce Miloše Kopečného povede v dalších zápasech k úspěchu jedině týmový výkon.
3: Odpíchnout se od týmovosti, od jednoty prostě, a aby jsme si pomohli navzájem.
2: Ze Zlínské Letné, Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po Jukovicemi dnes projede slavnostní průvod chytání kuruců. Z té výročí založení oslavili včelaři ve Slavičině na Zlínsku. Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní desítky židovských synagog a hřbitovů. Dnes bude jasno z maximy až 31 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Bojkovicích na Uhorsko-Brodsku jsou dnes svatba vřinecké hody. Součástí programu bude i takzvané chytání kuruců. Tradiční zvyk z 18. století v loňském roce obnovil folklorní soubor světlovánek. Při slavnostním průvodu městem mládenci symbolicky pronásledují kurucké nájezdníky a zpěvem vybírají dary pro panu vezenou na ozdobeném voze. Pokračuje místostarostka Dagmar Peřestá z ODS.
2: Letošní průvod se rozšíří o dva kladrubské koně, které potáhnou vůz panou. Při vjezdu do Bojkovic vznikly nové informační cedule o tom, že zde probíhají hody a jsou vytvořeny v stejném duchu jako všechny propagační materiály k chytání kuruců.
0: Včelaři ze Slavičína na Zlínsku si v sobotu odpoledne připomněli 100 let od založení spolku. K tomuto výročí si pořídili nový prapor a otevřeli naučnou stezku. Během oslavy včelaři taky vybírali nejlepší med.
3: Potřebujeme, abyste šli ohodnotit medy.
4: Na soutěž o nejlepší slavičínský med dohlížel včelař František Tobola.
5: A iba já jediný z celé naše party vím, čím med, pod kterým číslem je.
6: A neprozradíte?
5: Neprozradím určitě, protože si to nepamatuji. Mám to napsané a je to v trezoru v kuchyni.
7: Všechny jsou výborné.
6: A jak jste hlasoval?
7: Zdál se mi nejlepší vlastně sedmička.
4: Prozradil jeden z návštěvníků pan Dušan. Předseda včelařského spolku Lubomír Machů pak odstartoval oslavy dobrou zprávou.
3: Kolik toho medu na tom našem spolku slavičínském zhruba bude, to odhaduju tak na těch 250 metrách.
4: Ze Slavičína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Na dnešek připadá Světový den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, ale také, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem dne židovských památek, popsal koordinátor Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
8: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému. Takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin.
1: Sport.
0: Motocyklista Filip Salač odstartuje do dnešní Velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl na okruhu v Silvertonu další Španěl, lídr šampionátu Martin.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 až 10 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27. A vítr mírný, jeho východní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Lhotě u Vsetína je hlášen pohyb zvířat na vozovce a ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Máme 9. srpna, to znamená, že většina z vás už asi letos na dovolené byla, možná se ještě chystáte, třeba také do zahraničí. Když jsem byl letos v zahraničí, tak jsem si všiml jedné věci, že Češi, kteří neumí řeči, neumí se domluvit, neumí anglicky, tak slabikují česká slovíčka, prostě mluví pomalu v domění, že jim ti cizinci budou rozumět. Je to přesně jako v tom vtipu, v tom starém vtipu, jak se chystá havíř z Karviné na rekreaci a ptá se známého, co má dělat, že neumí anglicky, jak se tam má domluvit. No a ten známý mu říká, no to stačí, když budeš mluvit hodně pomalu, oni ti budou rozumět. Tak havíř v Anglii vystoupí z letadla, říká si, že to hned vyzkouší, tak vedle něho chlapík, tak na něho začne mluvit a říká, já su havíř z Karviné a su tu na dovolené. Ska ma ste. No ten druhý chlapík na něho. Já su tež z Karviné. Su tu na dovolené. No a ten první, když to vidí, tak říká, no když jsme oba z Karviné, tak proč spolu mluvíme anglicky?
10: Český rozhlas Zlín.

0: Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí. Zní jedna klasická česká filmová hláška v Mistřicích na Uherskohradišťsku, tam se ale pustili do větší akce. Konkrétně se pustili do záchrany chráněných druhů. Aby jim vytvořili vhodné podmínky pro život, vykácí v lokalitě u tamních rybníků nepůvodní a náletové dřeviny, vysadí původní druhy stromů a obnoví pastviny. Revitalizace za více než 20 milionů korun už začala.
1: Jako první v Mistřicích udělali v lese nad tamní přehradou naučnou stezku, kam jsme se vydali s nezávislým starostou obce Vlastimilem Jánošem.
2: Tady je 5 zastavení.
1: My jsme teďka na tom jednom z těch zastavení. Ano. Je tady vlastně altánek, teď ho využijeme, svítí sluníčko, jak se schováme aspoň do stínu. Vidíme tady i dřevěné herní prvky pro děti.
2: A potom tam dál máme i prvky na posilování, jsou tam vlastně hrazdy a pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu.
1: Takže výhled vlastně na přehradu, na rybníky.
2: Krásný rozhled vlastně až na tu Javořinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
1: Ale ta naučná stezka je vlastně taková jenom první část toho. Jak by se ta krajina měla upravit?
2: Tyto stromy, co teď vidíte, to jsou agáty, nepůvodní invazivní dřeviny, které tady nepatří, takže to bylo nainjektováno Roundupem a jde teď vidět, že to je vlastně všechno suché. Takže to všechno půjde dolů, ještě ty náletové keře a tak dále. A vlastně obnoví se pastviny a vlastně udělá se i nová výsadba jak nějakých těch původních stromů a je tam část sadu, kde byly staré hrušky, jabloně, takže ty, co tam jsou, ty se ošetří a ještě se tam vlastně potom budou dovysazovat nějaké původní odrůdy. Střešně, jabloně, hrušně a samozřejmě švestky.
1: Obnova 17-hektarového území začne v září. Opatření vítá předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slovácká krajina Jakub Šafář.
3: Ta krajina u Mistřic byla opravdu dřív velmi pestrá takovým tím tradičním hospodářským udržováním a nejlepší je vždycky se inspirovat v minulosti, takže je to pro nás jakýsi takový recept, co by mohlo fungovat i v dnešní době. Takže rozvolněná krajina, mozaika s různými skupinami keřů, kousek sečený, kousek zarostlý, tak ta by mohla být úplně ideální.
1: Aby tam každý prostě z těch živočichů našel to svoje, dá
3: přesně
1: se říct.
3: Tak, ta pestrost je tam velmi žádoucí.
1: Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy podle Jakuba Šafáře vytvoří ideální prostředí pro chráněné druhy.
3: Těch vzácných druhů je tam samozřejmě celá řada. Můžu teď tak z patra zmínit třeba krásnou žabičku pestrou, kuňku žlutobřichou, ale takový ten nejzajímavější druh je tam bourovec trnkový, což je noční motýl, který je přímo ohrožený vymřením, protože on je vzácný opravdu na území celé Evropy.
1: V budoucnu by v lokalitě, která sahá až k rekreačnímu areálu Amfík Bukovina v Popovicích, chtěla obec ještě vybudovat například dětské tábořiště. Z Mistřic Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Karel Kahovec dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně ve 8:45.
1: Počasí.
0: A jaké bude ve Zlínském kraji dnes počasí, tak na to se v tuto chvíli ptám pana Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Bude převažovat maximální teplota 28 až 31 stupeň a oblačnost bude až večer malá a navíc průsvitná, takže v průběhu dne bude jasno. Vítr ten bude postupně pofukovat mírný jihovýchodní až východní o rychlostech, ale jenom do 20 km za hodinu.
0: Vůbec jste v souvislosti s dnešním počasím nehovořil o srážkách, tak dočkáme se deště třeba zítra v pondělí?
2: Zítra už bude přecházet studená fronta, ale bude to až v pozdějších hodinách. Ta přinese i před sebou, i na té frontě přímo větší oblačnost, ale srážky nejsou vůbec jisté, protože ta fronta nebude až tak moc výrazná. Nicméně ta šance na přeháňky je tam právě v těch večerních a potom také prvních nočních hodinách. Přeháňky lokálně to mohou být i bouřky, i silné, zejména opět kvůli nárazovému větru. Do té doby bude ale oblačnost ráno částečně zvětšená, to polojasno, odpoledne naopak zase spíše skoro jasno a jak jsem zmiňoval, večer by se právě od západu mohly přesouvat lokální přeháňky. Do té doby ty teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů v té západní polovině kolem řeky Moravy, v nížinách lokálně až 35 stupňů, takže opět alespoň na ten jeden den takovéto tropické počasí. Samozřejmě s tím souvisí potom i zátěž, silná zátěž teplem, zejména v nižších polohách.
0: Říkal jste na jeden den tropické počasí, to znamená, že potom se ochladí?
2: Ano, ty teploty budou v úterý už potom mnohem nižší, 25 až 29 stupňů, s tím, že opět bude oblačnost malá, v tom studeném vzduchu se nebudou ani vytvářet srážky.
0: Jaké nás čeká ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradil v našem vysílání pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laborator budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dnes po ránu pro vás máme v našem vysílání i reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Jedno z posledních tradičních stavení na Slovácku, památkový domek v Kunovicích na Uherskohradišťku, se nachází kousek od kostela svatého Petra a Pavla a ukazuje, jak se dříve na vesnici žilo. Natáčela Markéta Macháčková.
1: V Kunovicích takových domečků bylo hodně. V těchto menších bydleli domkaři, kteří třeba mohli vlastnit nějaké pole nebo nemuseli, věnovali se nějakému řemeslu, pomáhali bohatším sedlákům, kteří měli velké pole, takže třeba spoorali, odvezli úrodu, takže takovým výměnným obchodem to občas i fungovalo.
2: Jana Gálová z Městského informačního centra v Kunovicích na Uherskohradišťku mi ukazuje žlutě omítnutý památkový domek v ulici Záhumní. Byl postaven v první třetině 19. století v době výstavby Kunovic po dvou ničivých požárech.
1: V minulosti, když ty domečky byly z těch kotovic, byly mnohdy jenom potahlé nějakou omítkou a byly natřené vápnem. Tady takováto úprava byla v 20. století, kdy se rozmohla živnost zedníků.
2: S Janou Gálovou vstupujeme do památkového domku v Kunovicích. Hned za vstupními dveřmi vidíme fotografii monsignora doktora teologie Františka Snopka a také seznam majitelů domku.
1: Postavil ho zřejmě Matouš Chrástek, jeho první manželka zemřela, ale bydlela tady v tom domečku s ním ještě její sestra s manželem a té sestře se narodili 3 děti a jedno z těch dětí byl František Snopek, který byl vikář v Olomoucích, věnoval se historii a byla to významná osobnost Kunovic.
2: Jak se říká teda tady této místnosti?
1: Předsíní se říkalo pitvor. Je tady součástí i černá kuchyně, podle všeho originální.
2: Vidíme tady kotel, kamna.
1: To je ohniště, pod tímto se topilo, vařilo se v něm, mohli se v něm dělat povídla, třeba když byla zabíječka, vařilo se v něm maso, škvařily se tam škvárky, ale když se třeba pralo, tak mnohdy ho používali i třeba na to praní, jako vyvařování prádla.
2: Z předsíně se vstupuje do dvou místností vybavených předměty, které dokreslují život v Kunovicích v 19. a začátku 20. století. Nalevo se nachází malý výmínek s almárkou a postelí, vpravo jizba, které dominuje sbírka obrazů svatých, takzvaný svatý kůt.
1: Na té peci spávali děti, je tady ještě postel, kde spávali rodiče v rohu. U toho svatého kůta jsou lavky do L-ka a na těch lavkách spávali děti. V té místnosti spala kolikrát celá rodina, tak i ty stoly byly rozdělávací a z toho stolu šla udělat i postel. Všechny hlavní činnosti, co se děli v domě, se odehrávaly tady v této místnosti.
2: Z domku číslo 679 se vcházelo i na dvorek.
1: Za tím domkem byly chlévy, prostory, kde měli seno, slámu, nářadí.
2: V zadní části dvora můžeme vidět na stěně spoustu zemědělského nářadí.
1: Tady máme takovou, bych řekla, raritu. Toto je list na bonbony. Tady ta pumpa, to je atrapa, protože v minulosti tady byl jenom holubník na tom dvorečku a studna byla na ulici. Lidé vlastně museli si každý přinést v kýbloch nebo v nějakých nádobách vodu, co potřebovali domů.
2: Koupelnu ale v památkovém domku nenajdeme.
1: Ta hygiena mnohdy probíhala v chlévě, kde bylo teplo a za dobytkem si přinesli kýbl s vodou a tam se poumývali. Takže žádná teplá voda, vyloženě studený odchov.
2: Říká Jana Gálová z Kunovic na Uherskohradišťku, Markéta Macháčková, Český rozhlas. Zase.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Se zprávami je tu Markéta Janíková mladší, dobré ráno. Zlínský kraj pokračuje v podpoře mladých lékařů díky projektu Praktikem na zkoušku. Prvních 10 studentů lékařských fakult už absolvovalo či nejbližší době absolvuje letošní týdenní stáž v ordinacích praktických nebo dětských lékařů v regionu. Kraj přispívá ordinacím částkou 10 000 korun za každého stážistu. V městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích meziročně přibylo vozů vybavených klimatizací. Dopravní společnost Zlín Otrokovice má aktuálně k dispozici 37 klimatizovaných, 19 neklimatizovaných trolejbusů, 33 klimatizovaných a 6 neklimatizovaných autobusů a dále 4 klimatizované elektrobusy. Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Až do začátku školního roku nebudou mezi Olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Pavlovičky jezdit tramvaje. Omezení se dotkne taky zastávek před nádražím. Nebudou u nich stavět tramvaje ani některé autobusové linky. Diplomat Hynek Kmoníček k dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 13 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27 a vítr mírný, jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Lhotě u Vsetína je hlášen pohyb zvířat na vozovce a ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a dál pokračuje Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách ještě jedna kuriozita, zaujal mě neobvyklý zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Jistý Tatér se během skoku padákem z výšky více než 4500 metrů ve fázi volného pádu potetoval. Konkrétně si vytetoval na ruku slovo fly, tedy leť, čímž vytvořil rekord za tetování provedené ve volném pádu z nejvyšší nadmořské výšky. Úžasný výkon. To já bych se při seskoku volným pádem z takové výšky tak akorát potentoval.

0: Užíváte si víkend, užíváte si neděli, možná, že si tu neděli užíváte o to více, že chodit do práce v takovýchto horkých dnech je skutečně náročné. No a v tropickém počasí mají náročnější práci také třeba plavčíci. Na pravidelně zaplněném koupališti Zelené ve Zlíně musí posílit své hlídky. Aktuálně tam hlídá 5 plavčíků a na místě se byla tento týden podívat také naše reportérka Karolína Macejová.
1: Píšťalkou upozorňuje plavčík Gert Štrobach návštěvníky koupaliště Zelené ve Zlíně, aby neběhali a nejezdili nebezpečně na skluzavkách. Nejen to je náplní jeho práce.
2: Začne to tím, že přijdeme ráno do práce a musíme připravit bazén na provoz. To znamená, že vytáhneme takový automatický přístroj, který hodíme do vody a on si jezdí pod ně a sbírá špinu. Mezitím napustíme brouzdátka, zkontrolujeme tobogán, jestli je v pořádku, zapneme semafory, ale hlavně, když se něco stane, tak naší práci je poskytnout první pomoc.
1: Já vidím, že vaši kolegové obcházejí kolečka kolem bazénu.
2: To je taky součástí práce, protože je potřeba, aby ti lidi věděli o tom, že ten plavčík tady je. Jakmile zjistí, že tady plavčík není, tak začnou dělat blbiny. Takže je důležité, aby plavčík byl na place, jo, když tak řeknu. Protože ono všechno zhlídnout od toho stolu nejde.
1: Popisuje Gert své 5leté zkušenosti a ukazuje mi, odkud bazén sleduje. Stůl s lavičkou je asi 1,5 metru od kraje bazénu a proti slunci je chrání slunečník. Další prevenci před horkým počasím popisuje vedoucí koupališť Steza Zlín Michal Kučera.
3: V tropech, které se blíží, nařizujeme častěji přestávky, aby nám ti plavčici na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
1: A jak často přestávky mají?
3: Je to individuální podle toho, jaké je aktuální počasí. Když jsou ty největší tropy, tak po 2 hodinách.
1: Na koupališti Zelené jsou 3 stálí plavčíci a dalších 8 brigádníků. U bazénu se střídají po celodenních směnách.
2: Praxe je taková, že jsme tady většinou 3, ale v případě, že se blíží takové tropy, tak máme povolané zálohy, kde nás tady bude minimálně 5. Protože tady bývá opravdu tolik lidí, že když hodíte balón do bazénu, tak tam ani nespadne. Tam je hlava na hlavě, opravdu.
1: Práci plavčíka nemůže dělat každý. Stálí zaměstnanci i brigádníci musí absolvovat kurz. Ten 6x do roka pořádají i Lázně Zlín, vysvětluje organizátor Jiří Matějka.
4: To znamená, musí se umět potopit do 4 metrů, to nedokáže každý. Musí dokázat zachránit člověka, byť je to pro něho třeba nepříjemné. Odškolíme vlastně od toho dubna až do začátku července zhruba 150 plavčíků.
1: Absolventi kurzu jsou plavčíky na koupalištích v celém Zlínském kraji. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme. Máme minutu po 8:45.
1: Počasí.
0: Dnes si ve Zlínském kraji můžete užít klasický letní den bez deště, má být totiž jasno. Teploty by se měly pohybovat v rozmezí 27 až 31 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Ano, budeme hrát ještě dál, tentokrát podle výběru kolegy ranního moderátora Petra Uhříka, který nás zase hudebně trošku vzdělá a tentokrát si vybral anglickou vokální skupinu Darts.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Písnička, kterou si teď pustíme, má skutečně letitou historii. My si ale originál z roku 64 hrát nebudeme, sáhnu až po verzi O poznání mladší. Na tu od skupiny Darts, 9členné sestavy z Londýna. Kapela měla řadu hitů v top 20, včetně 3 po sobě jdoucích dvojek a v mnoha případech se snažili oživit rané období amerického rock'n'rollu, případně R&B, rhythm and blues. Řečeno stručně, nové generaci posluchačů vrátili zábavu a nostalgii, no a zároveň přidali svůj vlastní šmrnc a originalitu. To všechno se odehrávalo do začátku 80. let, kdy pak jednotliví členové postupně odpadali. Zpěvák se stal televizním moderátorem, další dva se chytili role producentů jisté dívčí sestavy. Teď se vrátíme do roku 78. Písnička Boy from New York City dostala druhou šanci na úspěch a to se taky povedlo. Skupina Darts zabere hned v začátku, kdy se ozve nakažlivá basová linka.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Revitalizace krajiny v okolí Mistřic pomůže vytvořit vhodné podmínky pro kriticky ohroženého nočního motýla, borce trnkového i další chráněné druhy. Rožnov pod Radhoštěm ušetřil na veřejných zakázkách desítky milionů. Fotbalisty Slovácka čeká v lize utkání na hřišti Jablonce. Dnes bude jasno, z maxima až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Okolí rybníků v Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku vykácí nepůvodní druhy dřevin. V historickém sadu odborníci také ošetří původní ovocné stromy a vysází nové. Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy vytvoří ideální prostředí pro chráněné druhy rostlin i živočichů, říká předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slovácké krajiny Jakub Šafář.
2: Těch vzácných druhů je tam samozřejmě celá řada. Můžu zmínit třeba krásnou žabičku pestrou, kuňku žlutobřichou, ale takový ten nejzajímavější druh je tam bourovec trnkový, což je noční motýl, který je přímo ohrožený vymřením, protože on je vzácný opravdu na území celé Evropy.
0: Revitalizace začne v září a skončí v příštím roce. Veškeré náklady ve výši 20 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří snižovat náklady na investice a opravy. U 17 letošních veřejných zakázek město zatím eviduje úsporu přibližně 20 milionů korun oproti původním projektovým odhadům. V letošním roce má Rožnov také vyšší příjmy ze sdílených daní. Peníze, které se podařilo ušetřit, zamíří podle mluvčí města Adély Kousalové zpět do dalšího rozvoje města.
3: Největší aktuální úsporu přinesla zakázka na připravovaný propojovací cyklochodník u elektroprojekty. Nejvýhodnější nabídka byla skoro o 8 milionů korun nižší než projektový odhad. Uspořit skoro 2,5 milionu korun se například povedlo také u již vybudované cyklostezky Pindula, která čeká na vydání kolaudace.
0: Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Sport. Fotbalisté Slovácka nastoupí ve třetím ligovém kole na hřišti Jablonce. Severočeši mají za sebou čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
4: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
0: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27 a vítr mírný, jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 49 mezi obcemi Pozděchov na Vsetínsku a Bratřejovem na Zlínsku došlo k nehodě osobního auta se zvěří. Na D55 je na 31. kilometru směrem Olomouc hlášeno nehoda dvou aut. Počítejte zde s možným omezením provozu. Na D49 je na 0,5 kilometru ve směru Fryšták porouchané auto a ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Ze zprávy je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak jste jste slyšeli v zelené vlně, tak se nám v našem regionu trošku nahromadily dopravní nehody, tak jezděte opatrně. Možná, že třeba i vy jste někdy v minulosti použili vaše auto, když byla nějaká krizovka, k přespání. Pokud byste se vozem ale vydali v našem regionu na pustevny, tak tam v autě rozhodně spát nemusíte. Mají tam totiž nouzové nocoviště. Jak konkrétně vypadá, tak to se dozvíte za chvíli v našem vysílání.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Reportéři Českého rozhlasu Zlín se tento týden věnovali dopadům extrémních veder na běžný život. Vydali se proto třeba do Bystřice pod Hostýnem, kde byly nejteplejší noci, nebo k řece Dřevnici ve Zlíně, kde v důsledku výkyvů v počasí uhynulo na 500 ryb. Poslechněte si podrobnosti.
1: Zpravodajský souhrn tentokrát začneme v Bystřici pod Hostýnem. Ta patřila k městům, která se s extrémními horky posledních týdnů potýkala nejvíce. I v noci tam totiž teplota zůstala kolem 27 stupňů. Jak to místní zvládají, se ptala reportérka Blanka Kovandová.
2: Větrám jedině v noci, tak od půlnoci do páté. Pravda, Bystřice teď byla v televizi, v rozhlase všude, že byla nejteplejší noc.
3: Popisuje mi paní Milada Vítová, kterou horko uvěznilo za staženými žaluziemi v bytě.
2: Tady v pokoji mám větřák, v kuchyni taky. Včera ani dnes jsem nebyla nikde venku, protože to už je v 7 hodin, prostě je pořádně 30 stupňů skoro, že přes tu noc.
1: Úhynem stovek ryb se zabývali v uplynulém týdnu zlínští rybáři. Stalo se tak po silných bouřkách z konce minulého týdne. Přes 1,5 km dlouhý úsek řeky Dřevnice je proto nyní takřka bez ryb. Důvody popisuje předseda Zlínského rybářského spolku Marcel Kresta.
4: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Problémem je zlínská stoková síť. Pomohla by samostatná kanalizace pro dešťovou vodu. Změna se ale nechystá. Byla by totiž stavebně i finančně extrémně náročná. O změnu se naopak pokouší sociální služby města Kroměříže. Chybí jim zdravotní sestry, a tak se je snaží nalákat na náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Kvalifikovaný zdravotnický personál chybí podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové ve všech 5 domovech pro seniory v městské správě.
5: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
1: Na pustevnách v Beskydech začalo fungovat nouzové nocoviště pro turisty. Vleze se na něj asi 10 stanů. Turisté tam můžou přespat od 6 hodin večer do 8 ráno. Přes výjimku jde o lokalitu v HKO Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, vysvětluje manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
6: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: A ve Zlíně začala v pátek demolice ohořelé budovy číslo 34. Tématu se budeme věnovat také v příštím týdnu. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Netuším, jakým způsobem si užíváte nedělní dopoledne. Jednou z takových, dle mého názoru, ideálních variant je posedávat někde na terase a jen tak si v klídku relaxovat. No a k tomu se už za chvíli můžete společně s námi vydat do historie. My vám totiž za okamžik pustíme další díl z rozhlasového cyklu Toulky českou minulostí. Tentokrát se podíváme na to, jaké byly Čechy v 9. století a na pověsti spjaté s legendárními knížaty té doby. Tak si na to počkejte.
1: Bavilo by vás, kdyby k vám na návštěvu přišla herečka Simona Stašová? Umím to zařídit. Stačí, když si nás naladíte v neděli od 11. a můžete si užít hodinku plnou vyprávění a veselých historek, kterou jsme natočili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na Pohovce Jošky Kubáníka. Na paní Simonu, na vás i na další hosty se i tentokrát těší Jožka Kubáník.

0: Toulky českou minulostí.
1: Právě načínáme čtvrtou desítku schůzek. Ty schůzky jsme si vytyčili jako orientační body, abychom při toulkách českou minulostí nezabloudili. A věru, kdybychom si jenom trošku nedali pozor, klidně by se nám to mohlo stát, neboť český terén v 9. století je dočista nepřehledný, zabydlený skoro výlučně legendami, bájemi, pověstmi. Když jsme si vyprávěli o Velké Moravě, o jejím rozkvětu a lesku v 9. století, tak bylo o čem povídat. Co jsme schopni vyprávět o Čechách z téže doby? Řekněme rovnou nic, anebo jen velmi, velmi málo.
2: Přemysl,
0: Nezamysl,
2: Mnata,
0: Vojen,
2: Vnislav,
0: Křesomysl,
2: Neklan,
0: Hostivít.
2: Ano, tak zní posloupnost 8 legendárních českých knížat z časů pověstí.
1: Jsou to jenom prázdné pojmy, pouhá jména?
2: Nelze k ním přiřadit žádný konkrétní a věrojatný údaj.
0: Ani životopisy, ani zprávy o vladařských skutcích.
2: Žili, byli?
0: Ano, nebo ne?
1: Odpovídá docent doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
3: Tato nejstarší vlastně přemyslovská genealogie těch prvních bájných knížat je z největší pravděpodobností literární fikce, to znamená, je to v podstatě cosi, pro co nemáme žádné historické doklady, nemáme doklady, kde by v písemných pramenech tato knížata byla nějakým způsobem jmenována. Skutečně prvým historickým knížetem je až Bořivoj. Samozřejmě to neznamená, že by v Čechách nevládli. Nemáme samozřejmě doklady, ale můžeme na druhé straně uvažovat, že tady museli být nějací tedy regionální vládce.
1: To se nevynořil se z ničeho nic právě ten Bořivoj, o kterého jde jako první bez nějakých předchůdců. Přece co bylo předtím?
3: Jistě předchůdci byli, ale nejsou doloženi, to znamená, nemůžeme tady u těch bájných knížat nějakým způsobem je dávat do skutečně seriózních historických prací. Můžeme konstatovat, že je to tedy přemyslovská pověst, pověst o vzniku nebo o počátcích rodu, u jeho genezi, tak jak nám ji podává Kosmas, ale je to tedy pověst, která má třeba určité i literární paralely a není žádným způsobem verifikována historickými prameny.
1: Takže Přemysl, Nezamysl, Mnata a tak dále a tak dále. Tato jména uvádí Kosmas, tedy abychom byli úplně přesní, on je uvádí v této podobě.
2: Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojín, Vnizla, Krezomysl, Neklan, Gostivit.
0: Tam, kde my píšeme Y, třeba ve jménech Přemysl, Nezamysl, Křesomysl, psal Kosmas oboje I.
2: Mezi jmény nedělal čárky.
0: A nepsal ani na začátku velká písmena.
2: S těmi se obtěžoval jenom po cézurách, po odmlkách. Nejvíc tak na začátku veršů.
1: František Palacký utrousil ve svých spisech domněnku.
2: Snad se jedná o nějaký uchovávaný soupis jmen, který Kosmas našel a použil jej v kronice.
1: Možná, že ano.
2: Je tu však jeden velký rozpor.
1: Jaký?
2: Rozpor mezi těmito jmény a jmény známými ze skutečných historických dokladů z 9. století.
1: Takže kromě jmen z pověstí existují ještě jiná?
2: Ano, jsou. Je jich zoufale málo, ale jsou.
0: Vůbec první zmínka o existenci jakéhosi předního vůdce Čechů se vztahuje k roku 805.
1: Dovolím si malou poznámku, tedy lehce nepatřičnou. Jak je báječné opět na těchto našich toulkách slyšet konkrétní letopočet 805 a tečka.
0: Tak tedy onoho léta páně 805 prý Čechové oplakávali svého padlého vůdce jménem Lecho.
2: Tady ovšem ještě nejde o žádné jméno vlastní.
0: Já bych přidala slůvko zřejmě.
2: Jde spíš o hodnostní označení, tedy o jakéhosi lecha.
0: S malým L.
2: Dejme tomu stařešinu kmene.
4: Někteří badatelé se této postavě snažili drobet přidat na důvěryhodnosti.
2: Ano, opravili ho na Becho. Prý podle místního jména Bechyně.
4: No, nebyl by po ruce nějaký důvěryhodnější příklad?
2: No tak zrovna po ruce ne, leč až na okraji českého území, někde dole na jihu, se dodnes hledá Civitas Vystrachy.
0: Obec Vystrachova.
2: Měl to být jakýsi vojvoda, ten Vystrach, a dokonce měl mít syna.
0: Slavitaha.
2: Tato obec měla být dobyta Franky roku 857.
4: To ovšem není příliš bohatá historická žeň.
2: On ten nepříznivý dojem napraví rok 872. Z dobře informovaných fulckých análů.
4: Od nich máme spoustu informací o Velkomoravské říši.
2: Tak tedy z těchto análů známe hned 5 českých vojvodů, kteří si vydobili pozornosti přímo jmenovité.
4: Čím pak?
2: Ale Frankové je tehdy při svém nájezdu zahnali na útěk při boji někde nad Vltavou. Prý.
4: A jejich jména?
0: Svatoslav, Vytislav, Heriman, Spitimír, Mojslav.
2: Jeden z pozdějších kronikářů sice ponechává číslovku 5 vojvodů, ale jmenuje těch vůdců 6. Ten poslední 6. je...
0: Bořivoj.
2: Jde nejspíš o přípisek někoho, kdo se z jiných českých legendárních pramenů dověděl o Bořivojovi.
4: Bořivoj je tedy první historicky známý Přemyslovec?
2: Ano, on a Spytihněv.
0: Tedy Bořivojův syn.
2: Ten je však jmenován souřadně ještě s jakýmsi vojvodou Vytislavem.
0: Ta věta zní...
2: A byli přítomni ze Slovanska všichni vůdcové bohemanů.
0: Tedy Čechů.
2: Z nichž přední byli Spytihněv, Vytislav.
4: Já tedy nevím, ale tahle zmínka na ně působí, jako by pisatel fulckých análů jména českých vojvodů prostě přezíral.
2: To ne. Kde se mohl nějakých jmen dopídit, tak je uvedl. Svědčí to spíš, že v Čechách 9. století se prostě ještě na scénu nedostala knížata toho významu, jaká jsme potkali na Velké Moravě.
0: Tedy Mojmír, Rostislav, Svatopluk.
2: To byla skutečně historická knížata a kroniky o nich referují dost podrobně.
4: Samotní Čechové vlastně měli vliv a moc a vládu pouze v tom centru kolem Prahy. Praha plus třeba střední Čechy.
3: Prosím nás, ono nemůžeme ani mluvit o Praze v té době, protože Praha vlastně neexistovala, alespoň podle výzkumu Dušana Třeštíka a podle závěru, které právě učinil na základě velmi rozsáhlé analýzy pramenů, které tedy v podstatě máme k dispozici, ať už písemných, nebo i archeologických pramenů. Samozřejmě těch pramenů písemných je velmi málo a také jsou to třeba jenom určité náznaky. To znamená, je to i hypotéza vědecká, která je založená na těchto pramenech, ale v podstatě to původní centrum českého kmene se předpokládá, že byl Levý Hradec. K tomu se potom druží ty další lokality významná opevněná centra, která známe i z nejstarších třeba legend o svaté Ludmile, o svatém Václavovi, to znamená Budeč, Tetín, tam patří Libušín, to bylo vlastně to jádro, které se nacházelo v Pražské Kotlině, že na sever od dnešní Prahy, to znamená u Hrostok, Levý Hradec, na Kladensku, Budeč, dále potom Libušín a vlastně to bylo vše. Známe ještě další lokality, Hradisko třeba v Šárce u Prahy a Butovice například, dneska vlastně už jsou to části Prahy, kde je třeba osídlení starší, vlastně z období ještě, dá se říci, starohradišního, jak my říkáme, to znamená někdy z toho 8. století.

0: Řečeno dnešním slovníkem, personální situace Čech nebyla zrovna nejlepší.
1: Zkrátka nebyli lidi.
0: Lidi byli, i když jich bylo méně než dnes. Nebyly osobnosti.
1: Což o to skutečné osobnosti chybějí i dnes, ale obávám se, že to sem nepatří.
2: Až někam k letům 870 až 880 tápají v české minulosti historikové v temnotě takřka dokonalé.
0: V tom váku trčí několik izolovaných zpráv.
1: Rok 845.
2: Toho léta se konal v bavorském Řezně křest 14 českých velmožů.
1: Jména?
2: Neznáme. Nevíme, ze kterých částí země pocházeli a nějaké postavení ve společnosti zastávali.
1: Tak co si počít s takovou zprávou?
2: Na nejvýš se z ní dá vyvodit, že do Čech začalo pronikat křesťanství.
1: A jiný příklad. Rok 856.
2: Byla potřena řada jejich vojvodů.
0: Tedy původem od nás, z Čech.
1: Kde a proč?
0: Krčíme rameny. Nevíme.
1: Zpráva z roku 871.
2: Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod tenkrát přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
1: Kolik?
2: 644.
1: Malá rodinná slavnost, tahle ta svatba, jenom pro nejbližší příbuzné.
2: Hustota zmínek o českých knížatech,
0: tedy spíše jejich řídkost,
2: odpovídá přesně skutečnému postavení přemyslovského rodu.
0: Nebyl to rod jediný, ani dominantní.
2: Ne, byl pouze jeden z několika. Ovládal jedno knížectví z několika, která byla na území Čech.
3: Známe z písemných pramenů, že existovaly tedy české kmeny, řada dalších kmenů, například Lučané, Litoměřici, Lemuzi, Děčané, Pšované, Charváti, Doudlebové, Zličané. V podstatě celé teritorium Čech, české kotliny, která byla velmi výhodná, poněvadž byla vlastně chráněna ze všech stran těmi pohraničními horstvy a pomezními hvozdy, tak v celé této oblasti vlastně existuje řada takových menších teritorií, kde se hovoří o kmenech. Ovšem zase je to problém, co si pod tímto pojmem můžeme představit. V tom tradičním pojetí je to kmen jako cosi, co má i určité etnické odlišnosti, odlišnosti, které jsou dány třeba v hmotné kultuře, ve způsobech pohřbívání, v keramice. V poslední době Dušan Třeštík podrobil znovu tady tento problém českých kmenů detailnímu zkoumání a spíše došel k závěru, že až na některé výjimky to není záležitost etnická, že v podstatě existoval jeden kmen Čechů, který přichází do české kotliny v době tedy slovanské expanze, a vlastně to, co známe později, jako tedy Lemuzi, Děčané, Litoměřici, Pšované, to je teritoriální dělení. To znamená vlastně podle určitých geografických celků, že podle situace vázané na přírodní poměry, na horstva, vodstva, se vytváří určité oblasti a podle nich ti, co jsou tam usazeni, dostávají vlastně své názvy. Ovšem není to tak jednoduché. V některých případech je to víceméně průkazné. To se týká třeba Děčanů v okolí Děčína. Tam zjevně v podstatě tento název nesouvisí s žádným kmenovým celkem, ale je to otázka určité správní organizace. Prostě jsou to lidé, kteří jsou příslušní k jednomu tomu knížecímu hradu, k jedné kastelány, to znamená té malé vlastně organizační územní jednotce, což byl Děčín, že? A od toho se nazývají Děčané, že podobně to může být i v případě třeba Litoměřiců.
1: Měli bychom si je probrat, tu osmu, která se měla během dvou století vystřídat před bořivojem na českém trůně.
0: To bude ovšem velmi zapeklité dát dohromady, tuto knížecí obrazárnu.
2: Zvlášť u některých jedinců z onoho seznamu.
1: No, ještě tak nejlíp na tom zřejmě bude...
2: Ano, Přemysl. Slované čeští obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu a o věštecký výrok. a když jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezli nějakého velmi prozíravého muže, jenž se jenom orbou zabýval jménem Přemysl, a ustanovili si ho podle výroku hadaččina knížetem nebo vladařem, davšemu za manželku svrchu řečenou panu hadačku.
0: Říká legenda takzvaného Kristiána.
2: Kristián nemusí být jméno. Může to znamenat křesťan. V latině je to totéž.
0: Někteří badatelé tvrdí, že legendu sepsal bratr svatého Vojtěcha Radim.
2: Podstatné je, že Kristiánova legenda mohla vzniknout už v 10. století.
0: Kosmas si tedy Přemysla nevymyslel.
4: My se v tomto textu raději nebudeme pozastavovat nad poněkud zavádějící informací o Libušině, vlastně hadaččině panenství.
0: Dobře víme, že do Stadic byla z Libušina sídla cestička dobře prošlapaná. Její kůň ji znal z paměti.
4: Tak. A spíš budeme pátrat, zdali po Přemyslovi nezbylo něco hmotného, tedy hmotnějšího, než je pouze pojmenování jedné z vládnou evropských dynastií termínem Přemyslovci.
2: Oráč, oděn v knížecí roucho, vsedne na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme sebou své střevíce, zcela zlíčí ušité, aby je dal schovati pro budoucnost. A chovají se na Vyšehradě v knížecí komoře až podnes a navěky.
4: Až podnes.
0: To podnes znamená dobu Kosmovu.
4: Takže co si v kronikářově době museli schovávat? Ctihodný Kosmas by se přece úplně znemožnil, kdyby si tento ověřitelný údaj vymyslel.
0: Zdá se, že jeho současníkům museli být takové střevíce známy, zřejmě i s legendou o jejich původu.
2: Jeden zvláště smělý a odřeči se zeptal: Pane, pověs nám, proč jsi u nás dal schovat tyto líkové střevíce, jež nejsou k ničemu, než aby je člověk zahodil. Nemůžeme se tomu dosti vynadivit. On jim odpověděl: Na to jsem je dal a dám schovat i navěky, aby naši potomci věděli, odkud vzešli, a aby byli vždy živi v bázni a nejistotě, a aby lidí sobě od Boha svěřených nespravedlivě neutiskovali spíchy, poněvadž všichni jsme si od přírody rovni.
0: Ani údaj, že Přemysl byl oráčem, si z prstu Kosmas nevycucal.
2: Ano, vypadá to, že v jeho době šlo o legendu natolik rozšířenou, že ji nemohl pominout.
4: Ale abychom nezapomněli na tu zázračnou rekvizitu na Přemyslovu otku.
0: Všichni zpravodajové a kronikáři ji znají, všichni se o ní zmiňují.
2: Přemysl ji vetkl do země, aby učinil symbolicky konec svému oráčství.
4: Neboli na znamení rekvalifikace z oráče na knížete.
2: Přemysl jí chléb a síra, houf na otku zatím zírá. Pět výhonků raší z lísky, pět pupenů pouští z lísky. Čtyři zvadly v krátkém čase, pátý rozvil v plné kráse.
4: Napsal Dalimil, Kosmas ovšem mluví o summa summarum, třech ratolestech.
0: Takováto hůl, čáry máry rozkvétající, patřila mezi univerzální motivy středověkých legend.
4: U nás ji najdeme taky v hradních pověstech.
0: Ani ti zázračně mizející volci nejsou jevem zcela ojedinělým.
4: Takže Stadice nebylo první ani poslední místo, kde se podobné zázraky odehrály.
0: Ale ta otka...
4: On si každý dnes myslí, že Přemysl zarazil do země nějaký oráčský bičík, možná vrbový, ale spíš lískový.
2: Prostě prut, který by mohl při troše fantazie zapustit kořeny a dát vyrůst plodům, asi ořechům.
4: Ano, tak to mohlo být.
2: Nemohlo. Otka byla ve skutečnosti tlustá, poměrně dlouhá hůl, zpravidla opravdu lísková, na dolním konci dobře okovaná do tvaru široké sedlovité škrabky. Sloužila k čištění radlice od nalepené zeminy.
4: Okovaná otka arci snadno kořeny nezapouští, tedy aniž by rašila.
0: Na druhé straně je zase trvanlivější, takže se může dochovat.
2: Roku 1836 byla legendární Přemyslova otka v skutku nalezena. a to malý kousek od Stadic, na dohled od takzvané Volské hory, ve které záhadně zmizeli Přemyslovi tahouni.
0: Tu odku vykopal kamenický nádeník Ignác Honolke.
2: Na pravém břehu Bíliny lámal kámen k dláždění cesty a tehdy nalezl mezi kamením neobvykle velkou odku. Odhodil ji k ostatním kamenům, ale podle zvuku poznal, že je z kovu.
0: Do hry vstupuje stadický rychtář Franz Gut.
2: I hned připadl na myšlenku, že by to mohla být odka prvního českého vévody Přemysla.
0: Protože přece voli odletěli do té skály a v pověsti se neříká, že by brali nějaké nářadí sebou.
2: Cenost se dostala až do Národního muzea, ale dlouho tam nevydržela.
5: Co pak loupež oné vzácné relikvie?
2: Ale kdež, železné věci tenkrát neuměl nikdo konzervovat a tak, když už se něco našlo, brzy se to ve sbírkách rozpadlo. V 60. letech po ní jakákoliv stopa mizí. Nejspíš zrezivěla úplně, rozpadla se a zbytky někdo vyhodil.
0: Naštěstí byla pečlivě nakreslena.
2: A podle obrázku se bezpečně poznalo, že šlo o laténskou, to znamená keltskou, sekirku.
0: Tedy o předmět mnohem starší, asi tak z přelomu letopočtu.
2: Ale opět?
0: Po kolikáté už?
5: To byl nález zcela jiného charakteru, než po jakém srdce toužila.
2: Nezamysl.
5: Ano, údajný nástupce Přemysla Oráče.
2: Nic o něm nevíme.
5: Dalimil tu chudou kostřičku údajů příliš neobalil.
2: Nezamysl kraji tomu vládl pak po jeho skonu.
0: Ani to nevíme, jestli měl být Nezamysl Přemyslovým synem.
2: Po něm Nezamysl nastoupil vládu.
5: To je všechno, co o Nezamyslovi Kosmas sděluje.
2: Když toho smrt uchvátila, Mnata dostal odznaky knížecí.
5: A jakákoliv další podrobnost chybí.
2: Po něm Mnata, potom Vojen, o němž známo je nám to jen, že byl ještě plný sil, když zem synům rozdělil.
5: Tak tady je v Dalimilovi oproti Kosmovi změna.
0: Ano, náš nejstarší kronikář Suše konstatuje, že
2: po jeho dožití,
0: tedy Vojenově, řídil knížectví
2: Vnislav.
5: Dalimil naproti tomu uvádí, že Vojen dělí svou zem mezi syny.
2: Ludsko Vlastislavu dává, Čechy v správu Unislava.
5: No, že tu máme najednou místo Vnislava, Unislava, to by zas tak velký problém nebyl. Ostatně i ve staré latině se písmeno U psalo jako V. Poněkud závažnější je Dalimilův objev, že ludský kníže Vlastislav je vlastním bráškou Přemyslovce Unislava.
0: A je tedy vlastně, no ano, taky Přemyslovec.
2: Od těch dob však Ludsko všecko přezváno je za Žatecko.
5: Zdá se, že si Dalimil daleko víc věcí přejmenoval a případně zařadil tam, kam se mu to zrovna hodilo.
2: Český kníže Unislav zemřel záhy. Jeho práv nabil Křesomysl zas.
0: A po Křesomyslovi přichází na řadu
2: náš starý známý Neklan.
5: No tak starý známý. On sice kníže Neklan vystupuje v příběhu o ludské válce, ale v tom boji se nechá alternovat Tyrem. A Kosmas o něm mluví jenom jako o jakémsi anonymním knížeti. Jmenuje ho v tom příběhu, a skoro se zdá, že omylem, pouze dvakrát.
2: Když od něho život odstoupil,
0: tedy od Neklana,
2: hostivít na trůn nastoupil.
5: A máme všech 8 knížat pohromadě.
0: Ano, šlo to rychle, protože o většině legendárních Přemyslovců můžeme říct akorát, koho vystřídali na trůně a kdo přišel po nich.
2: Ti všichni však ověhlas zaslouží se jen svým počtem. Z knih se o nich málo dočtem.
5: No, to je fakt, nedočtem.
0: Dalimil v řeči rýmem vázané opakuje jenom to, nad čím si povzdychl starý Kosmas.
2: O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak, že jsou se oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž. Jednak i proto, že nebyl toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky.

0: S těmi 8 knížecími jmény si historikové opravdu nevědí rady.
1: Ani v českém knížecím rodě, ani v jiných rodech se jinak nevyskytují.
2: Jedinou výjimkou je jistý Vršovec Vnislav či Vněslav ze začátku 12. století. Tvar Unislav však chybí.
0: Námitka, jsou to jména pohanských knížat. Křesťanská knížata je nechtěla používat.
2: To neobstojí. Jiná jména našich raných dějin jsou přece pohanská. Jména zakladatelů křesťanství v Čechách, jako Spytihněv, Vratislav, Václav.
1: Existují však ještě další hypotézy.
2: Ano, vědecko-fantastické.
1: No tak vědu sem raději zavlékat nebudeme. Zůstaneme pouze u fantastiky.
2: Mnata rovná se Mano.
0: Kdo je to Mano?
1: Bůh, kterému je zasvěceno, jak jméno napovídá, Monták, pondělí.
0: Aha. A vojen?
2: Vojen, ten je přece roven bohu války Martovi.
1: Takže mu přísluší latinský den Martův, dies Martis, což je francouzské mardi, úterý.
0: Vnislav
2: rovná se vun, vuotan, neboli Merkur.
1: Tomu patří zase anglická Wednesday, či francouzská mercredi, středa.
0: Tak to je čím dál zajímavější. Co třeba křesomysl?
2: Čtvrtek je latinsky Jovis dies, den boha Jova.
0: Křesomysl a Jupiter?
2: U Germánů to byl den Donarův, německy Donnerstag, vlastně den Thorův.
0: Ano, v angličtině je čtvrtek Thursday.
2: To jsou všechno jména bohů vládnoucích přes hromy a blesky.
1: Jsou přece zvukomalebná, ne? Přímo z nich zaznívá hřmění a sršení blesků. Však z nich také měl vzniknout křesomysl.
0: Stačí. To už opravdu stačí.
1: Když ke jménům 8 pověstných knížat přiřadíme další 4 postavy, údajně jejich předky a blízké příbuzné, dostaneme seznam, nad kterým se možná trápil v hodinách dějepisu nejeden starší posluchač tohoto pořadu.
2: Krok, Kazy, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít.
1: Historik Vladimír Karbusický se pokusil tento přemyslovský rodokmen vyluštit jako větu.
0: Jako větu? Odkud by se tu vzala?
1: Z nějakého hrdinského zpěvu, dejme tomu. Jako jeho pozůstatek.
2: Prostě písař, který nedovedl latinským písmem vyjádřit česká slova, text porušil a dalším neporozuměním pak měl vzniknout i Kosmův seznam.
0: A jak byla ta věta rekonstruována?
2: Kroky překaž, raději přemýšlej. Nezamýšlíme na tě vojny ani nic zlého. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.
0: Takže na místo knížecího seznamu jakési poselství.
1: Hypotéza. Nic než hypotéza.
0: Nezbývá než podruhé za sebou říct stačí, nebo si nedáme pozor a ještě se na vábničku fantazie přilepíme. On to řekl už před drahnými lety ještě za Rakouska-Uherska významný český historik Josef Kalousek.
2: Pověst má zůstat pověstí a nemá se přemílat ani na mytologii, ani na historii.
0: Dodávat ještě něco snad netřeba. Takže se definitivně loučíme se světem starých českých legend a míříme opět k pevnině. Ta pevnina se jmenuje Dějiny. A my už na ní vidíme obrysy českého knížete, o jehož existenci nemusíme pochybovat. Jmenuje se Bořivoj. Setkání s ním a jeho dobou nás čeká přesně za týden. Oznámí je tato znělka.

0: Blíží se 10. hodina a s ní další hlavní zpravodajská relace. V ní mimo jiné uslyšíte také o tom, že ve Zlíně dnes musíte počítat s dopravními uzavírkami kvůli rekonstrukcím silnic. Podrobnosti za chvíli ve zprávách a po nich pochoutkový rok. V nich zavzpomínáme na recept, který byl tím nejlepším a nejúspěšnějším v roce 2023. Šéfkuchař Roman Paulus vám konkrétně připraví taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního dne.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Dolinami cesta úzká, neklidná, pěseň nechce ustát.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci silnice jsou dnes ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. Bojkovicemi dnes projde slavnostní průchod chytání kuruců. Zlínští fotbalisté v lize nestačili na Bohemians Praha 1905. Dnes bude jasno z maximy až 31 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré

0: dopoledne. Řidiči dnes ve Zlíně neprojedou Hradskou ulicí a ulicí Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa povede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky budou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. V Bojkovicích na Uherskobrodsku dnes jsou svatovavřinské hody. Součástí programu bude i takzvané chytání kuruců. Tradiční zvyk z 18. století v loňském roce obnovil folklorní soubor Světlovánek. Při slavnostním průvodu městem mládenci symbolicky pronásledují kurucké nájezdníky a zpěvem vybírají dary pro panu vezenou v ozdobeném voze. Pokračuje místostarostka Dagmar Peřestá z ODS.
1: Letošní průvod se rozšíří o dva kladrubské koně, které potáhnou vůz panou. Při vjezdu do Bojkovic vznikly nové informační cedule o tom, že zde probíhají hody a jsou vytvořeny v stejném duchu jako všechny propagační materiály k chytání kuruců.
0: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% více než za stejné období v loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Sport. Fotbalisté Zlína ani ve druhém domácím ligovém utkání této sezóny neskórovali. Ve třetím kole prohráli s pražskými Bohemians 0-2. Trenér Bronislav Červenka byl z výkonu svých svěřenců hodně zklamaný.
2: Nebyl tam pražský jediný hráč, který by kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, to se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky po každé, my jsme se nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný a zasloužené vítězství Bohemky.
0: Zlín je v tabulce bez bodu na posledním místě. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27 a vítr mírný jihovýchodní až východní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 je na začátku dálnice směr Fryšták hlášeno odstavené nákladní auto. Na silnici 49 u otce Pozděchov na Vsetínsku mezi Bratřejovem na Zlínsku došlo k nehodě osobního auta se zvěří. A na dálnici D55 došlo na 31. kilometru ve směru Olomouc k nehodě dvou aut. Počítejte zde s možným omezením provozu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná pochoutkový rok.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěžka, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
1: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
0: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
0: To bude dobrý. Pochoutkový rok. Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
0: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
0: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
0: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
0: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
0: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
0: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
0: Jak poznáme, že jsou hotoví?
1: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
0: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
0: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
0: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
0: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
0: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
0: Houstne to rychle.
1: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
0: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
0: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
0: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na pol.

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. Aha. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letejku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru.
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to most, dobrý most, drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Naschánou.
3: Český rozhlas Zlín, písni.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104.

kavárnu. Dokonce vám nabídneme i zmrzlinu. Budeme soutěžit o knížky. Některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí. A budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V rámci projektu Praktikem na zkoušku se v ordinacích v regionu zaučuje 10 mladých lékařů. Ve Zlínském kraji přibylo návštěvníků ze zahraničí. Fotbalisty Slovácka čeká v lize utkání na hřišti Jablonce. Dnes bude jasno z maximy až 31 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Zlínský kraj pokračuje v podpoře mladých lékařů díky projektu Praktikem na zkoušku. Prvních 10 studentů lékařských fakult už absolvovalo či v nejbližší době absolvuje letošní týdenní stáž v ordinacích praktických nebo dětských lékařů v regionu. Kraj přispívá ordinacím částkou 10 000 korun za každého stážistu. Letos zatím podpořili 3 poskytovatele zdravotních služeb celkovou částkou 100 000 korun. Pokračuje Jan Valdík z oddělení komunikace Zlínského kraje.
4: Podpora stáží je součástí širší strategie, jen stipendijní program pro zdravotnické obory má letos rozpočet 2,5 milionu korun. Od jeho spuštění v roce 2016 kraj schválil zhruba 8,9 milionu korun na podporu 80.

0: 2 budoucích lékařů a 123 nelékařských zdravotnických pracovníků.
1: V hotelech a penzionech se ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 243 tisíc hostů. Bylo jich meziročně o 3,1% víc. Ve srovnání s druhým kvartálem roku 2025 přibylo domácích i zahraničních turistů. Celkový počet přenocování vzrostl o 2%. Nejvíc zahraničních hostů přijelo do Zlínského kraje ze Slovenska. Následovali turisté z Polska a návštěvníci z Německa. Do konce září můžou lidé žádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka nastoupí ve třetím ligovém kole na hřišti Jablonce. Severočeši mají za sebou čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
3: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
1: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin a přidáme ještě aktualitu z atletiky. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amélie Švábíkové. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, večer jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku kolem 27 stupňů, vítr mírný, jihovýchodní až východní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Valašském Meziříčí na 1/57 směr Krhová došlo k nehodě auta. Ve Zlíně jsou zcela neprůjezdné ulice Osvoboditelů a Hradská. Do městské části Kudlov je průjezd možný pouze přes ulici Březnická. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě pořad na pohovce Jošky Kubáníka. Příjemný poslech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den. Neznám jediného člověka, který by neměl rád moji dnešní návštěvu. Je zábavná, miluje své diváky a rozdala by se pro ně. Jmenuje se Simona Stašová a dnes vám pustíme, jak vypadalo naše setkání u natáčení pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Užijte si to. Spokojený poslech vám přeje Joška Kubáník.

0: Cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Děkujeme. Dámu, kterou teď přivítám, miluju. Vždycky, když se s ní potkám, tak to stojí za to. Nikdy mě ani vás, diváky, nesklamala. Vzpomínám si na jedno setkání tady u nás ve Slováckém divadle. Je to asi 2 roky zpátky, když tady hrála inscenaci Shirley Valentine. A byl jsem svědky jednoho rozhovoru před začátkem představení. Její kolegyně se ptala našeho zvukaře. Máte tady u vás v divadle takovéto hlášení, kdy se oznamuje, ať diváci vypnou mobilní telefony, protože by to potom samozřejmě rušilo. On říká, ano, máme, pustíme to. A najednou se rozrazily dveře, moje návštěva tam stála a říká, ne, pustíme naše hlášení, protože na to vaše už si zvykli, už by ty mobily nevypnuli a nás poslechnou. A řekla to s takovou razanci a s takovou chutí, že náš zvukař to tenkrát pustil 2x. Simona Stašová.
1: Děkuju vám mockrát. To je krásný přivítání. Děkuju. A já si na to vzpomínám, když jsem tady hrála Shirley Valentine. Ano. A Josefek má pravdu. Má pravdu. A dokonce opravdu máme 2 ty ohlášení před každým představením, protože je zajímavý, že skutečně lidi jako slyšej, že mají vypnout telefon a přesto asi 3x zazvoní. Ale takže já jsem už teďka řekla, že by bylo dobrý, kdyby bylo jedno hlášení, pak chviličku se posílá. A prosím vás pěkně, buďte tak hodný, zkontrolujte, jestli opravdu máte vypnuto. Takže potom je to v pořádku. Děkuji ti za krásný uvítání.
0: Já děkuji, že jsi přijela, moc si toho vážíme.
1: No, to je prýmá. Tohleto divadlo vaše, krásný je, já tomu vždycky říkám, že všechny ty lidi můžou obejmout, jo? Že dohlídnu všude. Protože já jsem takový člověk, který hraje až pro poslední řadu a chudáci ty vepředu, že ty to schytají, protože já hraju až pro toho úplně posledního. A tady vás můžu všechny obejmout a ještě mám díky rozhlasu, abych vás jinak samozřejmě umluvila. To je bez debat. Ale díky rozhlasu mám samozřejmě ještě mikroport.
0: Já jsem teď slyšel nějaký zvuk, že to byl mobilní telefon. Že?
1: To je nádherný.
0: Jsi mi ty říkala, že nemáš ráda rozhovory, protože se bojíš, co z tebe vypadne.
1: No právě. Já pak na sebe všechno prozradím a oni to pak zase dají do těch bulvárů, takže člověk musí být velmi opatrný, co na sebe prozradí.
0: Tak já se na některé věci ptát nebudu. Budu se ptát jenom na ty milé.
1: Jak říká Bíra Donutil, zeptejte se mě na co chcete, já vám na co chci odpovím.
0: Přesně tak. Kde se v tobě bere taková energie? Máš to po mamince samozřejmě, máš to taky po babičce Mařence, kterou
1: Mařenka, no teď ta to všecko vymyslela, Mařenka Bohdalová. Ta byla velká ochotnice v Praze na Slovance a brala moji maminku jako malinkatou do divadla a ta tam hrála takový ty malinkaty jako roličky malých dětí. Ale vzpomíná se, že byla na jevišti rakev a byly tam samozřejmě ty pozůstalí a byla tam i malá Jiřinka. Jo, kterou ta babička jakože musí. Jiřinka jednou bude určitě herečka. A teď byli všichni smutný a tohleto a najednou ta Jiřinka, malá 4letá, se tak podívala na toho svého tatínka, který hrál toho jejího tatínka, zatahala ho za ruku a v tom tichu, kdy všichni plakali nad tou rakví, řekla, strejdo, dělej se mnou něco, ať se lidi smějou. A tím začala vlastně její kariéra, že vlastně ona nechce být smutná, nechce, aby byli lidi kolem ní smutný, takže dělej se mnou něco, ať se lidi smějou.
0: Ale...
1: Děkuju. Babička, na to já strašně ráda vzpomínám, protože já jsem se narodila v roce 55. Pane Bože, už to začíná, už to řeknu všechno. A samozřejmě to byla taková prostě jako těžší doba a máma musela vydělávat a tím pádem hned, jak jsem se narodila, tak mě přebrala babička. Byla jsem u ní až do 11 let a ona si nechala všecko ode mě líbit. Takže já mám takový pevný sloup v sobě toho dětství. A pamatuju si, že babička chodila na trvalou, že jo. A vždycky měla takový ty, tenkrát se dávali takový jako klacičky do hlavy. No, no, no, určitě tady to někdo ještě pamatuje. Nebo ne? Ježišmarja, to asi ne. To asi ne. To byly takový gumičky, no. Hrozně to smrdělo. To asi do dneška, že jo. No a já jsem, protože když babička už dlouho nebyla natrvalý, tak jsem říkala, já ti to udělám. A ono to fungovalo. A udělala jsem z papírků, ale já jsem to naslinila a říkala jsem, že ji dělám plivanou. To se strašně smála na hlas.
0: To právě jsem se chtěla zeptat. Babička se prý smála neuvěřitelně hlasitým smíchem.
1: No ano, ano.
0: Čemu?
1: Ale všemu. Ona byla strašně veselý člověk. Jak říkával pan Werich, smějte se hodně a často a lidi pak se budou zajímat o to, jak žijete. To je nádherný. Když se hodně smějete, tak ty lidi jako nemají pocit, ježiš, to je šťastný člověk a on se pořád směje a každý potom jako se zajímá, co jste zač. No, takže babička byla prostě slunej člověk, který dával lidem dobrý pocit ze života. A to jsem si zapamatovala, protože všechny takové jako nezdary, tak vždycky říkala, neboj se, nech toho být a nespěchej tolik, ať má štěstí, šanci tě dohonit. To je pěkný, no. Takže na babičku vzpomínám strašně moc ráda.
0: A když ty jsi plná energie, máma je plná energie, babička byla plná energie, nebylo to někdy u vás, nebyla u vás někdy italská domácnost?
1: Italská, oni to všichni píšou, že byla italská domácnost, nebyla.
0: Nebyla.
1: Nebyla, protože všechno se zvrtlo do smíchu, opravdu. Já jsem jednou ještě, když žila máma s Radkem Brzo Bohatým, tak já jsem byla v pubertě a já jsem nějaký strašný smutek a měla jsem pocit, že to je jejich vina. Tak jsem říkala, já se vedle vás řítím do záhuby. A Radek se tam na mě tenkrát podíval, jako dneska to vidím, a říká, ty se řítíš do záhuby? Počkej, řítíš? To je od slova řiť? Já jsem mě vyhrkla nudle, začali jsme se smát. No a tím vlastně to všechno skončilo a už jsem se do záhuby neřítila.
0: No. Hele, ty jsi potom byla bývalé ABC.
1: Mm-hmm. Ne, já jsem byla nejdřív, pozor.
0: No, víš, co myslím? Já myslím na jedno jiné období. Já myslím na to, když tvoje maminka byla v divadle ABC v angažmá a ty jako malá holka procházela celé divadlo od zhora až dolů.
1: Do dneška zavřu oči a všechno tam projdu poslepu. Dneska jsem tam od roku 90, jsem v angažmá, nebo respektive byla jsem tam asi 14 let nebo 18 let v angažmá a teď jsem tam jako stálý host. A zavřu oči a projdu to až dolů do orchestřiště, ale byl tam pan Karel Vlach, dirigent, se svým orchestrem Karla Vlacha. Tam bylo vždycky strašně moc krásných komedií, kde bylo otevřený to pódium a dole orchestřiště. A oni mě vždycky posadili, když byla zkouška, na tu vysokou stoličku pro dirigenta, jo, aby byl vidět. Tak mě když na to posadili, tak já jsem všecko mohla vidět takhle úplně zepředu, což bylo nádherný. Byl to moje vždycky vysněný angažmá, protože do dneška, když jdu třeba po těch žulových schodech, tak si říkám, tady šel pan Werich, tady šel pan Horníček, tady chodila moje máma a teď tady chodím já. A tomu se říká takzvaně genius loci. A to tam tak funguje. Já vždycky si říkám, to je zajímavé, že na těchto prknech chodili všichni tyhle ty velikáni a teď tady chodím já. To mě dodává takovou, dává mi to pocit, nemůžu říct výjimečnosti, ale svátečnosti. Takže si toho hrozně moc vážím a jsem ráda, že jsem tam. Asi o tam tak mě vynesou patama.
0: Ty jsi vzpomněla na pana Wericha. Jak no, vzpomínáš?
1: No jo, no, tak holka. Já ho mám teda samozřejmě ve strašný mlze. Hmm. To bych lhala. Ale to, co mě, jak mě to vždycky vypráví máma, tak jako by se dalo říct, ona mi oživila tu vzpomínku, jo. On mi něco dal, nějaký lízátko, nebo něco mi dal. A já jsem přišla do šatny a říkala jsem mamě, to mi dal pan Werich. A máma mi říká, poděkovala jsi? Říká, ne. Máš tam a poděkuj mu. Říká, ne, nepůjdu. Jdi tam a poděkuj mu. Tak mě tam dotáhla a teď prej poslouchala za dve, strčela mě tam, poslouchala za dveřma a já jsem spustila. A sláva mu, on je pašák a piskum pré a župajda a sláva mu, on je pašák a háj, háj, háj. To byl jeho...
0: jeho motiv?
1: Motiv, budený. Ano.
0: To byla jeho písnička.
1: Jeho písnička. A tohle, a on říkal, ty seš krát. Takže to bylo vlastně moje, já jsem nepoděkovala, ale já jsem prostě mu zaspívala jeho písničku, kterou jsem slyšela z toho orchestřiště. Je to pěkný, že vlastně jsem už tak stará, že ještě jsem byla na světě, když byl pan Werich. To je pěkný, no. A byla jsem malá.
0: Sylvia, a na které kolegy vzpomínáš? Tenkrát to byly Tety a Strejdové, že jo?
1: Dívej
0: paní
1: se,
0: Zázborková.
1: Jozívku, když se podívám na tebe, tak koho asi vidím, samozřejmě? Květušku Fialovou, pochopitelně, protože já ti musím říct, ona tě měla strašně ráda. Asi ti to říkala taky do očí, to určitě, ale hlavně to říkala vedle tvých očí a říkala to druhým lidem, což je krásný, a říkala to mně. My máme samozřejmě s Jozívkem na Květu strašnou spoustu vzpomínek krásných. A já jsem si tady napsala, když jsem byla v šatně, ona mi říkala krásnou věc. Chop se přítomné chvíle. Vzpomeň si na všechny ty ženy na Titaniku, který při večeři odmítli moučník. Nebo jsem si vzpomněla na přenádhernou jako myšlenku. Bůh stvořil člověka, protože opice ho zklamaly. Na další experimenty už zcela rezignoval. Tak to byla Květa. Taky je krásný, že když člověk jí říkal, že je geniální, jo, ty jsi geniální a tohle, protože byla opravdu byla, tak ona říkala, genialita, to je schopnost chápat věci neobvyklým způsobem.
0: Ale to je pravda. Ona často říkala, ona milovala od Einsteina jeden citát a Květa se tím opravdu řídila. Většina lidí ví, že něco nejde udělat, tak to nedělají. A pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde, on to udělá a ono to jde.
1: No to je nádherný, to je nádherný.
0: Takhle to dělala.
1: No, ne, ona měla opravdu, ona měla to pozitivní myšlení neuvěřitelně a dávala lidem, jak ona to říkala, že vždycky diváka si musíš přitáhnout, toho konkrétního diváka. Já to samozřejmě taky dělám, nejvíc to dělám v Shirley Valentine, protože komunikuju s lidma okamžitě, jak přijdu na jeviště a přitom by to měla být zeď. Je to ženská, která komunikuje se zdí, jako s obrázkem, se svým sluhou, to je takový, jak se to jmenuje?
0: Němý sluha.
1: A vlastně prorážím takzvaně, teďko jak se na vás dívám, tak já prorážím takovou tu, jak my říkáme, čtvrtou stěnu a komunikuju s lidmi. A Květa vždycky říkala, jak přijdeš na jeviště, tak každý ten dotyčný divák musí mít pocit, že hraješ jenom pro něj. A to je nádherný. Takže já vždycky si to, stejně jak Jozífek, dneska jsme si na to spolu vzpomněli, a já si to taky od ní pamatuju, že ona vždycky přitáhla všechny a každý z těch diváků měl pocit, že to je jenom pro něj osobně. To je nádherný. V tom je to divadlo totiž taky nádherný. Proto mě nebaví tolik točit.
0: No k tomu
1: já miluju prostě ten kontakt s divákem. Miluji. No ano. Ano, já už se nechci stresovat, jestli to bylo dobrý nebo nedobrý, nebo tohle.
0: Pak se na to díváš a říkala bys, že, to
1: bych
0: bych
1: to předělala. Zatímco tady, když vidím, že něco nefunguje, tak to rychle předělám teď hned. A ne, že někdo to ustříhne, pak pod to dá hudbu, jo, a ono to jako bude vypadat líp. No, nevypadá to líp. A takhle, když já vidím, že prostě to nefunguje, tak rychle udělám něco, lidi, dělejte se mnou něco, aby se lidi smáli.
0: A co další kolegové v divadle ABC?
1: Stelunka Zázvorková, to byla taky, všechno to byly samozřejmě kamarádky mý mámy. Takže já musím nejdřív o mámě, protože já vlastně bez mámy bych vůbec nebyla herečka. Mě by to nenapadlo. To jenom, že jsem v tom prostředí vyrostla a že mě vlastně nenapadlo nic jiného. Já jsem si myslela, že vlastně být herečkou, to jako musí asi každej a pak se něčím živí. Jo, že prostě to jako být herečka, já jsem myslela, že zaprvé, že všechny maminky jsou herečky, protože když jsme chodili, já jsem se narodila, nebo respektive, když už jsem rozum brala, tak máma už byla v televizi. A taky si vzpomínám, že když jsem jí viděla v televizi a byla jsem malá, tak jsem furt chtěla za ní. A babička, furt jsem babičku otravovala. Jsem říkala, já chci za ní, jak chci za máma, jak chci za ní. A ona, nemůžeš, no, jak chci, no tak tam běž. A já jsem obcházela tu televizi a říkala jsem, když já se tam nevejdu. No máma je prostě přírodní úkaz. My jsme přilítli z Kanárských ostrovů, z Gran Canaria. A já jsem jí to dala k Vánocům. A mama nechtěla. Já vám řeknu, já jsem s ní prožila týden, na který nikdy v životě nezapomenu. Já mám pocit, že mě teprve máma za ten týden opravdu docenila. My jsme si tak rozuměli. V moři jsme neplavali, protože oceán je studený, ale protože máma má pocit, že přesně, pořád musí být veselo, tak jsme plavali v bazénu a ona mě vyprávěla. My jsme řvali smíchy v bazénu a opravdu tam nebyli Češi, jsme tam potkali dva, jo, a ty lidi jako na nás koukali, že to... A ta máma má taky něco ještě v sobě, že třeba když jsme šli tam na trh, prostě ona má nějaký fluidum, který nefunguje jenom v Čechách. Ono to funguje po celém světě. Ta máma by byla stoprocentně herečkou a stoprocentně by přitáhla lidi, i kdyby byla kdekoliv na světě. Protože ona žádný, co pak španělština, která tam je, to vůbec. Anglicky, ona trochu německy, protože je to samozřejmě dítě, který... Ale ona tak rukama, nohama a tak ty lidi zaujme, že ty lidi se smějou na ní, jenom jí vidějí, jako jak si zkouší nějaký takový pitomosti a tohle ne a tohle. Tak oni hned okolo ní prostě běhají. A bylo to prostě nádherný týden. Na který v životě nezapomenu a myslím, že ani ta máma ne. Takže to mám v sobě uschovaný a nevím, jestli se tam ještě podíváme, ještě jí zkusím třeba říct, že jí to dám k narozeninám, jo, že bychom se tam ještě na jeden týden podívali, ale bylo to krásný a já děkuju, že ta máma to riskla a že prostě přijala to moje pozvání a jsem moc ráda. Nezahrajeme
0: dlouho, ale ještě mluvím. Předtím, ano, zahrajeme, ale ještě předtím se tě zeptám. Ty jsi říkala, že jsi začala být slavná, slavnější, nevím, jak jsi to přesně pojmenovala.
1: Známější, dobře, ano.
0: Můžou za to pelišky?
1: No to určitě. Do toho širokého publika, do té široké veřejnosti jsem se vlastně dostala pořádně až pelíškama. To je pravda. Já vždycky říkám, že můj život profesní se dělí na předpelíškama a po pelíšcích, jo? Jako před Kristem a po Kristu. Ano. Ale já jsem do té doby byla spokojená. Já jsem necílila někam strašně vysoko. Já jsem hodně dabovala. A když jsem dostala první dabing, abych dabovala Barbaru Streisand, Jentl, tak jsem myslela, že prostě jsem vyhrála profesní život, že vlastně víc už toho nechci od toho života. Že když můžu dabovat Barbaru Streisand, tak prostě já jsem tam, kde jsem chtěla být. Takže já jsem nečekala, že ještě přijde něco víc. No a díky tomu, že jsme vlastně netočili vůbec žádný velkofilm, to nebyl velkofilm, to byla taková, jako by se dalo říct, takovej malej filmeček. A byla strašná sranda, když jsme tam seděli v létě pod takovou pergolou a vždycky, že jo, pan Krejčík a pan Kodet a Bolek Polívka a Míra Donutil vyprávěli, Stella Zázvorková, všichni vyprávěli. A byla strašná legrace, historky. A vždycky někdo zavolal, tak paní Stašová s paní Holubovou půjdou se připravit, tak my jsme říkali, neříkejte to těch, ty historky, počkejte chvilku, mlčte, my to tam natočíme a my zase přijdeme. Takže ono vlastně z té obrovitánské radosti toho, že jsme jako nechtěli nikoho ohromit, my jsme jenom chtěli ten krásný pocit, který jsme měli pod tou pergolou a tam jsme pili čajíčky a kafička a měli jsme tam nějaký chlebičky a vždycky se šlo ten hezký kousíček natočit, tak my jsme si vlastně pod té pergoly vzali s sebou tu atmosféru. A to je hrozně důležitý a myslím, že je to důležitý i pro jeviště, pro divadlo, ten vzduch a to, že na vás nic nehrajem, že nic nepředstíráme a vy to chytáte a víte o tom, že je to pravda a že nás to baví a vás to tím pádem baví taky. Takže tam bych řekla, že je asi někde ten klíč k tomu, aby jeviště a hlediště, anebo plátno a hlediště, aby si rozuměli. Myslím si. A teď už musí
0: a teď
1: někdo
0: už zahrát. A já se tě zeptám, máš ráda hudbu z 60. let, ve kterých se Pelíšky odehrávaly?
1: No ano, no kdo to nemá rád?
0: Tak my máme pro tebe překvapení.
1: Yeah.
0: Poprosím pěvecký sbor Vivala Muzika.
1: Yeah.
0: Tak a teď nás tady bude hodně. Pěvecký sbor Vivala Muzika.
1: Pane jo, těch je, to je teda. No. Yeah. A pořádou.
0: Pořádou.
1: Je těch je. Je.
0: A cymbálová muzika Cifra.
1: To je nádherný. Je, já spadnu.
0: Ti teď.
1: Já půjdu takhle za vás.
0: Ti teď zahrají a zaspívají něco z Pelíšků.
1: Je. Jo, vy budete, já budu takhle mezi váma. Jo? Tak, tak.
0: Tak můžeš se
1: přidat.
0: Vidím.
2: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.
3: Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Víc s malým šohajem, který se rád hraje a který je s tebou.

0: nemôžu spať. Probúzam sa a zase sa nemôžu ubrániť myšlence vrátiť sa o nejaký ten rok zpátky. Byť zas malým šohajem, ktorý si rád hraje, ktorý je s tebou.
1: To je krásný!
2: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle natáčeli s oblíbenou herečkou Simonou Stašovou.
1: No tak to bylo překvapení, to je teda nádherný.
3: I co jsem si říkal, nechtěla by si zaspívat jako sama?
1: Já myslím, že to už nepřekonám. Ne, ta je nádherný. Ne, ta je kouzelná. Peťa Staňková.
3: Peťa Staňková.
1: Vynikající.
3: Je tady Peťa?
1: Bože Peti, můj, ale to je rozkošná
3: je tady.
1: Herečka.
3: Hele, dejte si spolu čerešničky, čerešničky.
4: Máme zpívat
3: no,
4: spolu?
3: Dejte si spolu čerešničky, tady máte
1: mikrofon. Já vám něco řeknu, já vám strašně gratuluju, protože já jsem vás poslouchala.
4: Jo,
1: ale celý
4: to vám taky gratuluju. Já...
1: Ne, to je vynikající herečka, vynikající. Víte co, člověk si sám ze sebe musí udělat srandu, protože potom ze smíchu nevyjde. To je nádhera.
3: Tak já vám
1: nádhera,
3: tady dáme mikrofon, holky.
1: Co máme
3: šerešničku?
1: A budeme umět text?
4: Asi,
1: i vy umíte?
4: Já tak, jo.
1: Umíte text, tak
4: napůl, no.
1: Já se přidám.
4: Tak,
3: předehra bude.

0: ještě jednou. Tak já začnu, jo?
1: A kdo byl špatně?
0: Tak zkusíme. Ještě jednou.
2: Co si pali na cestě, do vás.
0: Tak já jsem taky dobrá.

0: konec.
1: Myslím teda říct, že děláte vždycky to, co všechny moje kolegy někdy říkali, že se odklání, aby...
2: Ne,
1: aby slyšeli
2: vlastně
1: hlas, ale...
2: Ono, pozor, já nejsem daleko.
1: Já bych se chytla.
2: Vy jste rozkošná. Na mě to bylo moc vysoko.
1: Jo?
3: A na Petru to bylo moc nízko.
1: Takže nám to kluci pokazili, no.
3: Tak já bych teď Peťce poděkoval
1: za chvilku. Já jdu samozřejmě.
2: Ale můžete tady bejt klidně.
1: Ne, Jožka nechtěl, že bych vám furt do toho kecala.
3: To,
1: tak,
3: to se bojím trošku.
2: Jo, a to nevadí.
1: Hrozně hezky povídáte, tak já budu poslouchat.
2: Jo, jste roztomilá.
3: Já bych se mi zastavil ještě u nějakých tvých krásných televizních a filmových rolí. Mm-hmm. Ty jsi říkala, že pro tebe důležitý byl seriál Žena za pultem.
2: Ano, to bylo ve druhém ročníku na Damu.
3: Aha.
2: Ano.
3: Režisér Dudek.
2: Režisér Dudek, paní Jiřina
3: Švorcová.
2: Strašně se k nám dobře chovala. Bezvadná děcka. Taková poctivá pravá. Já si ji vážím, protože je to ženská, která jako nikdy nic nepřekabátila a měla svoji víru a v té víře umřela. Takže to byl čestný člověk. Jo. Byl tam i pan Menčík.
3: No to jsem právě chtěl říct. Víš, kterou miluju inscenaci? Jako kníže Rohan.
2: To bylo dobrý.
3: To je já nevím, znáte inscenaci Jako kníže Rohan? Je to televizní inscenace. Hlavní roli hrál pan Menšík.
2: A já jsem hrála takovou jako... Urbu. Že jo. A byla jsem moc mladinká a moc krásná tenkrát.
3: To jo? Krásná si pořád. No to rok 1983.
2: Tak to jsem zase tak mladá nebyla.
3: A já to právě
2: 27,
3: miluju.
2: 27, 28, 29, no jo, 29.
3: Jaké to bylo s panem Menšíkem?
2: Tak pozor, tak zaprvé, pan Menšík byl rodinný kamarád, takže on k nám pořád chodil, my jsme chodili k ním. Byl to opravdu takový jako brácha mý mámy. Já nemůžu vyprávět žádný historky o něm, protože všechny, to musíte ještě pozvat mámu. Ty musíš pozvat moji mámu.
3: Dobře.
2: To je nutný, protože tady já, kdybych vyprávěla historky s Láďou Menšíkem, tak to je prostě svatokrádež. To nejde, já jenom můžu říct, že opravdu jsem měla tu čest mu říkat Ládičku, že jsem mu tykala a že... Tuším, že mě měl rád při té ženě za pultem, tak on si mě tam bral pod křídlo a když jsem přeháněla někde, když takhle se díval na toto, tak jenom tak na mě vždycky udělal uber, že jsem moc praštěná a tohle. Takže no, byl to takový opravdu rodinný kamarád, ale o Láďovi bude vyprávět moje máma.
3: Tak, dobře, tak jo? Nám ji pomůžeš domluvit?
2: Určitě.
3: Máš tady 400 svědků.
2: Ano.
3: Ale ty jsi nikdy nezakládala na tom, že bys chodila jako herečka, aby tě všichni poznávali. Ty jsi takový ten typ, jakože...
2: Já jsem strašně ráda, když mě lidi nepoznávají.
3: No, nemusíš být nápadná.
2: No, tak takhle, že jo, byla u mě maskérka, prosím vás. Jo, to ne, že takhle vypadá mě opravdu jako po ránu. Jak se říká, tak nějak by se dal říct legrace, že člověk dělá všechno pro to, herec, aby ho lidi poznávali a až ho poznávají, tak si veme brejle, aby na něj zapomněli, jo? Že to je vlastně, že nechce. Ne, já nejsem z těch lidí, mně to je jedno celkem, ale nemám ráda se líčit, když někam jdu nakoupit, když jdu to, tak prostě já se ani nepodívám, já si stáhnu vlasy a ani se nepodívám do zrcadla, umeju si v obličeji a jdu. Ale já myslím, že už mě takhle lidi berou. Jo, skoro by se dal říct, že mě míň poznají, když jsem namalovaná. Když mám pocit, že vypadám jak lívanec, tak mě víc poznávají. Ona je to celkem jedno. Když to nemá člověk jako cíl být slavný, když to má jenom jako, že vlastně dělal tu práci dobře a lidi ho tím pádem poznávají a koupí si na něj lístky, no tak to je vrchol všeho, tak to je prostě bezvady. Tak se nám to povedlo, takhle bych řekla. Těm, který prostě, když vy si opravdu koupíte lístky na moje představení, tak já mám takový pocit, že se mně to povedlo, ale divadlo je šuškanda a já musím hrát každý představení, jako kdyby to bylo poprvé anebo naposledy. A to je strašně důležitý. Nezapnout takzvaného autopilota, jako, no, tak to já už to znám, tak já to budu hrát tak, jak jsem to hrála minule. Ne, ne, ne. Prostě pokaždý to musí mít ten pel toho, že vlastně teď jste tady u toho a teď to tvořím. A to mě na tom baví.
3: Ty o sobě často říkáš, že jsi nimra a pipla.
2: No jo.
3: Co to znamená?
2: Nimra a pipla. To je vlastně od režisérů Zdeněk Kaloč. To je byl brněnský režisér, vynikající, který mi zavolal, jestli bych s ním nechtěla v Brně dělat návštěvu staré dámy, Diren Mata. A protože v té době to točila moje maminka pro televizi, tak jsem věděla, že zaprvé prostě to není pro mě dole, protože já nemám tu vznosnost takovou. A držela jsem v ruce monodrama Shirley Valentine. A když mě zavolal pan Kaloč, tak já jsem říkal, pane režisére, to nepůjde, to nebudu dělat návštěvu staré dámy, ale já držím v ruce monodrama a je nádherný na přečtení, ale já mám pocit, že se to nedá hrát. Já neznám know-how toho monodramatu. Já jsem mu to poslala, on si to přečet, do týdne zavolal a říkal, tak končíme s návštěvou staré dámy, jdeme do Shirley Valentine. Já jsem za ním přijela do Brna a říkal jsem, tak si to přečtem. On se tak na mě podíval, jakože říkal, a teď říkal, a vy jste to nečetla? Já jsem říkal, no, jak to myslíte? Tak si to, jako, teď, já to budu číst teď před váma, teď jsem trošku, jako tak zazmatkovala, že si to snad nepřečtem, nebo co? A on povídal, no tak prosím. Tak já jsem začala. Ráda si dám skleničku vína, když vařím. Ne, ne, ne, jenom tak ucucávám, než se udělá večeře. On povídal, no tak takhle ne. Ráda si dám skleničku vína, když vařím. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Jenom tak ucucávám, než se udělá večeře. Já povídám, to budeme dělat takhle každou větu. A on povídá, ano. Tak tomu říkáme nimra a pipla. A tyhle nimrové a piplové se už moc nerodějí. Prostě to je taková, jako by se dalo říct, genialita režiséra, který vám z toho textu vytáhne ty zajímavosti, neobvyklosti, smysl toho, proč to říkáte. A nenechá vás takzvaně to číst, že to přečte. Někdy se ty zkoušky dělají tak, že se čte pořád dokola, dokola, dokola, dokola, dokola, dokola, no a už tak jako toto umíme, jak jsme to přečetli, tak to umíme, tak to hodíme na jeviště. No ale to není tak správný. A nebo respektive já už vyhledávám, díky tomu, že jsem poznala takovéhle režiséry, tak vlastně už potřebuju k sobě ty nimry a piply, který vlastně jim nestačí to, co já umím, ale povýšej ten můj talent na něco, kam já jsem ani vůbec nedohlídla, ani jsem nevěděla, že to v sobě mám. Tak takový já vyhledávám. Takový byl Zdeněk Kaloč, takový byl Miloš Horanský, takový byl Vladislav Vymětal, Jan Kačer a takový je Vladimír Strnisko, s kterým teď hodně často pracuju. A kromě toho, že jsem jako stálý host a že mám vlastně domovskou scénu v divadle ABC v Praze, tak mám ještě jednu teď domovskou scénu, daleko menší, a to je divadlo Lucie Bílé, která má svoje divadlo v Karlově ulici. A ona mě vyzvala, abych s ní to divadlo otevřela. To bylo pro mě hrozně milý, když se tam ozvalo v telefonu. Dobrý den, tady je Lucie Bílá. Je to paní Stašová? Já myslela, že to ještě žil tenkrát Karel Gott. Já jsem si tak myslela, je, to je ta slavná zpěvačka od toho Karla Gota. A ona mě vyzvala, abych s ní otevřela divadlo. To je nádherný. Tak jsem byla taková poctěna. No a ona mě pak vyzvala, jestli bych tam u ní v divadle nehrála. No tak jsem říkala, víte co, já vám něco řeknu. Paní Lucie, to divadlo, který teď já otvírám, tak před 45 lety to bývalo studentské divadlo Disk. Takže já jsem vlastně se po 45 letech vrátila do toho samého divadla, kde jsem absolvovala Damu. Takže já tam mám teďko svůj vlastní stoleček, úplně ten samý, akorát ona ho přebarvila na bílo. Tenkrát to bylo jenom dřevěný, teď je to dřevěný, ale je to přebarvený na bílo. Takže sedím u toho samého stolečku, u toho samého zrcadla. Hraju tam samozřejmě svůj repertoár, který teda nehraju v ABC. A teď našla jsem si překrásnou komedii, pravou nefalšovanou komedii, francouzskou. Jmenuje se ten autor Marc Sauvageon. Možná se to čte Sauvageon, nebo tak nějak. Sauvageon. A jmenuje se to 13 u stolu. Já jsem taková pověrčivá ženská, která pořádá se svým manželem, což je Mirek Etzler. Já si už teď k sobě beru samý krásný mladý kluky, tak ten je můj manžel. A pořádáme štědrovečerní večeři. A nemůžu prozrazovat, kdybyste se určitě sem třeba s tím přijedeme, ale protože zjistím, že bylo 12 apoštolů, 13. byl Ježíš Kristus a druhý den zemřel, tak nás nemůže být 13 u stolu. A na tom je postavená celá komedie, ale kouzelně propletená osudama těch lidí, kterými jsme pozvali, a vždycky je nějaký maler a pořád je nás 13. Takže já někoho potřebuju vyrazit, aby nás bylo 12. Ovšem on zas někdo přijde a je nás 13. A je to tak, že vlastně ty osudy těch lidí se tak propojí a je to kouzelná komedie. Nedá se vyprávět, protože sranda je to, co se děje, a já jsem kouzelný cvok. No, asi tak jako tady. Rozkošná komedie. Rozkošná. No.
3: Říkáš, že to je francouzská komedie.
2: Ano. Odehrává se to v Paříži.
3: Oh.
2: A my jsme asi jako takový, řekla bych, trošku nobl. Mm-hmm. Ale ani moc ne. Spíš si na to hrajem. Ale je to krásný, no.
3: Ale tvoje milovaná země není Francie.
2: Itálie.
3: Tvoje milovaná
2: Itálie. Ano, Itálie. Tak ano, tak poprvé jsme jeli do Itálie s absolventským představením. Právě z divadla, kde momentálně je Lucie Bílá, takže z disku jsme jeli jako výměnný zájezd dvou škol. Jedna byla v Aquile, jo, to je pod Římem, nebo trošičku. A Italové studenti jeli hrát k nám divadlo a my jsme jeli hrát k ním. Já jsem poprvé v životě se přestoupila v těch 21 letech hranice Itálie. Oni začali, che bella, mamma mia, vieni qua, ti amo, ti voglio bene. A já jsem si říkala, já už jsem tady jednou byla. Já to tady znám. To jsou moji lidi. Oni jsou úplně stejní. Jak je to možný? Já jsem tady asi byla nějakou kočkou, nebo já v minulém životě, nebo prostě, já je znám, ty lidi. No a když jsem přijela, tak jsem se začala učit italsky. Máma se popadala za hlavu a říká, proč si nedoděláš i angličtinu? Já jsem tě dala na anglickou školu, pane bože, a ty tady budeš takovej mrtvej jazyk. No, tak mrtvej jazyk, ale vdala jsem se do Itálie, byli jsme spolu 8 let, jsme do dneška kamarádi. Já jsem všema svejma bejvalejma se všema kamarádi. To je pěkný, já vlastně jsem se s nikým nerozvedla. No, hraju italský hry, mluvím italsky, protože za těch 8 let...
3: Řekni nám něco italsky.
2: Che vuoi? Che posso parlarti? Tu non mi capisci, allora non lo so che cosa dirti. Ti voglio bene. Tu sei carino, carino Giuseppe. Giuseppe, ti voglio bene. Va bene. Eusebio, to byl taky rozkošný, to byl můj manžel druhej, byl rozkošný, protože on říkal, ty seš ta Italka a já jsem ten Čech. A on neuměl česky a já jsem už mluvila trochu italsky, protože jsem se učila, a tím pádem jsem samozřejmě na ty Itali byla lita, že jo, a hlavně kvůli tému jazyku, abych si s nima popovídala. No a tak on se chodák do mě zamiloval. Dostal stáž, měl na výběr Kanadu nebo Prahu. A on si vybral kvůli mě Prahu. Já jsem si myslel, pane bože, chudák malej, to je blázen. To ještě byl hluboký bolševik. Já jsem si říkal, pane bože, tak on si vybral místo Kanady, si vybral Prahu. No a když jsme pomalu spolu začali mluvit, tak on mě furt opravoval, proto mluvím tak dobře italsky. A já jsem říkal, tak posloucháš mě, anebo mě pořád opravuješ? On říkal, se to nedá poslouchat pro pána krále. A teď, když jsem mu třeba letos, jsem říkala, představ si, že když mluvím na trhu s někým, tak oni hádají, z který části Itálie jsem. A on se chyt za hlavu a říkal, to si z tebe dělaj srandu. Loro scherzo, non mi dire, non è possibile, lo sento, já tě poslouchám a furt mluvíš blbě. Tak to je Itálie.
3: A chováš se v Itálii jinak než v Čechách?
2: Ne, úplně stejně jako tady.
3: Fakt?
2: Úplně
3: nejsi tam bezprostřednější?
2: Ne, to já jsem blázen i tady. Jo. Ale tam úplně stejně, akorát, že prostě je miluju ty lidi, protože oni jsou veselí. Jsou bezprostřední, pohostinní, ale to my jsme taky. Takhle. Oni mají něco s Čechama společného. Taky se strašně rádi smějou, akorát tím sluncem a tím mořem, oni jsou tak prosluněný a prosolený, jo? No, a to je ten rozdíl mezi Čechem a Italem, ale humor mají úplně stejný. Jo, jak u nás na vesnici, nebo jak na Moravě. Jo, oni jsou jak Moraváci, je to tak. Jo. Teď jsem to trefila. Fakt, že jo, a to je bez komplimentu.
3: A já ještě seď, protože máme ještě jedno hudební překvapení a teď už poprosím znovu sbor Viva la Muzika.
2: Ano.
3: A když jsme se bavili, teď zase nastoupí, a když jsme se bavili o té Itálii a o takové temperamentní hudbě...
2: Je, to bude překvapko zase.
3: Bude tady jedno překvapko a to překvapení začíná právě teď.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V okolí rybníků v Mistřicích na Uherskohradišťsku vykácí nepůvodní druhy dřevin. Revitalizace lokality bude stát 20 milionů korun. V městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích přibylo autobusu a trolejbusu s klimatizací. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru naměříme až 31 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Mistřicích na Uherskohradišťsku zrevitalizují 17-hektarové území v okolí tamních rybníků. Cílem projektu za 20 milionů korun je uvést krajinu do původní podoby. Veškeré náklady pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Lesníci vykácí nepůvodní druhy stromů, jako například akáty, a odstraní další náletové dřeviny. Pokračuje nezávislý starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.
4: Obnoví se pastviny a vlastně udělá se i nová výsadba, jak nějakých těch původních stromů, a je tam část sadu, kde byly staré hrušky, jabloně, takže ty, co tam jsou, ty se ošetří a ještě se tam vlastně potom budou dovysazovat nějaké původní odrůdy. Střešně, jabloně, hrušně a samozřejmě švestky.
3: Revitalizace krajiny pomůže vytvořit vhodné podmínky pro kriticky ohroženého nočního motýla, bourovce trnkového i další chráněné druhy. V městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích meziročně přibylo vozů vybavených klimatizací. Dopravní společnost Zlín Otrokovice má aktuálně k dispozici 37 klimatizovaných a 19 neklimatizovaných trolejbusů, 33 klimatizovaných autobusů a 6 neklimatizovaných a dále 4 klimatizované elektrobusy. Jakmile teplota v interiéru vozidla dosáhne 28 stupňů Celsia, řidiči spouštějí klimatizace.

0: klimatizaci, která sníží teplotu o 2 stupně. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, a to příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, jak říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
1: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme v našem kraji jasno, k večeru menší oblačnost, na teploměru 28 až 31, na Vsetínsku jen kolem 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 259. kilometru ve směru na Brno jsou prováděny práce údržby. A to už bylo ze zpráv vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

klidné nedělní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim milým posluchačům, pro které je pořad Blahopřání s písničkou příjemnou vzpruhou v touto rozbouřeném světě. Energeticky nás nabila hned první písnička Moravanky, ano, jsme si zapochodovali, František Maňa Slovácký pochod, no a ty další písničky jsou připraveny samozřejmě. A už se těším, jak za chviličku vylosují jednoho ze zpěváčků, kteří v tomto týdnu trávili čas u babiček, dědečků či strýčků a tetiček a neváhali v našich pořadech za pěti. Já jsem to ještě nedělal, tak poprosím potom Sandrušku tady, aby mě pomohla vylosovat. Číslo k nám 726465200 a svátek dnes slaví muži, kteří nosí jméno Roman, nebo je zdobí to jméno. A hned předám první písemné gratulace. Ta první netuším, které mamince kam poletí, ale prostě tak, jak to přišlo, tak to tady budu teď reprodukovat i hned na začátku. Milá maminko, k narození nám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody, stále dobrou náladu, ať máš vždy po ruce něco hezkého ke čtení a každý den ti přinese důvod k úsměvu. S láskou, dcera Anna s rodinou, tak snad maminka to zachytila a ví, o kterou maminku se jedná, o kterou. Další gratulace, přání k narození nám naší maminky, babičky Marušky Mazalové. Přejeme hodně zdraví, pohody, radost ze života. To přejí dcery s rodinami. A ještě jedna gratulace, prosba o písničku pro pana Miroslava Březovského z Petrova. Chceme mu pogratulovat k 86. narozeninám, které slaví 10. srpna. Milý tatínku, co víc ti přát než hodně zdraví a spokojenosti? Máme tě moc rádi. A buď tu ještě dlouho s námi, to ti ze srdce přeje manželka Emílie, dcera Jana a vnuk Daniel se Zuzkou. A nám zahraje Stříbrňanka, Láďa Ondrušek, Antonín Pernička, u Moravy Jelavečka.

A je tady chvilka po písničce Stříbrňanky. Mám tu čest vylosovat, jak už jsem naznačil na začátku, zpěváčka, který se tento týden snažil, nebo zpěvačku, kteří se snažili tento týden obšťastnit tady naše posluchače, udělat jim velkou radost. Tak já teď poprosím Sandrušku, která tady se mnou je, ať je to spolehlivé, stoprocentní, kdo se dívá na webovou kameru, tak to vidí. Ano, Sandruš, můžeš mi předat lísteček, děkuji mnohokrát. A já se dívám, ano, šestý týden a bylo to 3.8. pondělí hned. Kristýnka Vaňková, která měla 4 roky, ta naše posuba, hustopeče nad Bečkou, tak to byla písnička. Kristýnko, tak gratulujeme, vidíš to 4 roky, nevím, jestli jsi byla někdy v zoologické zahradě tady v Brně, ale jedná se, samozřejmě ten dáreček se jedná o rodinný lísteček pro celou rodinku do zoologické zahrady, zvířátka už se těší a snad hustopeči nad Bečkou, to není zas tak daleko, uděláte si samozřejmě výlet a já to předám v kanceláři. Děkuji Sandrušce. A písničku, ten nám zahraje Nivničanka od pana Lokeše a pana Kohoutka, Bojím se, mamko.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Český rozhlas Brno, ano, je to tak. Luboš ze Žeravince dovolal právě do Českého rozhlasu Brno a Zlín. Můžeme hovořit, Luby?
2: Karlíčku, zdravím tě moc i tvou zvukovou mistrní a dneska ji potřebuju popřát Romanům, dvom Romanům z Veselí a jedného kousek od Brna. Takže v první řadě budu teda Veselané a z Veselí je to Roman Bednář a Roman Valášek a potom z té Prace je to Roman Martínek. Takže Románkové, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, božího požehnání a oslavte ten váš sváteček v přiměřené formě.
1: Ano, ano, ano, tak, dobře.
2: Takže moc krát díky.
1: Taky děkujeme, měj se krásně, Luboši, ahoj.
2: Taky, Karličku, čau, čau.
1: Tak a písemná gratulace. Dnes slaví naše maminka, babička, prababička, teta Marta Hejdová 80. narozeniny. Naše milovaná maminko, děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, starostlivost a modlitby, ve kterých na nás všechny myslíš. Přejeme ti to nejcennější, pevné zdraví, moře štěstí, lásky a hlavně spoustu radosti z každého dalšího dne a k tomu všemu hojnost božího požehnání. Máme tě moc rádi. Pavlík, Martinka, Madlenka, Helenka a Vlastík s rodinami. Další přání je pro paní Věru Frantovou z Vlkova. Milá babičko naše, ať ti život krásně kráčí zase. Ať zahrádka jen zkvétá dál, déšti vlahy hojnost dal. Všechno nejlepší přejí dcery Milena a Věra, vnoučata Milena, Jan, Matěj a Vojta a pravnoučata Elenka, Kubíček, Honzík a Natálka. A všichni dodávají, milujeme tě. Ještě jedna gratulace popřáli třem našim rodinným jubilantům, sice Marušce Martinové, která slaví krásných 60 let, Haničce Popelkové, která oslavila 65 let a Standovi Popelkovi, který slaví 70. Všem třem ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, božího požehnání a hodně elánu a sil do dalších let. Ať každý další rok přináší více důvodů k radosti, než ke starostem. Přejí ti, co vás mají rádi. A my si poslechneme mistříňanku a velmi známou, já tomu říkám, že to je kultovní píseň, Mamko vám, Toníka Pavluše.

0: Ano, tak to byla mistříňanka Zdeněk Baťka s Liduškou Koskovou nám zaspívali. A dovolala se paní Milada z Nedakonic. Krásný den, paní Milado.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já bych se chtěla, prosím vás, připojit k těm písemným gratulantům pro paní Martu Hejdovu. Marta je rodila Nedakoňanka a dožívá se teda krásných 80 let. Je to naše letitá kamarádka, proto jí přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, boží milosti. Z celého srdce přeje rodina Horáková, Jarouš a Milada.
0: Krásně to sedlo, že paní Miladko? Co to jsem předal písemnou gratulaci, tak hned popřejte o sobě.
1: Děkuji moc krát.
0: Taky mějte se hezky, Miladko, nashledanou.
1: Naschle.
0: No a teď dostane slovo Gustav Vlk z Prakšic. Gustíku, dobrý den.
2: Dobrý den, Kadečku, já bych chtěl nechat se zahrát Romanovi, mojemu synovcovi, Romanovi Vlkovi, který je farářem v Laškově, tak mu přeju k dnešnímu svátku hodně zdraví, štěstí, božeho požehnání. Potom Romanovi Škravolovi do Starého Města, je to můj kolega, mistr z učňovské školy v Uherském Hradišti, který tam vychovává ty mladé kuchaře, tak mu přeju taky hodně zdraví, ať máme hodně kuchařů. My jsme měli včera na hostinku, jsem byl na pouti, pouť kuchařů, bylo nás tam velmi málo, takže ať se rozrůstá náš cech. No a pak bych chtěl ještě nechat zahrát, já jsem byl týden na pouti ve Francii, v Lourdes a v La Salette a měli jsme životy v rukách na volantě panu farářovi Františkovi Královi z Blatnice a Kvídovi. Měli jsme překrásnou pouť, projížděli jsme v Ranci do Itálie ve výšce v horách 2750 metrů, takže tam byl pěkný chládeček, protože u nás byly hice. A pak bych chtěl ještě nechat zahrát mojí tetě Martin Hurákové, která slaví zítra narozeniny. Karlíčku, já ti moc a dobře, moc děkuju.
0: Dobře, děkujeme. Vidím, že to byl pestrý týden nebo pestrý měsíc a ať se daří všechno ve zdraví. Hezký den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Právě dnes se dožívá paní Kratochvílová Marie z Dambořic požehnaných 90 let svého života. Dcery Ludmila a Marie se svými rodinami jí přejí hlavně zdraví, štěstí a ještě sílu do dalších let prožít v kruhu své rodiny, kterou tolik miluje. Také jí přejeme hezké chvíle prožité na své zahrádce, nad luštěním křížovek a aby ještě dlouho mohla navštěvovat její milý kostelíček. Děkujeme jí také za lásku, pomoc a starost o nás dcery a naše rodiny. A ještě jedna gratulace, to je spíš takové, ano, je to prosba o písničku pro ženský a mužský sbor Hroznová Lhota, kteří slaví v tomto roce 30 let zpívání. Naše sbory vystupovaly po celé republice, na Slovensku, na festivalech i setkávání sborů, ale také zpívali pro nemocné z hospicu, pro děti z dětských domovů, pro seniory. Velkou oporou byla cymbalová muzika s primášem Petrem Kubíkem, cymbalistou Františkem Okénkou, klarinetistou Jiřím Miškeříkem, kontrášem Pavlem Dugou a basistou Josefem Mackem. Velký dík patří všem, kteří s námi z různých důvodů nespívají, ale dlouhá léta zpívali. Děkujeme za trpělivost, za pochopení a pomoc při akcích. Děkujeme a přejeme, ať ta naše lhotská písnička stále žije a hřeje u srdce nejen nás, ale všechny ty, kdo se s ní potkávají. Pevné zdraví přejí zakládající sboru Josef a Ludmila Mackovi. Tak lhotská to nebude, ale bude to taková velice známá, zrovna bude se hrát i Kunovjan a zpívat zbor Tancuj, tancuj, vykrůcaj.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.
4: Ano, ano, Český rozhlas posloucháte, to je jasné. A dovolala se Maruška ze Znojma. Dobrý den, Maruško.
5: Dobrý den, přeji. Já bych chtěla poslat srdečné blahopřání mému švagrovi, panu Josefu Bulinovi z Unanova, který se zítra 10.8. dožívá svých 86. narození. Přeji mu za celou rodinu Šťávovu, Ručovský, všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, a to posílá Marie Stručovská. Děkuji pěkně.
4: Ano, nashledanou, Maruško.
5: Nashledanou.
4: Z Frišťáku se dovolala paní Věruška. Zdravíme vás, Věruš, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím Český rozhlas, vás taky. A chtěla bych popřát svému synovi Romanovi Žurkovi k dnešním jmeninám a zároveň 62. narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti ze života a hlavně to zdraví. A přeje mu to celá rodina. Syn s rodinou, dcera s rodinou a rodiče. Děkuji mockrát a naslyšenou za ten krásný pořad. Mockrát děkuji.
4: Děkujeme taky, mějte se krásně, Věruš, nashledanou. A já cituji z další gratulací. Naše milá babičko Maruško Vodárková, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, máme tě moc rádi. Dcera Alena s přítelem, vnučka Verča s manželem, vnučka Alča s přítelem, pravnoučci Ondrášek, Matyášek a celá rodina Lopatova. Kluci posílají sladkou pusinku. A další přání k dnešním narozeninám posílám Jarmile Polákové z Hulína. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, pevné nervy, hodně ujetých kilometrů na kole a taky ještě protančené nějaké ty střevíce. Splnění i těch nejtajnějších přání do dalších let přeje Hanka z Hulína. A dnes má svátek Roman Polák Hulína, trumpeťák Hulíňanu a dalších kapel. Štěstí, zdraví, lásku, pohodu, vždycky dobrou náladu s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří, také pevný dech, dobrý nátisk. Přeje Hanka z Hulína. Písnička, ať potěší všechny, co poslouchají tento pořad, přeje Hana Druláková, která ještě poslala e-mail a chce poděkovat kapele Hračovance, která hrála včera v Hračovicích, písničky, které mě zahřály. Děkuji za výběr písniče kapelníkovi, Jardo, nemělo to chybu, trefil se, zdravím celou Hračovianku, bývalého bubeníka i s manželkou paní Marii Berkovou z Veletin a děkuji za dobré vzorky Mirka z Bánova a další, kteří se dobře bavili, těší se na další setkání Hanka z Hulína. No a nám zrovna mě teď přesně vyšla Hračovianka, tak jak to sedí hezky, Jiří Schneider, Petra Schneiderová, každý den je nedělá.

Ano, každý den je neděla, no a já pokračuji dále v těch písemných gratulacích. Dnes jich mám hodně, tak aby jsme to stihli. A mám tam telefon, mám tam koho pak jsme... Ano, paní Věrušku, já bych na vás málem, Věruško, zapomněl. Představte si to. Tak halo, halo, slyšíme se? Aha, tak vidíte to, takže... Ano, ano, ano, takže paní Věruška, děkujeme, ta vlastně paní Věruška už přála, pozor, pozor, ano. Takže já jsem se jenom podíval na telefon, takže je to všechno vyřešeno a já pokračuji v písemných gratulacích. Tak rádi bychom nechali zahrát paní Marii Břicháčkové, která dnes otvírá 80. stránku života. Přejeme do dalších let pevné zdraví, životní elán, boží požehnání, ať práce na zahrádce stále baví. To ze srdce přeje synovec Pavel, Anička a Ondra s Lucinkou. Ti posílají tetě sladkou pusu, ale pozor, taky ještě jedna gratulace pro paní Marii Břicháčkovou z Brna, rodačku z Horního Němčí, k dnešním 80. nám přeje sestra Maruš. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu do dalších let, to přeje sestra Věra s rodinou. A ještě jedna na Slovensko, chceme nechat zahrát nášmu starečkovi Jánovi Chudému zo Štefanova k jeho 86. narozeninám. Vďaka Bohu za tě krásné roky, nechaj naďalej vidět tvoje kroky. Boží a milost nech ťa chrání, nech splní sa každé z tvých priání. Do dalších rokov želáme ti veľa zdraví a šťastia, lásky a božieho požehnania. To zo srdca prajú syn Ján s manželkou Dankou, vnučka Janka s manželom, vnučka Majka s manželom a pravnučky Petruška, Majuška a Laurinka posielajú veľkú pusu. A my písničku V hornom konci svíťa, tu Franka ze

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: A já pokračuji v písemných gratulacích, kterých je opravdu je hodně. Ještě jedno přání putuje k paní Marii Břicháčkové, která dnes slaví ty 80. narozeniny. To je ten pravý okamžik se zastavit, nejen popřát do dalších let zdraví, ale hlavně poděkovat za roky uplynulé, za lásku, pomoc a vše, co pro nás kdy udělala a stále dělá. Přeji a děkuji Alena s Romanem, Jirka, vnuci Roman a Michal s Petrou a pravnuk Filipek. Zítra oslaví v Ostrožské Nové Vsi své 56. narozeniny sympatický a stále usměvavý nadpraporčík policie České republiky Jaromír Falešník, který již víc jak 35 let pracuje na obvodním oddělení policie v Uherském Hradišti. Pan Jaromír Falešník je především vynikajícím manželem a otcem svých tří synů. Pokud mu to čas dovolí, je také výborným muzikantem, trumpetistou. Milý oslavenček, zítřejším narozeninám vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví přeji do dalších let života, to ti přeji z Uherského Hradiště, především bývalý kolega Josef Šťastný. A ještě jedna gratulace, dnes má narozeniny a to 30. pan Tomáš Pečiva z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí přítelkyně Monika, syn Davídek, rodiče, sestra Eva, babička, dědeček Zapletalovi a rodina Uhrova. František Nýdl, Rudolf Špilar, pivovarští koně a formanka Pavla Pelán.

0: Ano, známá písnička rozněla a dovolala se paní Naďa z Velkých Pavlovic. Krásný den, Nadi.
1: Já vám taky přeju všem hezké nedělní poledne a mám takovou karličku prosbu. 11. budou mít svátek Filomenky a já bych chtěla poptat dvou čumným děvčicám, paní Ivance Slabákové a paní Nadi Blaškové. Oni jsou druhým jménem křtěný Filomen. Mm-hmm. Tak bych chtěla popřát hodně, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky. A potom bych chtěla poslat pozdrav všem dobrým lidičkám z Velkých Pavlovic. A já vám moc děkuji.
0: Dobře, ano, děkujeme.
1: A děkuji zase nashledanou.
0: Naslyšenou, Nadí, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A z Podhradní Lhoty se dovolal Petr. Petře, krásný den přejeme.
2: Zdravím vás, tady Peťa. Já přeju z Moravy na Moravu, a to z Valaška na Jižnou Moravu. Já chci popřát panu Hudečkovi, který dneska slaví krásné narozeniny, a i panu Kubovi, taky panu muzikantovi, a přeju jim hodně zdravíčka. Ať se tím chálom našim daří a ať jim ta muzika hraje a boží požehnání všem a celé redakci. Děkuju.
0: Petře, mějte se krásně a děkujeme. Zdravíme na Valašsko.
2: Díky, naschle.
0: Naschledanou. Prosíme, zahrajte k narozeninám paní Olině Šíblové z Březiny. Oli, přejeme hodně zdravíčka, všechno nejlepší tobě a Robertovi. Mějte se hezky a zvedáme číše. Živio, živio, vše krásné přejí Bednářovi a Fialovi. Prosíme o písničku pro Romana Bízu, známě ještě nad Oslavou. Milý Romane, my ti přejeme najmeniny, ať se máš jako nikdo jiný. Hodně štěstí, lásky, zdraví, co je špatné, ať se spraví. Den je důvod pro zasmání, pusa a je konec přání. Krásný sváteční den ti ze srdce přeji Majka a Jenda. A ještě jedna gratulace pro rodiče k výročí svatby. Milá maminko a tatínku v Šomanovi z Loučky. K vašemu výročí svatby vám ze srdce přejeme, ať vás provází láska, porozumění, smích a radost. Ať máte jeden pro druhého dostatek trpělivosti a druhý pro prvního dostatek času. Ať jste hlavně oba zdraví a máte se rádi. Boží požehnání, ochranu Panny Marie přejí Danuška a Eliška s rodinami. Na tém našem nátoní manžele Osičkovi cymbalová muzika, kterou řídí Přemek Líčeník.

0: Český rozhlas Zlín.
1: A dovolala se paní Květa z Kostelána, dostává slovo. Dobrý den, Květuš.
2: Ale dobrý den, pane Hegner. Vy máte takové charisma nádherné, já nevím, mě úplně se zastavil hlas.
1: Je? No povídejte, komu opřejete.
2: Zahrejte Romanovi Náplavovi k svátku do Boršic u Buchlovic nějakou hezkou písničku, ať si oslaví krásný den. A hlavně je jeho tatovi Fánkovi a mamince Mařence. A všechno dobré, ať se mají hezky a mají krásný sváteční den. Šlo by to?
1: No tak písnička je připravena, to víte, že jo, jestli poslouchají, dobré. Tak jim samozřejmě zahrajeme. Květuš, mějte se hezky, děkujeme.
2: A vy úplně nádherně, děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. A jsou tady e-maily, snad stihneme alespoň některé. Zahrajte naší dlouholeté kamarádce Vlastě Brhelové z Trnavy u Zlína, která 7. srpna oslavila 80. narozeniny. Milá Vlastičko, včera jsme s tvou velkou rodinou slavili tvé narozeniny, byla to krásná oslava, my jsme ti moc vděčné, že jsme se jí mohli zúčastnit, tak ti děkujeme písničkou a ještě jednou ti přejeme pevné zdraví, štěstí, boží požehnání i celé tvé velké rodině do dalších dlouhých let, ať se ještě dlouho spolu ve zdraví scházíme. Kamarádky Maňka Špirudová z Hroznové Lhoty, Alenka Cholastová ze Zlína. Zdenda Kučera píše, a to je pravda, vidíte to, že dnes slaví své 66. narozeniny, zpěvák, skladatel Zdeněk Baťka z Milotic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let života přeje Zdeněk Kučera z Řivinova újezdu u Loháčovic. A my samozřejmě přejeme taky Zdení, ať si zdraví a jsme rádi, že jsi nám zaspíval tu krásnou písničku Mamko vám. A teď nám zahraje Valaška, písničku Václava Maňase mladšího, Zdenka Křenka, Víno je nejlepší.

a budeme se loužit. Hodinka utekla jako voda, ještě tady zůstaly nějaké e-maily, tak je předáme v té večerní relaci, která začíná v 18 hodin. Mějte se krásně, krásné odpoledne. Ve 14 hodin tady Sandruška Silná si na vás těší a bude vám vysílat krásně. A teď nám hrají Kameníkovi muzikanti Blueberry Hill.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radhoštěm ušetřil na veřejných zakázkách desítky milionů. Kvůli rekonstrukci silnice jsou dnes ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupňuje desítky židovských synagog a hřbitovů. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru naměříme až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Radnici v Rožnově pod Radhoštěm se daří snižovat náklady na investice a opravy. U 17 letošních veřejných zakázek město zatím eviduje úsporu přibližně 20 milionů korun oproti původním projektovým odhadům. V letošním roce má Rožnov také vyšší příjmy ze sdílených daní. Peníze, které se podařilo ušetřit, zamíří podle mluvčí města Adély Kouselové zpět do dalšího rozvoje města.
4: Největší aktuální úsporu přinesla zakázka na připravovaný propojovací cyklochodník u elektroprojekty. Nejvýhodnější nabídka byla skoro o 8 milionů korun nižší než projektový odhad. Uspořit skoro 2,5 milionu korun se například povedlo také u již vybudované cyklostezky Pindula, která čeká na vydání kolaudace.
2: Řidiči dnes ve Zlíně neprojedou Hradskou ulicí a ulicí Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa povede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky budou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
5: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
2: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené do 17 hodin.
3: Sport.
2: Zlínští fotbalisté v nové ligové sezóně ještě nebudovali. Ve třetím kole doma prohráli s Bohemians Praha 0-2. Utkání hodnotí

0: obránce Miloš Kopečný.
1: Ten vstup do zápasu nám nevyšel, dostali jsme gól víceméně z ničeho a pak jsme tam měli hodně ztrát, byl takový nesourodý. Sice jsme drželi míč nějak, ale nějaký šance a něco takového tam nebylo, no, takže zklamání.
0: Zlín je v tabulce poslední. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, k večeru i menší průsvitnou oblačnost, povane slabý vítr jižních směrů a nejvyšší teploty se vyšplhají na 28 až 31, na Vsetínsku kolem 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti v Eskách je uzavřena ulice Na Dědině. Na dálnici D1 na 267. kilometru ve směru na Ostravu je na vozovce pneumatika.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
3: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášel v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii. No a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl. Takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato. Jo? Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavi měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na 2. zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. Prostosrdečnost.
2: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
1: V V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou, Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Sté výročí založení oslavili včelaři ve Slavičíně na Zlínsko. Bojkovicemi dnes projde slavnostní průvod chytání kuruců. Do konce září mohou lidé žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru naměříme až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradilek. Včelaři ze Slavičína na Zlínsku si v sobotu odpoledne připomněli 100 let od založení spolku k tomuto výročí. Navíc pořídili nový prapor a otevřeli naučnou stezku. Během oslavy včelaři taky vybírali nejlepší med.
2: Potřebujeme, abyste šli ohodnotit medy.
3: Na soutěž o nejlepší slavičínský med dohlížel včelař František Tobola.
4: A iba já jediný z celé naše party vím, čím med, pod kterým číslem je.
3: A neprozradíte?
4: Neprozradím určitě, protože si to nepamatuji. Mám to napsané, je to v trezoru v kuchyni.
5: Všechny jsou výborné.
3: A jak jste hlasoval?
5: Zdál se mi nejlepší vlastně sedmička.
3: Prozradil jeden z návštěvníků pan Dušan. Předseda včelařského spolku Lubomír Machů pak odstartoval oslavy dobrou zprávou.
2: Kolik toho medu na tom našem spolku slavičínském zhruba bude, to odhaduju tak na těch 250 metrách.
3: Ze Slavičína, Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: V Bojkovicích na Uherskobrodsku jsou dnes svatovavřinecké hody. Součástí programu bude i takzvané chytání kuruců. Tradiční zvyk z 18. století v loňském roce obnovil folklorní soubor Světlovánek. Při slavnostním průvodu městem mládenci symbolicky pronásledují kurucké nájezdníky a zpěvem vybírají dary pro panu navezenou na ozdobeném voze. Pokračuje místostarostka Dagmar Peřestá z ODS.
6: Letošní průvod se rozšíří o dva kladrubské koně, které potáhnou vůz panou. Při vjezdu do Bojkovic vznikly nové informační cedule o tom, že zde probíhají hody a jsou vytvořeny v stejném duchu jako všechny propagační materiály k chytání kuruců.
1: Do konce září mohou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování případné příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
7: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka nastoupí ve třetím ligovém kole na hřišti Jablonce. Severočeši mají za sebou čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
8: Je možné, že tady v tom počasí by to mohlo.

0: mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
1: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, k večeru pak je menší průsvitnou oblačnost, povane slabý vítr jižních směrů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 28 až 31, na Vsetínsku kolem 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 na 259. kilometru ve směru na Brno jsou prováděny práce údržby. Na silnici 1/50 u Kunovic na Uhersko-Hradišťsku je pro poruchu odstavený nákladní automobil. A to už byla poslední informace ze zpráv. Teď pohodové nedělní odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné a pohodové nedělní odpoledne vám všem, kteří jste si naladili naše vysílání, přeje od mikrofonu Tomáš Perutka. Díky tomu, že jste s námi, tak víte o všem důležitém a aktuálním, co se kolem vás děje. Za chvíli například podrobně probereme chystanou revitalizaci za více než 20 milionů korun, která by měla vytvořit vhodné podmínky pro život kriticky ohrožených a chráněných druhů.
2: Český rozhlas Zlín.

0: záchrany chráněných druhů se pustili v Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku, aby jim vytvořili vhodné podmínky pro život, vykácí v lokalitě u tamních rybníků nepůvodní a náletové dřeviny, vysadí původní druhy stromů a obnoví pastviny. Revitalizace za více než 20 milionů korun už začala.
1: Jako první v Mistřicích udělali v lese nad tamní přehradou naučnou stezku, kam jsme se vydali s nezávislým starostou obce Vlastimilem Jánošem.
2: Tady je 5 zastavení.
1: My jsme teďka na tom jednom z těch zastavení. Ano. Je tady vlastně altánek, teď ho využijeme, svítí sluníčko, jak se schováme aspoň do stínu. Vidíme tady i dřevěné herní prvky pro děti.
2: A potom tam dál máme i prvky na posilování, jsou tam vlastně hrazdy a pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu.
1: Takže výhled vlastně na přehradu, na rybníky.
2: Krásný rozhled vlastně až na tu Javořinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
1: Ale ta naučná stezka je vlastně taková jenom první část toho. Jak by se ta krajina měla upravit?
2: Tyto stromy, co teď vidíte, to jsou agáty, nepůvodní invazivní dřeviny, které tady nepatří, takže to bylo nainjektováno Roundupem a jde teď vidět, že to je vlastně všechno suché. Takže to všechno půjde dolů, ještě ty náletové keře a tak dále. A vlastně obnoví se pastviny a vlastně udělá se i nová výsadba jak nějakých těch původních stromů a je tam část sadu, kde byly staré hrušky, jabloně, takže ty, co tam jsou, ty se ošetří a ještě se tam vlastně potom budou dovysazovat nějaké původní odrůdy. Střešně, jabloně, hrušně a samozřejmě švestky.
1: Obnova 17-hektarového území začne v září. Opatření vítá předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slovácká krajina Jakub Šafář.
3: Ta krajina u Mistřic byla opravdu dřív velmi pestrá takovým tím tradičním hospodářským udržováním a nejlepší je vždycky se inspirovat v minulosti, takže je to pro nás jakýsi takový recept, co by mohlo fungovat i v dnešní době. Takže rozvolněná krajina, mozaika s různými skupinami keřů, kousek sečený, kousek zarostlý, tak ta by mohla být úplně ideální.
1: Aby tam každý prostě z těch živočichů našel to svoje, dá
3: přesně tak, ta pestrost je tam velmi žádoucí.
1: Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy podle Jakuba Šafáře vytvoří ideální prostředí pro chráněné druhy.
3: Těch vzácných druhů je tam samozřejmě celá řada. Můžu teď tak z patra zmínit třeba krásnou žabičku pestrou, kuňku žlutobřichou, ale takový ten nejzajímavější druh je tam bourovec trnkový, což je noční motýl, který je přímo ohrožený vymřením, protože on je vzácný opravdu na území celé Evropy.
1: V budoucnu by v lokalitě, která sahá až k rekreačnímu areálu Amfík Bukovina v Popovicích, chtěla obec ještě vybudovat například dětské tábořiště. Z Mistřic Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Šalina, Škopek, Hokna. Víte, o čem teď mluvím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, milí posluchači? Někteří asi tušíte, někteří možná vůbec nevíte, a to z toho důvodu, že jsem použil hantec, svéraznou mluvu Brňanů, která je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam hantec bude dnes odpoledne zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikla v ulicích moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdraví, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského hantecu.
1: Zdraví, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl. Šalina.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prágu nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodí si jsou dokonale pět, tam si mrstrem nějaký škopek.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil, co?
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny tajský, to jsou že jo, brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne na venek.
4: Tak jestli škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nedělní odpoledne vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě zpříjemňoval Petr Kolář.
1: Počasí.
0: No a tipnul bych si, že dnešní odpoledne vám zpříjemňuje také počasí. My teď podrobně probereme nejen aktuální situaci, ale také se podíváme, co nás čeká v následujících hodinách a třeba také zítra. Na lince už je připravena paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: My jsme v průběhu dnešního vysílání našim posluchačům slibovali jasnou oblohu. Tak jestli pak to platí právě teď aktuálně v celém Zlínském kraji?
2: Ano, platí. V podstatě nad celým Zlínským krajem je jasno, ale protože daleko na severozápadě se vyskytuje nějaká vysoká oblačnost, takže když asi vyšplháte na ty nejvyšší zlínské kopce a pohlédnete tím směrem, tak možná někde v dálce úplně na okraji obzoru něco uvidíte, ale to je hodně zanedbatelné, nebrání tady ta oblačnost slunečním paprskům, takže pro normálního obyčejného člověka to znamená jasnou oblohu. Teploty, ty jsou nejčastěji mezi 27 až skoro 30 stupňů. Celsia, tato teplota je bez dvou desetin zatím ve Starém Městě, tam je tedy nejvíce 29 a 8 desetin, no a vítr fouká slabý, směry jsou většinou takové proměnlivé, anebo by se dali najít jižní.
0: Přiznám se, že šplhat na kopce, abych si ověřil vaše slova, se nechystám, ale zajímá mě a určitě také posluchače, jak se vyvine počasí v následujících hodinách.
2: Nic moc se měnit nebude, takže vývoj v podstatě žádný, maximálně někdy, dejme tomu v podvečer, se může ta oblačnost od toho západu, severozápadu dostávat i nad Zlínský kraj, ale bude to tedy průsvitná oblačnost, takže přes ní by většinou sluníčko mělo prosvítat, než třeba zapadne. Potom v noci zase jasno nebo skoro jasno by mělo převažovat, jenom zítra ráno bude oblačnost znovu od západu trošku přibývat na nějaké zhruba polojasno, na nejvýš oblačno a teploty ty ještě dnes trošku poporostou, tak o stupínek, o půl stupeň, no a v noci pak budou klesat a ty nejnižší by měly být mezi 18 až 15 stupni Celsia, v údolích lokálně o něco méně, kolem 13, vítr v noci slabý, proměnlivý.
0: Vaše předpověď na dnešní odpoledne určitě potěšila milovníky léta, ale třeba nepotěšila zahrádkáře, kteří potřebují zalít zahrádku, zahradu. Jestli pak se například v pondělí do čekáme nějakých srážek v našem regionu.
2: Zítřek přinese sice přechod studené fronty, ale ona bude vydávat jenom takové lokální přeháňky maximálně, takže určitě to nebude žádné celoplošné velké zalívání. Někdy zhruba v podvečer zítra by se na ní měla dostavit větší oblačnost a právě od západu nějaké ty lokální přeháňky se budou snad přes Zlínský kraj přesouvat, ale asi přejdou poměrně dost rychle. A potom někdy zhruba ve večerních, pozdějších večerních hodinách by se měly nebo v noci vytrácet a bude potom i ubývat znovu oblačnost, teploty před tou frontou takové hodně vysoké, 33 až 36 stupňů a vítr bude foukat zítra mírný od jihu až jihu západu.
0: To říká paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, že jste byla naším odpoledním hostem. Pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Těsně po půl třetí budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín hovořit o výjimečném exotickém ptactvu. Papoušek prý není pouze dekorací do bytu, ale i parťákem. Zaznělo to v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín, do které si moderátor Josef Koller pozval dlouholetého chovatele exotických ptáků Romana Kalužíka z Želechovic nad Dřevnictví. Tady je ukázka.
1: Když se řekne exotický pták do bytu, co si pod tím vlastně máme představit?
2: Exotický, tak to je pták, který vlastně nežije u nás, že je to domestikovaný pták, papoušek, kanár, zebřička, spousta jiných ptáků, takže obyčejně jsou to ptáci, kteří u nás nežijí.
1: No a čím jsou tedy ti papoušci nebo jiní exoti tak výjimeční? Proč si je vlastně lidi zamilovali?
2: Papoušek je dobrý společník, je výborný jako dekorace do bytu, může se naučit různé zvuky, je pestrobarevný a inteligentní poměrně.
1: No, vy říkáte, že papoušek je sice dekorace, ale zároveň i parťák, tak co je tím myšleno?
2: Pokud se mu člověk natolik věnuje, že je schopen se jako projevit i přátelsky, to znamená sedá na ruku, odpovídá určité zvuky, to znamená takzvaně mluví, laicky řečeno. Takže parťák, řekl bych, je přátelský.
1: Může nahradit třeba společnost jiného člověka? Může být takhle někdy?
2: U osamělých lidí možná může, no. A jsou lidé, kteří mají rádi zvířata vlastně, nebo tady ty opeřence, takže myslím si, že určitě to nahrazuje i vlastně nějakou bytost vedle.
1: No a proto se teď nabízí další otázka, jak dlouho vlastně mohou tak jednotlivé druhy žít? Protože lidé si třeba často neuvědomují, že je to závazek na mnoho let?
2: Tak jsou malí papoušci, střední a velcí. Obyčejně ti střední a velcí můžou žít 20 až ti velcí až 50 let, malí papoušci do 10 let vlastně. Je to závazek opravdu na dlouhou dobu a myslím si, že je potřeba vše zvážit, jestli je člověk schopen tak dlouho se věnovat dostatečně vlastně, aby ten jedinec byl spokojený, měl dostatek prostoru.
1: Rozumím, já teď vlastně vyjdu z té vaší odpovědi, takže pro koho je chov vhodný a kdo by si měl pořízení takového ptáka raději vlastně dobře rozmyslet?
2: Obyčejně je to na zvážení. Musí být dostatečně velký byt, aby umístil dostatečně velkou klet, aby tam ten ptáček měl velký prostor. Je to i hlučný jedinec, jo, nemusí to být prostě, to vše musí zvážit, jestli je schopen tady toto absolvovat a dát tady tomu jedinci ty schopnost
1: odpovídající fungovat. Podmínky.
2: Odpovídající
1: Já rozumím.
2: Podmínky.
1: A třeba ve vaší praxi stává se vám občas, že za vámi přijdou lidé, kteří vlastně tohleto správně neodhadnou a pak přijdou pro radu, co s tím, co máme dělat s ptákem, kam ho umístit, když mě tohleto nám nevyhovuje, to jsme to nedomysleli dokonce. Stává se to občas?
2: Stává se to, to je to samé, jak když někdo koupí pejska nebo kočičku jako nevhodný dárek a tak dál. Stává se to, ale tady u těch ptáčků je to možná trošku jinak. Tam obyčejně lidi zvažují, jestli je to vhodné, či není a myslím si, že dá se říct, že to ukočírují. Samozřejmě někteří lidé podcení třeba, nevím, tu hlučnost toho ptáčka nebo neuvědomí si, že potřebuje prostě i nějaký prolet a tak dál. Těžko potom radit, jak dál. No.
1: To je jasné. A tak jaké jsou třeba nejčastější omyly těch začátečníků? Řekl jste ten hluk, možná i vlastně nečistoty? Můžou lidi zaskočit?
2: Tak, ano. Ten ptáček způsobuje hodně, hodně. Vytahuje semínka ven, vypadávají, teď když pelíchá, je potřeba prostě stále vysavačem prostě jezdit po bytě a tak dál. Takže je to závazek.
1: No a dá se říct, že některý druh je třeba opravdu ideální jako první, takový ten startovací ptáček?
2: Takový startovací ptáček, obyčejně takový ten obyčejnější je třeba zebříčka, kanár, nebo když už z papoušku, tak třeba papoušek zpěvavý, který není tak hlučný, ale zase je nevýhoda, že tedy ho nenaučí člověk mluvit.
0: Celý záznam chovatelské poradny o exotickém ptactvu si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz v pondělním audioarchivu.
3: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Školáci si momentálně užívají 2 měsíce trvající letní prázdniny. Jak to ale bylo dříve? Bývaly letní prázdniny stejně dlouhé, nebo bývaly kratší, nebo byly dokonce delší? Tak na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo za okamžik zaměří v našem vysílání Martin Písařík. Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laborator budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

zklamání, tristní, hrozný. Tak charakterizoval trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka výkon svých svěřenců v ligovém utkání proti pražským Bohemians. Více uslyšíte už za okamžik v našem vysílání. Ože!

0: Fotbalisté Zlína se v úvodu ligové sezóny trápí. Po třetí v řadě nebodovali a v tabulce jsou na posledním místě. Ve třetím kole Ševci prohráli na svém hřišti s pražskými Bohemians 0-2.
1: Pro mě to zklamání, hrozné zklamání.
2: Říkal po utkání sklesle trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka. Jeho svěřenci v tomto ligovém ročníku ještě nebodovali, navíc na domácím hřišti podruhé neskórovali. V duelu proti pražským Bohemians vyslali na branku 16 střel, ani jedna z nich ale nemířila mezi tři tyče.
1: Nebyl tam spravedlivý jediný hráč, který by kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, to se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky po každé, my jsme se nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný a zasloužené vítězství Bohemky.
2: Kouč Zlína po utkání těžko hledal slova. Výkon svého týmu hodnotil jako hrozný.
1: Nevím, pořád nedokážu rozklíčovat, proč to bylo hrozné, protože řeknu, sebevědomí na tréninku je v pohodě, přijdem do zápasu a upadá to, ne, kluci si nevěří, nejsou sebevědomí a nevím proč je ta nervozita, nevím proč je ta nepřesnost v spoustě momentů.
2: Říká Bronislav Červenka a dodává.
1: Příště to musí být úplně diametrálně odlišný výkon, máme teďka před sebou, ano, tři těžké soupeře. Jak asi každý zápas bude těžký, nejenom teďka v Plzni, pak Liberec, Brovka, každý zápas bude těžký.
2: Podle obránce Miloše Kopečného povede v dalších zápasech k úspěchu jedině týmový výkon.
3: Opíchnout se od týmovosti, od jednoty prostě, a aby jsme si pomohli navzájem.
2: Ze Zlínské Letné, Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Jsem vůně, kterou plaveš.

taky jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V rámci projektu Praktikem na zkoušku se v ordinacích v regionu zaučuje 10 mladých lékařů. V městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích přibylo autobusů a trolejbusů s klimatizací. Lidé dnes mohou navštívit zrekonstruované židovské památky, i ty, které jsou běžně uzavřené. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu a na teploměru až 31 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj pokračuje v podpoře mladých lékařů díky projektu Praktikem na zkoušku. Prvních 10 studentů lékařských fakult už absolvovalo či v nejbližší době absolvuje letošní týdenní stáž v ordinacích praktických nebo dětských lékařů v regionu. Kraj přispívá ordinacím částkou 10 000 korun za každého stážistu. Letos zatím podpořil 3 poskytovatele zdravotních služeb celkovou částkou 100 000 korun. Pokračuje Jan Vandík z oddělení komunikace Zlínského kraje.
3: Podpora stáží je součástí širší strategie, jen stipendijní program pro zdravotnické obory má letos rozpočet 2,5 milionu korun. Od jeho spuštění v roce 2016 kraj schválil zhruba 8,9 milionu korun na podporu 82 budoucích lékařů a 123 nelékařských zdravotnických pracovníků.
2: V městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích meziročně přibylo vozů vybavených klimatizací. Dopravní společnost Zlín Otrokovice má aktuálně k dispozici 37 klimatizovaných a 19 neklimatizovaných trolejbusů, 33 klimatizovaných autobusů a 6 neklimatizovaných a dále 4 klimatizované elektrobusy. Jakmile teplota v interiéru vozidla dosáhne 28 stupňů Celsia, řidiči spouštějí klimatizaci, která sníží teplotu o 2 stupně. Jeden židovských památek, a to znamená, že lidé dnes mohou navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Zdarma nebo za dobrovolný příspěvek mohou navštívit místa, která jinak nejsou volně přístupná, anebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je podle koordinátora projektu Pavla Veselého z židovské obce v Praze přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek. Řekl, kam se například lidé mohou přijít podívat.
4: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
2: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené do 17 hodin. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí, ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, k večeru může být i menší průsvitná oblačnost, povane slabý vítr jižních směrů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku jen kolem 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za hodinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: I když naše vysílání posloucháte pravidelně a velmi pozorně, může se stát, že vám něco unikne. Proto pro vás vždy v neděli připravujeme souhrn toho nejpodstatnějšího, čemu se naši reportéři v uplynulých dnech věnovali. A vy ho uslyšíte už za okamžik.

0: Reportéři Českého rozhlasu Zlín se tento týden věnovali dopadům extrémních veder na běžný život. Vydali se proto třeba do Bystřice pod Hostýnem, kde byly nejteplejší noci, nebo k řece Dřevnici ve Zlíně, kde v důsledku výkyvů v počasí uhynulo na 500 ryb.
1: Zpravodajský souhrn tentokrát začneme v Bystřici pod Hostýnem. Ta patřila k městům, která se s extrémními horky posledních týdnů potýkala nejvíce. I v noci tam totiž teplota zůstala kolem 27 stupňů. Jak to místní zvládají, se ptala reportérka Blanka Kovandová.
2: Větrám jedině v noci, tak od půlnoci do páté. Pravda, Bystřice teď byla v televizi, v rozhlase všude, že byla nejteplejší noc.
3: Popisuje mi paní Milada Vítová, kterou horko uvěznilo zastaženými žaluziemi v bytě.
2: Tady v pokoji mám větřák, v kuchyni taky. Včera ani dnes jsem nebyla nikde venku, protože to už je v 7 hodin, prostě je pořádně 30 stupňů skoro, že přes tu noc.
1: Úhynem stovek ryb se zabývali v uplynulém týdnu zlínští rybáři. Stalo se tak po silných bouřkách z konce minulého týdne. Přes 1,5 km dlouhý úsek řeky Dřevnice je proto nyní takřka bez ryb. Důvody popisuje předseda Zlínského rybářského spolku Marcel Kresta.
4: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Problémem je zlínská stoková síť. Pomohla by samostatná kanalizace pro dešťovou vodu. Změna se ale nechystá. Byla by totiž stavebně i finančně extrémně náročná. O změnu se naopak pokouší sociální služby města Kroměříže. Chybí jim zdravotní sestry, a tak se je snaží nalákat na náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Kvalifikovaný zdravotnický personál chybí podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové ve všech 5 domovech pro seniory v městské správě.
5: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
1: Na pustevnách v Beskydech začalo fungovat nouzové nocoviště pro turisty. Vleze se na něj asi 10 stanů. Turisté tam můžou přespat od 6 hodin večer do 8 ráno. Přes výjimku jde o lokalitu v HKO Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, vysvětluje manažerka fondu pusteven Petra Kavková.
6: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: A ve Zlíně začala v pátek demolice ohořelé budovy číslo 34. Tématu se budeme věnovat také v příštím týdnu. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštiv

0: Turbo dohrálo ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně ve 15:45. Za chvíli nás bude bavit třeba také skupina Jelen a nebo Elton John. Teď vás ale pozveme na dvě zajímavé akce. Řemeslné léto ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti nabízí ty nejlepší rukodělné tvůrce a řemeslníky ve svém oboru. Do skanzenu Rochus se můžete vydat dnes ještě do 18. hodiny. A živý Zlín připravil na dnešek další hudební večer u zámku ve Zlíně. Dnes se představí konkrétně otrokovická rocková hudební skupina Gaia s vlastní tvorbou. Začátek koncertu je u zlínského zámku v 17 hodin. Více informací nejen o víkendovém dění v regionu pro vás máme na webu zlin.rozhlas.cz.
1: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: pro co jsem žil.
1: Možná také podobně jako já kombinujete různá zaměstnání, říkáte si, že na tom v dnešní době není zase nic až tak zvláštního, ovšem kombinace, o které budeme v našem vysílání mluvit v následujících okamžicích, tak to je skutečná výjimka. Ještě před několika lety seděl Pavel Genzer ze Zlína pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení a vedle práce řidiče se věnuje také službě v katolické církvi. Zatím obě tyto profese kombinuje, když brigádně dělá řidiče a současně vykonává praxi ve farnosti ve Slušovicích. Jestli je to takto udržitelné i do budoucna, to uslyšíte v následující reportáži.
2: Příští zastávka Věžové domy. Zastávka na znamení.
3: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
4: Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, že jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
3: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
4: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
3: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. V pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
4: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
3: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
4: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny, taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
5: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
3: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
5: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vychází stříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
3: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás pravidelně zveme také na výlety po našem krásném kraji. Pokud se v nejbližší době třeba chystáte na pustevny v Beskydech, tak vás možná překvapí, že turisté tady můžou nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tu totiž nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, za to s pravidly. A první turisté si tam už rozbalili karimatky.
1: K nocovišti na pustevnách stoupám se Sabinou a Rolandem, kteří jsou z Ostravy a Havířova.
2: Vylezeli jsme tak nalehko na okružní túru tady po Beskydech.
1: Po chvíli se dostáváme k nocovišti, které je mezi Zárišem a hotelem Tanečnica.
3: Tu jsou koše, tojtojka. No, tady napsané nouzové nociviště a tady jsou pravidla.
4: 18 až 19.
2: To je ideální, no.
1: Bude tady asi klid? Jak se těšíte na to spaní?
2: No tak těšíme se na to velice. Myslím si, že právě to, že tady je málo lidí, z toho dělá ještě větší zážitek.
1: Odkud kam jdete?
4: Tak my jdeme z Frenštátu až na Javorový.
1: To je pořádná trasa.
4: Je to 93 kilometrů nějak.
1: 93 kilometrů. Kolikrát za tu dobu budete nocovat?
4: Chtěli bychom dvakrát.
1: Jak obtížné je to tedy najít, kde spát a mít tam třeba i toalety, vodu, občerstvit se?
2: V dnešní době s pokročilými informačními technologiemi jsou všude informace dostupné a podle map najdeme všechno.
1: Takže si i tohle místo asi turisté brzy najdou, podle vás?
2: Chodí tady jako hodně lidí, tak myslím, že to nebude dlouho trvat a bude to tu více využívané.
1: A zatímco mladý pár nafukuje karimatky, na nocoviště dorazila manažerka fondu pustevny Petra Kavková. Tady jsou pokyny, jak by se měli lidé chovat, tak jaká jsou ta pravidla?
5: Tak vzhledem k tomu, že nocujete v chráněné krajinné oblasti Beskydy, toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
1: Jak si lidé zajistí místo v době, až se to rozkřikne, že je tady nocoviště?
5: Bohužel nemáme žádný systém, ve kterém si můžete rezervovat místo, takže jinými slovy, kdo dřív přijde, ten dřív nocuje.
1: Kdo asi nejčastěji bude právě toto nocoviště využívat?
5: Tak určitě to jsou baťuškáři, ať už turisté, kteří jdou na lehko i na těžko, například stezku Českem, která vede přes pustevny. Ale můžou to být například ty lidé tady z okolí, kteří chtějí strávit příjemný večer pod hvězdami.
1: Lidé, kteří chtějí na cestách přespat či například vidět západ a východ slunce, můžou kromě pusteven využít taky místa u chaty Skalka či na Lysé hoře. Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou lidé na nocovištích chovat. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.

0: Nadia Urbánková dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ve 3/4 na 4. Vy už možná přemýšlíte, koho že si dnes Petr Uhřík vybral do své cukrárny, aby nám o něm něco zajímavého povyprávěl. No, napovím, že se jedná o amerického zpěváka, pro kterého byly typické vousy a také výrazná nadváha. Má svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, získal 2x ocenění Grammy, prodal více než 100 milionů desek a ze 2 manželství měl celkem 8 dětí. Barry White.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes mám pro vás těžkou váhu, jak po tělesné, tak hudební stránce. Málo který zpěvák měl tak výrazný a okamžitě rozpoznatelný hlas jako Barry White. Nelaskavě nazvaný mrož lásky kvůli jeho výraznému bíbru, stejně jako hlubokému hlasu. Bez problémů se dokázal stylově proměňovat od soulu k funku, později k disku a po klidných osmdesátkách zažil potom renesanci v 90. letech před jeho předčasnou smrtí. Tento XXL hromotluk trpěl zdravotními problémy, dá se říct, po celý život, částečně kvůli nadváze a také v důsledku vykouření uváděných 150 cigaret denně. Spočítal jsem, pokud je to pravda, v průměru cigareta každých 7 minut bdění. Ale co je pro hudební svět určitě důležitější, Barry White měl na kontě 20 zlatých a 10 platinových singlů s celosvětovým prodejem přesahujícím 100 milionů desek a je tedy jedním z nejprodávanějších umělců všech dob. Taky dvojnásobným držitelem ceny Grammy. Pustíme si písničku, která na obou stranách Atlantiku bodovala přesně před 52 lety a samotný název by se dal přeložit jako Ty jsi první, poslední, moje všechno.

0: Jo, holky z Gimplu, tak ty si užívají letní prázdniny, nejen holkám z Gimplu, ale i holkám z jiných škol přejeme, ať si je užijí i nadále podle svých představ. No a přejeme také samozřejmě chlapcům pohodu v dalších dnech prázdnin. Blíží se 16. hodina a s ní je konec dnešního odpoledního vysílání. Ještě než se s vámi rozloučím, tak mám pro vás tipy, co si poslechnout na našich vlnách zítra. Pokračovat bude naše pravidelná pondělní rubrika Tlapky z kraje, ve které vám představujeme zvířata, která hledají nové pány. Zítra po 10. hodině se podíváme do zvířecího útulku v Setín a vydáme se také na výstavu. Výroba ohýbaného nábytku má v Bystřici pod Hostýnem tradici už 165 let. Jak se za tu dobu měnily jeho tvary, konstrukce i jednotlivé detaily, to přibližuje výstava Tonetka Proměny v čase. Podíváme se na ní zítra před 11. hodinou. V 16 hodin vám nabídneme další aktuální hlavní zprávy a po 16. hodině hvězdné návraty, které se dnes budou věnovat herci a baviči Petru Martinákovi. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek nedělního dne.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: kriticky ohroženého nočního motýla bourovce trnkového i další chráněné druhy. Ve Zlínském kraji přibylo návštěvníků ze zahraničí. Fotbalisty Slovácka už za hodinu čeká v lize utkání na hřišti Jablonce. Večera v noci bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru nejníže naměříme 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. V okolí rybníků v Mistřicích na Uherskohraděšťsku vykácí nepůvodní druhy dřevin. V historickém sadu odborníci také ošetří původní ovocné stromy a vysází nové. Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy vytvoří ideální prostředí pro chráněné druhy rostlin i živočichů, říká předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slovácká krajina Jakub Šafář.
1: Těch vzácných druhů je tam samozřejmě celá řada. Můžu zmínit třeba krásnou žabičku pestrou, kuňku žlutobřichou, ale takový ten nejzajímavější druh je tam bourovec trnkový, což je noční motýl, který je přímo ohrožený vymřením, protože on je vzácný opravdu na území celé Evropy.
0: Revitalizace začne v září a skončí v příštím roce. Veškeré náklady ve výši 20 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. V hotelech a penzionech se ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 243 tisíc hostů. Bylo jich meziročně o 3,1% více. Ve srovnání se druhým kvartálem roku 2025 přibylo domácích i zahraničních turistů. Celkový počet přenocování vzrostl o 2%. Nejvíc zahraničních hostů přijelo do Zlínského kraje ze Slovenska. Následovali turisté z Polska a návštěvníci z Německa. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů, což je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a taky očekávanými náklady na provoz. Fotbalisté Slovácka nastoupí ve třetím ligovém kole na hřišti Jablonce. Severočeši mají za sebou čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
2: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
0: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin.
3: Počasí.
0: Včera v noci očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, ráno pak bude oblačnost od západu přibývat na polojasno, případně až oblačno. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 18 až 15 stupni, v údolích lokálně jen kolem 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 253. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavená dodávka. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli všude tam, kde posloucháte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
5: Dobrý večer. Zdravím.

0: jmenuji se Klaus.
1: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
0: Nevím.
1: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
0: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
1: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
0: To či ono.
1: No, tak co?
0: Nevím, opravdu nevím.
1: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
0: To je od vás falešné, opravdu.
1: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
0: Neotravujte mě pořád.
1: Petr Martinák nás bude bavit.
0: Nevím, teda.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe. A teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi, prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi, tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká, to šéfe nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká, člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká, no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš tam sedí Maďary, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to Táček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nejde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі. Найо!
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to jak shakeuje, shakeuje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake,
3: ano,
2: protože Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
4: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
3: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sita, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ze scény, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je. Je. Pane prezidente, co vy tady?
2: Ale...
3: Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se! Račte se posadit, tak jsem, no. Jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano.
2: No.
3: Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, no, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest. Ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... V tom v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičkej, to si mě budou lidi plesleninem. No, zase. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný,
3: apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: no. A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte. No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned, no, no, tak vás neznám. No, no, no, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano, ano, ano, a co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano, a kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, ano, s Richardem Tesaříkem, no, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no jo, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic neztratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustej. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a tak

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu komika Felixe Holzmana.
2: Dobrý večer. Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestry již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky. No,
4: včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný, takový pejseček, přátelé. Helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: k vám tedy někdy musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Rožnov pod Radhoštěm ušetřil na veřejných zakázkách desítky milionů. Z té výročí založení oslavili včelaři ve Slavičíně na Zlínsku. Strážci parku na Sněžce kontrolovali turisty před východem slunce. 23 z nich

0: mluvčí města Adély Kousalové zpět do dalšího rozvoje města.
1: Největší aktuální úsporu přinesla zakázka na připravovaný propojovací cyklochodník u Elektroprojekty. Nejvýhodnější nabídka byla skoro o 8 milionů korun nižší než projektový odhad. Uspořit skoro 2,5 milionu korun se například povedlo také u již vybudované cyklostezky Pindula, která čeká na vydání kolaudace.
0: Včelaři ze Slavičína na Zlínsku si v sobotu odpoledne připomněli 100 let od založení spolku. K tomuto výročí si pořídili i nový prapor a otevřeli naučnou stezku. Během oslavy včelaři taky vybírali nejlepší med.
2: Potřebujeme, abyste šli ohodnotit medy.
3: Na soutěž o nejlepší slavičínský med dohlížel včelař František Tobola.
4: A iba já jediný z celé naše party vím, čím med, pod kterým číslem je.
5: A neprozradíte?
4: Neprozradím určitě, protože si to nepamatuji. Mám to napsané a je to v trezoru v kuchyni.
6: Všechny jsou výborné.
5: A jak jste hlasoval?
6: Zdál se mi nejlepší vlastně sedmička.
3: Prozradil jeden z návštěvníků pan Dušan. Předseda včelařského spolku Lubomír Machů pak odstartoval oslavy dobrou zprávou.
2: Kolik toho medu na tom našem spolku slavičínském zhruba bude, to odhaduju tak na těch 250 metrů.
3: Ze Slavičína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělali více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo celkem 500 lidí. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zopakoval, že izraelská armáda se nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně ozbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby ale svou kontrolu nad území rozšířila z přibližně 53% na více než 60%. Teroristické hnutí Hamas mírový plán Rady míru už dříve přijalo. Zástupce organizace dnes podle agentury AFP vyzval Spojené státy, aby na Netanyahuja vyvinuli větší tlak. Rada míru už zhruba před týdnem uvedla, že kompletní stažení Izraele z pobřežního pásma očekává až po úplném odzbrojení Hamásu.
7: Počasí.
0: Večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, ráno pak bude oblačnost od západu přibývat na polojasno, případně až oblačno. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 18 až 15 stupni, v údolích lokálně jen kolem 13 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 253. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavená dodávka. Ze zpráv bylo vše. Klidnou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, právě v tuto chvíli začíná další díl našeho písničkového pořadu, který má název Strom lásky mý. Jak krásný název. No, to taky oceňuje můj kolega Pavel Mašek.
1: No a samozřejmě přede mnou sedí usměvavý Standa Hložek.
0: No tak jako vždy, že jo?
1: A to je dobře, Standa.
0: To je dobře.
1: To je vidět, že se těšíš, že mě zase uvidíš.
0: No já jsem rád, že tě vidím, proto mám ten úsměv na tváři. Stejně jako vím, že máš úsměv na tváři, protože ty si taky rád, že mě vidíš.
1: Ano.
0: Právě teď v čase.
1: Samozřejmě.
0: V čase, kdy většina lidí je na dovolené, děti jsou
1: na prázdniny. Na táborech.
0: No. Taky mám tři vnuky na táborech.

0: Jo.
1: Tak už jsem udělal takový dětkovský gesto, že jsem včera hodil do schránky pohled, kde je zdravím.
0: Jako ty jim posíláš na tábor.
1: No já jim posílám na tábor, aby jim nebylo smutno. No,
0: tak to by mělo být naopak, oni mají poslat.
1: No já čekám každý den, jestli mi něco pošlo. Ach jo, Pavlíku, teď je takový hezký období a já jsem takový období už dlouho neměl, protože já teď jsem měl vlastně asi takových skoro 14 dnů volno. Takže měl jsem...
0: To se ti opravdu dlouho nestalo.
1: To se mi nestalo a já jsem byl z toho trošku nervózní, že mám volný víkend. Říkám, mámo, co budeme dělat? Já mám volný víkend.
0: A máma ti něco vymyslela?
1: Ne, máma byla taky v šoku, že mám volný víkend. Tak jsme byli z toho oba trošičku tak zaskočení, že jsme nikam nejeli a byli jsme v těch vedrech doma, na chaloupce, u bazénku. Tak to bylo asi
0: to se hned líp snáší, ty vedra. Že?
1: To je docela dobrý. No, docela to jde. A víš, já jsem udělal takovou dobrou věc, že...
0: Pochval se, Stando.
1: Ne, že jsem nechal se ukecat od kamarádů, ať dám slanou vodu do bazénu. Tak moje žena má takový pocit, že je u moře. Víš?
0: To vlastně ve finále dost ušetřil.
1: No právě. Sice bylo to drahý jak čert, ale ve finále se já jsem ušetřil hodně.
0: Finanční poradna Standy Hloška.
1: Já to víš, já Hanák, že? Tak když vydám korunu, tak to trvá několik let a taky jsem váhal, jestli tam mám dát ten dávkovač té soli jako automatický, ale no. To jsem dal, protože od té doby se nám nekazí voda.
0: No, vidíš, to samé výhody. No, to samé
1: paráda. No a teď já bych rád trošku sklouznul k tématu, že prostě tady v tomto období má celá řada našich kamarádů narozeniny. Jo. Před pár dny měl Štefan Margita Kulatiny, tak to jsem si na něj vzpomněl, jsem mu popřál. A 7. srpna měl narozeniny náš kolega, nebo prezident Amfory. A kolega, protože vysílá na dvojice taky noční proud, že? Petr Salava.
0: Ano.
1: A já jsem s ním z okolností včera mluvil. Říkám, Peťo, my ti popřejem v rádiu, nebo za celou Amforu. A co bys chtěl, aby ti Amfora popřála? A on mi řekl, no, aby jí prezident dlouho vydržel. Tak milý prezidente, ať nám dlouho vydržíš.
0: Amforákům dlouho vydržíš. Ale musím, milí posluchači, říct, že Standa přijel teda i v dresu Amfory.
1: No to ano.
0: Ve stejnokroji.
1: To já mám totiž tolik amforáckých triček, víš, pěkných. A ono jsou z kvalitního materiálu, takže v tomto počasí se to ideálně hodí, víš. A hlavně jsou hezký, víš.
0: Je to tak.
1: No a dom je to tak. A dom je k pleti.
0: A to i na tobě.
1: No a dom je k pleti, tak proto je nosím.
0: No, tak dostaneme se nějak k muzice.
1: Pojďme se dostat k muzice. Pojďme si pustit nějakou pecku od skupiny Olympic, protože ano, o prázdninách taky se hrají hlavně ty původní, nebo ty staré písničky Olympiku na kytary.
0: No, jo. To je...
1: Hlavně z toho prvního
0: jako ty písně zlidověly a jak říkáš, na každém táboráku, kde je kytara, určitě nějaká pecka od Olympiku zazní.
1: No právě, že Petr Janda skládal jako na to první LPčko na Želvi,
0: ano,
1: jo, tak skládal prostě písničky, které se dají zahrát na kytaru. Ale teď už ty poslední, už je to těžší.
0: No, jasně. Ale tak konec konců to, milí posluchači...
1: Ty poslední se už u táboráku hrát nedají.
0: Můžete posoudit sami, protože my jsme tentokrát vybrali od Olympiku píseň ze zatím posledního alba, které vyšlo v roce 2025. Nese název Bombardák a píseň samotná se jmenuje Heja, Heja, Olympik.

0: Olympic Heia Heia rok 2025. No jsme to začali docela odpodle.
1: No jasně, správně. Olympic, česká roková hudební skupina, která vznikla už v roce 1962. A Pavlíko, já jsem tak přemýšlel, že vlastně tato skupina vlastně vznikla pod jménem Karkulka.
0: Ano.
1: Jako ano. Karlínský kulturní kabaret. Mm-hmm. A vlastně, to je taková zajímavost, že v tohle kapelo hrálo strašně moc zpěváků.
0: No za ty, léta, ano, ano.
1: A že to je vlastně takový orchestr Václava Hybše. S přeneseným slova smyslu.
0: Je pravda, že bychom tady byli asi dlouho, pokud bychom měli...
1: Zahrát od každého aspoň jednu.
0: Pokud bychom měli vlastně připomenout všechny hudebníky, kteří se v Olympiku vystřídali.
1: Ano.
0: Ale my jsme tu píseň použili jako takový oslý můstek náš.
1: Ano.
0: Jo, to nevím, Stando, jestli jsi úplně pochopil tady ten můj záměr.
1: Ano.
0: Aby jsme se dostali k našemu kamarádovi tady od nás ze Zlína, tak Pavlíkovi Březinovi.
1: Přejdeme přes ten most a dostaneme se k Pavlíku Březinovi, který vlastně hrál taky s naší skupinou SH Band.
0: Já jsem nepochyboval, že to vzpomeneš.
1: No jasně.
0: Jakože především je to klávesista SH Band.
1: Ano, je to můj klávesista.
0: A krom toho hrává ještě s Olympikem, ano.
1: No, Petr Janda mě čornul. Ale já to Pavlíkovi samozřejmě přeju, protože hrát v Olympiku, to je opravdu jako velká pocta.
0: No musíš být teda hráč už.
1: No to jo. No Pavlík se narodil v Gottwaldově v roku 1971. Je to český skladatel, textař, zpěvák a hráč na klávesové nástroje. Vynikající hráč.
0: Přesně tak.
1: Také prostě je to studiový borec, mistr, protože má svoje studio a nahrávají se tam krásné písničky. Byl jsem tam taky několikrát. Ale nicméně Pavel je strašně aktivní člověk. To vlastně dosvědčuje to, že pořád skládá nové a nové písně.
0: Je to tak.
1: Tady jednu, milí posluchači, máme. Jako
0: z letošního roku, takže pořád novinka.
1: U nás je to premiéra u nás. No, ta píseň je vlastně takovou hymnou pro nadační fond na podporu onkologických pacientů. Má takovou zajímavost, že tu píseň zpívají čtyři děvčata.
0: No.
1: Nebo ženské.
0: Ženské.
1: Čtyři ženy.
0: Jsou to ženy, ano.
1: Už jsou to ženy. Víš, jak postupně o těch děvčat jdeme. No, naspívali Olga Lounová, Daša, Šárka Vaňková a Elis Mráz. No a ta písnička měla takovou noblesní start, v podobě křtu, kde kmotry této písni byl Petr Janda, kde byl Igor Tymko a Oldřich Navrátil. Je to tak správně?
0: Je to tak správně, ano. Máš pravdu. Tak, po podivu.
1: Tak tu písničku napsal Pavel Březina.
0: No, společně s Helenou Machovou, která napsala text.
1: No a ještě k tomu Pavlíkovi Březinovi. On byl dlouholetým členem také skupiny Argema.
0: Je to tak, je to tak.
1: Tam taky složil nějakou píseň.
0: No to nejednu píseň
1: no,
0: teda.
1: To je nejednu. Ta nejslavnější je o tom pivovaru, že?
0: Ano. No ale tu si dneska nepustíme. Pustíme si píseň, o které už jsi mluvil. Je to píseň, jak jsme řekli, z letošního roku napsali Pavel Březina společně s Helenou Machovou, zpívá Olga Lounová, Daša, Šárka Vaňková, Elis Mráz. Křídla pro život.

0: Olga Lounová, Daša, Šárka Vaňková, Elis Mráz a píseň Křídla pro život od našeho kamaráda Pavla Březiny, kterou napsal společně s textařkou Helenou Machovou.
1: Mm-hmm.
0: Krásná píseň.
1: Krásná to píseň.
0: Důležitá.
1: Ano. Ano. Tak pojďme dál.
0: Pojďme dál. No, standard. Babíško, už se tetelíš, takže kam se vydáme teď?
1: No, přátelé, já vám musím říct, že Pavlík mě občas dostává do takové prekérní situace. Jsme se dohodli, že ano, že dneska vám nabídnu nějakou zajímavou píseň svoji. A furt po mně chce jenom rychle. Přitom já mám tolik pomalých nádherných a chce po mně rychle. No tak já jsem udělal takový, jsem si vzpomněl na jednu píseň, kterou jsem kdysi dávno naspíval s Karlem Wagnerem. No on mi napsal teda, on tam nespívá.
0: S Petrem Markovem
1: napsal text, Karel Wagner muziku, do filmu Slunce, seno a pár facek. Píseň se jmenuje nádherně Život je rváč. Já ji hrávám na koncertech pravidelně, dá se říct, když hraju s kapelou. Máme několik verzí. Je verze s Charlie Blaškem Bandem, je verze s Big Bandem, s Boom Bandem, pak je verze s Freddy Bittnerem Bandem a pak je verze s SH Bandem.
0: Ano. Sami no to už si dneska zmiňoval, jo?
1: Sami bandy.
0: Tam Pavel Březina hraje.
1: Už nehraje, ale ptá se, zajímá ho, jak nám to hraje. Hraje nám to docela dobře, si myslím. No a právě že ta píseň Život je rváč na každém koncertě s každou kapelou hraje trošku jinak. No a zjistili jsme, že nám to na koncertě hraje nejlíp s SH Bandem, tak jsme udělali takový hokus pokus, tak jsme tu písničku po x letech nahráli znovu a s moravskou partou tady ve studiu na Moravě, no a myslím si, že dopadla ta nahrávka výborně, no. Tak jestli dovolíte, tak vám tu píseň nahrajeme. Ona má samozřejmě taky takovou zajímavou historii. Nevím, už jsem to, mám pocit, říkal.
0: To byla ta ostuda, co ti Wagner říká.
1: On mě krmil tím, Karel, že to je titulní píseň k filmu. No. Tak jsem tam na tu premiéru pozval celou rodinu. No. A ta píseň vlastně zahrála jenom asi několik desítek vteřin z rádia po drátě v hospodě. Rádio vyselo na zdi a byla tam jenom taková jakože kulisa do nějakého děje. Jako. Takže a to bylo celý. A já jsem fakt...
0: Mně to přijde jako zábavná historka.
1: No, to mi udělal schválně. Já jsem ho chtěl zabít, Karla, původně. No. Ale on to vycítil, tak se mi potom několik dnů vyhýbal. Ale zase napravil to tím, že dokázal, že ta písnička se často hrála v rádiích, takže posluchači jako střední generace tak ji znají.
0: No, tak zvládnul z toho prostě život je rváč. Takže si vlastně naplnil myšlenku písně. Ano.
1: No a tu písničku jsme vlastně dali na moje poslední CDčko, který jsem vydal loni. To CDčko se jmenuje Sem, co jsem, na kterým je, já nevím, asi 21 písní a ta předposlední je právě Život je rváč, který hraje skupina SH Band. No, výborná to kapela tady moravská.
2: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Standa Hložek, život je rváč.
1: Mm-hmm. No, život není peříčko.
0: Život je rváč, ano.
1: Ale pojďme se podívat do naší rubriky, které říkáme porovnání. Pavlíku, co? Jdeme tam?
0: No, já jsem pro.
1: Pojďme. Porovnání to znamená, že vám nabídneme jednu píseň ve dvou verzích. Ve verzi originální a ve verzi... Dnes to bude česká, Pavel? Ve verzi české.
0: Ano, je to tak. A ten originál dneska bude od jedné z nejslavnějších skupin na celém světě, a to švédské skupiny ABBA. O ABBA bylo řečeno už asi všechno, a to i v našem pořadu, tak já jenom v rychlosti připomenu, že skupina ABBA byla založena ve švédském Stockholmu, a to v roce 1972, a s jednou větší přestávkou byla aktivní do roku 2022. Standa, mě spíš zaujalo jiné číslo, že odhadem skupina ABBA prodala až 380 milionů nosičů po celém světě.
1: 380, odhadem.
0: No,
1: 380 milionů.
0: To takové množství nejde spočítat na kus, že jo?
1: To je dobrý.
0: To je prostě neuvěřitelné.
1: To musí chodit v parádí tantiemi.
0: To si pěstano. My se skupinou ABBA vrátíme do jejich nejslavnějšího období, a to do roku 1976, kdy natočili nádhernou píseň Knowing Me, Knowing You, ABBA.

0: ABBA, Knowing Me, Knowing New Rock 1976. To byl ten originál v dnešním porovnání. Českou verzi otextoval o rok později, tedy v roce 1977, Miroslav Černý pro Věru Špinarovou a pojmenoval jí Slunečné pobřeží.
1: A já z okolností vím, že tuhle píseň vnutil Věrce Ivo Pavlík, tehdejší manžel, a Věrka tu píseň nechtěla zpívat. To vlastně zpívala z donucení.
0: No. Jaký hit.
1: Že? A jaký hit? Tak to ale v životě chodí.
0: Asi no. Pěkný příběh toho.
1: No. Věra Špinarová byla česká zpěvačka, která se narodila v roce 1951, 22. prosince v Pohořelicích. No a od 7 let potom, tam žila do 7 let, a potom se přestěhovala celá rodina do Ostravy, která vlastně ji učarovala a byla tam celý život. No a v 6 letech, než se přestěhovali do Ostravy, už Věrka začala hrát na housličky. A potom v Ostravě už začala s kamarádama brinkat na kytaru. A kytaru vždycky měla strašně, strašně ráda. No, vyučila se chemičkou, no a pozor, v 15 letech naspívala první svoji sólovou píseň s názvem Já před tebou klečím. No a o rok později začala hrát s kapelami, jako byl Flamingo, potom Manchester, a který se potom přejmenoval na orchestr Ivo Pavlíka.
0: To tak bývalo. Tedy,
1: no a potom si postavila svoji vlastní skupinu Speciál, se kterou hrávala až do roku 89. No a já tak jsem zabřednul do toho, že vlastně první píseň naspívala v 15. A Eva Farná ve 13. Tak je to takový zajímavý.
0: Jsou to holky ze severu.
1: No, ano, tam je ten severní vítr.
0: Dívka ze severu. Mimochodem, krásná píseň od Roberta Křesťana, kterou jsme si dlouho nehráli. Druhou trávu Roberta Křesťana. Ty vidíš?
1: Vidíš to?
0: To jsou oslí můstky.
1: Jak máme krátký čas na náš pořad?
0: Ano. Vraťme se k Věrce Špinarové.
1: Ale vraťme se k Věrce. Tak vlastně až do roku 89 zpívala, no a potom to byl takový čas pro většinu jako zpěváků, kteří byli slavní do toho roku 89, no tak potom Věrka se stáhla a nechtěla zpívat, no a tak to každý jsme si říkali, proč jako zrovna tahle hvězda s takovým hlasem, jo, teď to je strašná škoda. No a potěšilo mě to, že vlastně dostala nabídku udělat comeback. No a Věrka začala jezdit znovu a začala jezdit i takovým způsobem, že měla svoje turné společně s Petrou Janů.
0: No,
1: a to bylo v roce...
0: ale vele úspěšné.
1: No
0: vele
1: a to turné se jmenovalo Nadoraz. Nadoraz 2010. A to turné bylo velice zajímavé, protože Petra Janů měla svoji kapelu a Věrka měla svoji kapelu a to už i tehdy doprovázel Věrčin syn Adam Pavlík. To a skupina Adama Pavlík. Adam Pavlík band, další band.
0: Ano.
1: No a to turné bylo nesmírně jako úspěšný a Věrka se nám prostě vrátila do tohoto muzikantského světa. No a bohužel nás opustila, když měla poslední koncert v divadle v Čáslavi, a to bylo v roce 2017, no a 26. března toho roku nás opustila ve věku 65 let. To je krutý. No nic. Ale připomeňu si Věrku, no, tou písní, kterou nechtěla zpívat.
0: Věra Špinarová, Slunečné pobřeží, rok 1977.

0: Věra Špinarová, Slunečné pobřeží, rok 1977. To byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: Mm-hmm. A pojďme dál. Pojďme se podívat za další hezkou zpěvačkou. Mm-hmm. Kateřina Marie Tichá, to je ta zpěvačka. Narodila se ve Vlašimi roku 1994, a to 18. srpna. Od malička milovala hudbu, zpívala v několika místních sborech. No, ve Vlašimi, kolik tam asi mohlo být?
0: Třeba nějaký okolní.
1: No, ne, to jsem si vyčet, víš, jako právě to mě zaujalo. Několika místních zborech, víš. No, vystudovala sociologii a sociální antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. Narodila se jako Kateřina Tichá. Jo. A to Marie si dala jako umělecké jméno, jako jejich prababičkám.
0: Hmm,
1: to už jsme tady zmiňovali, že se nám to líbí, že to je milé.
0: Je to pěkné.
1: Je to hezké. No a co bych ještě důležitýho, zásadní zlom v její muzikantské kariéře bylo setkání se zpěvákem skupiny Benjis s Davidem Stipkou, který výrazně ovlivnil v její tvorbě. No a bohužel po smrti Davida prostě ano, chvilku ještě pokračovali v dotáčení těch písní, které David jako složil. No a vlastně zůstala se skupinou Benjis dodnes, ale navázala, pozor, blízký vztah se zpěvačkou Terezou Balonovou, která jí pomáhá se skládáním nových písní. Uh-huh. No, tak to jenom tak v kostce o Kateřině Marii Tiché.
0: A my se vrátíme do roku 2020, kdy Kateřina naspívala ale opravdu nádhernou píseň Zničená zem.
2: Toulám se nocí a nevím, kam jít spát, znáš ten pocit.

0: Kateřina Marie Tichá, Zničená zem a její nádherná píseň z roku 2020. No a Stando, před námi je náš oblíbený Vál.
1: Vál, koho bysme jako oslovili?
0: Koho bysme povalili?
1: Koho bysme povalili, jo? Vál, který čas nezavál.
0: Ano.
1: Upřesňuju, milí diváci. Upřesňuju, milí posluchači. Lenka Filipová, ano, ta se vyloženě nabízí, aby nám přišla zaspívat nějaký svůj Vál. Lenka Filipová, krásná to zpěvačka, vždycky se mi líbila, je stejně stará, jak je. Ona je vlastně starší, ani já. Ona se narodila 14. února roku 54 v Praze.
0: Lichotník Standa.
1: Ne, my jsme samozřejmě kamarádi, tak si to můžu dovolit, jinak bych si to absolutně nedovolil. Že? Je to zpěvačka, šanzonierka, kytaristka, skladatelka. No, to je jenom tak na úvod. Narodila se do umělecké rodiny, protože její otec Adolf byl hercem a operním pěvcem. Maminka byla učitelkou hudební výchovy, kde hrála převážně na kytaru. Proto i Lenka jako se dala touto cestou a začala studovat hru na kytaru na pražské konzervatoři. Při hře na kytaru ráda zpívala a to vlastně ano, tak se stala postupem času skvělou zpěvačkou. Že byla dobrá, tak už jako za mlada, tak v 16 letech se jí povedlo, že vyrazila do světa s Brolnem, s brněnským rozhlasovým souborem lidových nástrojů. A to přímo do USA a přímo do Kanady. To je hezký. No potom hostovala se skupinou Spiritual Quintet, také se objevila v Semaforu od roku 1973 až do roku 75. Hostovala také s Karlem Gottem, to bylo v roce 1974. A pak rok a půl zpívala s Hankou, nebo s Karlem v kapele ve skupině Karla Wagnera s Hankou Zagorovou. Tam byla rok a půl. No, ale tam se prý hodně naučila. To mi říkal Karel, že Lenka jako sledovala Hančiny pohyby na každém kroku. A když Hanka zpívala, tak Lenka se dívala za oponou, aby nic neuteklo. A to je dobrá škola. To má dobrá škola. A ta se jí vyplatila i v dalších letech, protože od roku 79 začala zpívat s Karlem Zichem a s jeho skupinou Flop. A samozřejmě, že Lenka se celou dobu vzdělávala na kytaru, ve hře na kytaru. A to také tím, že jezdila na Mezinárodní hudební akademii do Paříže. A tam vlastně v Paříži strávila takovou docela hodně času. A taky tam hrávala ve študáckých klubech na kytaru. Což je obrovská škola. No a tam taky prostě ano, si našla několik francouzských písní, jako třeba Zamilovaná. Francouzský šanzon, který si nechala přetextovat. No, co ještě dál? Od roku 84 měla svoji vlastní skupinu s názvem Domino, ve které hrála také její dcera Leny. Jí doprovázala na klavír řadu let. No a podívej se, jak se ta holka šikovná Leny vyklubala.
0: Jak se vyšvihla,
1: začala dělat vlastní tvorbu, začala solovy zpívat. A
0: je šikovná.
1: To jsou ty generace nastupující, jak já mám Matyho, tak Lenka má Leny.
0: Je to tak, no, je to tak. A s Lenkou Filipovou se vrátíme do roku 1983, kdy napsala společně s mým oblíbeným textařem, Zdeňkem Rytířem, nádhernou píseň Prý se tomu říká láska. Lenka Filipová.
1: Už jenom ten název je krásný.

0: Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, její píseň z roku 1983. To byl ten dnešní vál, který čas nezavál. No a Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: Je to tak, co se dá dělat. Milí posluchači, tak mějte se moc hezky, užívejte si dnešní den co nejlépe. Buďte hlavně v pohodě.
0: Buďte zdraví.
1: Ano, to vám od mikrofonu přeje Pavel Mašků.
0: A Staník Hlošku.
1: Ano, čau.
0: Ahoj.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli rekonstrukci silnice jsou dnes ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. V okolí rybníků v Mistřicích na Uherskohraděšťsku vykácí nepůvodní druhy dřevin. Úřady práce začnou příští týden vyplácet superdávku. Části domácností se výrazně sníží. Večera v noci bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru nejníže naměříme 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradělek. Řidiči dnes ve Zlíně neprojedou Hradskou ulicí a ulicí Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Objízdná trasa vede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky jsou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. V Mistřicích

0: sloučili dřívější příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady a práce peníze nejpozději ve středu.
1: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože se aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíce 100.
1: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Desítky města, obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
5: Počasí.
0: Večera v noci očekáváme v regionu jasno nebo skoro jasno. Povane slabý vítr a nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na 269. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu je hlášen předmět na vozovce. Jedná se o spadenou hadici. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Tak nám krásne zaspívali Břeťa s Jitkou Osičkovi, za doprovodu Moravanky znám já Zahrádečku a příjemný letní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem posluchačům, kteří se právě nyní rozhodli strávit u rozhlasového přijímače následující hodinku písniček a přání. Posloucháte pořad Blahopřání s písničkou, no a samozřejmě i dnes v tuto chvíli máte možnost se zapojit osobně do dramaturgie této relace a popřát přímo osobně svým blízkým či kamarádům, přátelům. To je na vás. Číslo k nám 726465200 a svátek dnes slaví Roman. Mám tady několik přáníček písemných od Broňka Uhra. Dnes má narozeniny kamarádka paní Božena Sasínková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí děti s rodinami, kamarád Broněk, který také píše, že má svátek kamarád a řidič autobusu Roman Marcik z Dolního Němčí. Také jemu přeje všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku. A to přejí s ním také manželka, děti s rodinami, sourozenci. A také chce nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květníku Hochmanovi z Pitína. A ještě taky pro kamaráda spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Stráník. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Písnička se jmenuje Ej rozkvita, ej rozkvita, i František Třetina, Miloš Procházka a hraje a zpívá Podhoranka.

0: No a s Podhorankou dřívější dávná nahrávka Dana Rajsíglova a Jindra Kotek. Jindříšek výborný. Tak Maruška Spolešovic dostává slovo jako první v této večerní relaci. Dobrý podvečer, Mařenko.
1: Dobrý podvečer, tady Marie Spolešovic. Já bych prosila písničku k narozeninám pro paní Emílii Haplovu z Újezce u Osvětiman. Přejeme jí zdraví, štěstí a boží požehnání. Písnička, ať potěší manžela Vojtu. To jí přeji Sojákovi Spolešovi. Děkuji moc krát.
0: A my taky děkujeme a přejeme krásný večer do Polešovic.
1: Vám taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Hanička Žabčice. Haničko, dobrý večer. Podvečer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát své vnučce, která má v úterý svátek, Zuzana, Zuzance Vajzové, všechno nejlepší. A se jí vydaří léto. A teď momentálně je na brigádě v Německu, tak ať se vrátí v pořádku.
0: Krásné, ano, no. Ano. A kde tam pracuje v Německu?
2: A u nás končí, pane Hezner, hodí.
0: No.
2: Svatovavřinecké. Průvod obcí bylo 21 párů, no moc pěkný. Pěkně zpívali, když nehrála Blatnička.
0: Mm-hmm, Blatnička vám hrála, ano?
2: Ano. Teďkom je tam o 6. Moravská beseda. No a hraje ta Blatnička.
0: Ano.
2: Je tam dětský folklorní soubor Krojáček, mužácký sbor Šatavám, Žabčičky. Takže pěkný hody, opravdu ti mladí lidi to udělali moc fajn.
0: No a krásně se na to dívá, když tam mají a to, tu energii a teď jim to sluší, že to je napucované.
2: No a když tak krásně zpívají, jo, no to bylo moc pěkný. No a v 10.30 byla teda mše svatá, na které byli všichni.
0: No tak to je taky, to je vždycky paráda, že jo. A tak si za chvilinku zaspíváte hody, milé hody, už jsem dohodoval, už jsem po 3 noci doma nenocoval. Tak Haničko, ještě ne, ještě se hoduje dnes, že jo, ještě se bude hodovat zítra, pozítří asi, ne?
2: Ne, to už ne.
0: Ne, už se to ne, tak nedrží. Dobře.
2: To ne. Oni v sobotu chodí zvat, tak dostanete koláček a vínko napít a tak se už v sobotu rozpijete do té neděle, to stačí.
0: No já si pamatuju vždycky.
2: Teď jsem si udělala okurku.
0: Jo, už okurečky. No tak dobře, tak ať vám chutnají a mějte se hezky, Hani.
2: Jo, děkuju vám, naschle.
0: Naschledanou. Dobrý den, prosím o písničku k narozeninám pro maminku Martu Bouskovou z Kunštátu, která se dnes dožívá 88 roku. Z celého srdce jí přejeme hodně zdraví, elánu do dalších let a děkujeme za lásku, péči, kterou nám věnovala dcera Hana a syn Radek s rodinami. To jsou ještě ty e-maily, které jsme nestihli poledne. A další sbor dobrovolných hasičů Perná chce touto cestou popřát své člence sestře Zdeně Janotové k jejím krásným 65. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let přejí hasiči z Perné. Vesničky Malebné od Ládi Fefra a Františky Tomejčíkové v podání žadovjáků.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak to byly vesničky Malebné a Žadoviáci, Ládi Svobody. Dovolala se Bětuška z Petrova, která stála považte hodinu u přístroje v poledne. Nedovolala se, říkám, ať si sedne, no tak jako nějak to nejde.
2: Nejde to.
1: Dobře,
2: nejde
1: to. Bětuško, všechno dobrý, jsem prozradil na vás.
2: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já vás zdravím z toho Petrova. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát, Dosudoměřic Marošovi, Marošovi, to je jeho bratr, Romanovi Vaculíkovi k dnešnímu svátku. Já ti, Romy, přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A jistě ti to všichni přejí, co tě rádi mají. A posílám pozdrav a písničku aj tvojej manželce a celé rodině. A také by si ještě chtěla poslat pozdrav Mirkovi z Bánova, jeho manželce a celé jeho rodině. Pane Hegner, no, moc vám děkuju.
1: No není zač, Bětuško.
2: Tak a ještě si... teda, když ještě chtěla bych pozdrav poslat Jirkovi Helánovi.
1: Dobře.
2: Děkuji vám a někdy nashledanou.
1: Naslyšenou, Bětuško. Další ženou, která se dovolala a dostává slovo, je Maruška z Nivnice. Maruška Koktavá. Mařenko, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, milý pane Karlíčku a milí posluchači. No a tak dneska mají svátek Romanové, tak já bych ráda popřála našemu sousedovi Romanovi Lukešovi a přejem mu celá ulic vše nejlepší, hodně zdraví, pohody, lásky, prostě co si sám přeje. Tomu přejí všichni sousedé a okolí. No a už se těším na nějakou oslavu.
1: Ale.
3: Ano, určitě. A ještě bych chtěla pozdravit do Kostic Marušku Jeřábkovou a poděkovat taky Marusce a Zdeňkovi Hanákovým a taky zdravím Květinku a Viléma Hochmanových. Už jsem je dlouho neslyšela. Tak jim posílám taky písničku a všem milým přátelům. No a vám, Karličku, taky poděkování za tu písničku od Nímničanky. Velmi nás potěšila v poledne, ano.
1: No jo, tak jste patrioti. No. Vlastně všichni jsme patrioti svým způsobem.
3: No určitě.
1: Jo, vždycky, když tam zazní. Teď jsem si uvědomil, Maruško, že taky musíme pozdravit Romana Kohoutka, který takhle krásně vychovává jako to mládí,
3: určitě,
1: on ty velké orchestry a
3: samozřejmě.
1: Prostě šikovný muzikant. Teď mě to naskočilo zrovna.
3: Ano.
1: Těch Romanů je samozřejmě víc, ale tak mě to teď huplo do hlavy, jak se říká.
3: Posíláte jí to, každý chce lásku mít od Perničky, to taky se mi hodně líbí, no prostě všechny písničky.
1: Dobře, Maruško.
3: To se nemusí líbit, že jo?
1: No nemusí, tak, ale líbí. Mějte se krásně, Maruško.
3: A vy taky, Karličko, mějte se. A naviděnou, naslyšenou někdy.
1: No, tak jak se říkala ve Stráni možná,
3: no,
1: 23.
3: No určitě, se to podaří, ano.
1: A za chvilinku právě tak, bude hrát Straňanka, takže
3: tak
1: se to tak trefilo.
3: Taky
1: nashledanou. Členové klubu přátel Českého rozhlasu dnes slaví narozeniny, hned je budu jmenovat. Danuška Opletalová Brno, Libuše Hrubá Kokory a Jarmila Hudcová Brno. Milé dámy, slavíte narozeniny, tak vám přejeme zdraví, štěstí, lásku, pohodu, klídek, no prostě zkrátka všechno to jen a jen pozitivní. A jsou tady ještě e-maily z poledne. Chceme nechat zahrát paní Marii Přicháčkové, dnes otvírá 80. stránku života, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní elán, boží požehnání, ať práce na zahrádce stále baví, to ze srdce přeje synovec Pavel, Anička a Ondra s Lucínkou, posílají teď sladkou pusu. Ještě další e-mail odkliknu. Tak, prosíme o písničku k narozeninám pro maminku Martu Bouskovou z Kunštátu, která se dnes dožívá 88 let. Z celého srdce jí přejeme hodně zdraví, elánu do dalších let a děkujeme jí za lásku, péči, kterou nám věnovala dcera Hana a syn Radek s rodinami. Děkujeme. A teď, jak už jsem naznačil, bude hrát i Straňanka a bude hrát přímo Moravankovskou směs.

0: Ano, už předbíhám za 14 dní 23. Jak jsem tady paní Marušce napovídal, Strání Květná, tuším 14.30, bude tam Tufarango, bude tam Javorinka samozřejmě. Teď už si nevybavuju, jestli Lieskovanka, no a prostě samozřejmě Straňanka, tak jste srdečně zváni. Ve Strání na náměstíčku. Dovolala se Faninka z Bohuslavic. Faninko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pane Hegnere, já bych chtěla vaším prostřednictvím poslat písničku a poblahopřát mému příbuznému Romanu Knotkovi do Biskupic u Luhačovic a vzkazuji ti, Romane, aby ta smůla, která tě pronásleduje už delší dobu, ti dala pokoj a ty se mohl dál radovat se svými nejbližšími a hlavně s tvým milovaným vnoučkem Jáchymkem. Tak se drž, bojuj a bude všecko dobré. A vám, pane Hegnere, děkuji.
0: Faninko, děkujeme taky a samozřejmě neznáme příběh, ale připojíme se k tomu, aby všechno to špatné uteklo panu Hromanovi, ať jak,
1: to, no,
0: jak se naznačila.
1: No, několik zlomenin.
0: No, tak přejeme, ať se to všechno napraví.
1: Vyhojí,
0: tak, jak má.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: Mějte se hezky, Fanny.
1: Děkuju, naschle.
0: Hezký večer, naschledanou. Zita Jevíčko bude povídat. Dobrý večer, Zituš.
2: Dobrý večer, pane Karlíčku, já vás srdečně zdravím. Taktéž paní zvukovou mistrini. Chtěla bych pozdravit paní Marcelku Vandrovou,
0: ano,
2: že jsem na ní nezapomněla. A taky si pozdraví Ivanku Slabákovou, přeji jí hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, boží požehnání, zdravím samozřejmě i pana Jana Slabáka a Jaroška Wolfa. A teď bych chtěla poděkovat Marcelce Dičkové, mé neteři, která mě zavezla na překrásný koncert do Vanovic, tady u Jevíčka. Koncert byl je Tomáše Jeřábka, jak jsem již vám říkala.
0: No, známe, ano.
2: Takže já jsem díky té Marcelce prožila přenádherné odpoledne, protože koncert byl překrásný, krásné písně, krásná hudba na varhany, Tomášovi skladby, jeho varhaní, no nádhera, nádhera, nádhera. Hosté byli soprán Alenka Chaloupková, mezosoprán Naděnka Bláhová.
0: Maminka, ano.
2: Ano, ano. Tomáš Jeřábek a navarhany tež. Tomáš Jeřábek a Jiří Geršl a já jim, jestli někdo z nich poslouchá nebo jejich známý. Moc a moc ještě jednou děkuji a skláním se před nimi. Mm-hmm. A moc děkuji, že jsem mohla prožít tak nádherné odpoledne.
0: Věřím, protože Tomáš Jeřábka známe, je to syn Františka Jeřábka, který hrál mnoho let s Honzíkem Slabákem a Moravské 12 nynější je prostě démon,
2: no,
0: taky skvělý,
2: no,
0: a Naděja úžasná pedagožka hlasová a skvělá zpěvačka v operetě a v opeře.
2: No, jsem prostě celá dlouhá léta kamarádila, promiňte, že vám skáču do řeči, s její maminkou, s paní Nadějou Bláhovou, hrávali jsme spolu ve Svítávce v operetách a do jejího skonu jsme si s Evičkou hrozně rádi telefonovávali, tak jsme s maminkou na ní pospomínali. A taky ještě musím říct, že jsem se na tom koncertě, pak jsme měli posezení na faře po koncertě a koncert byl v evangelickém kostele ve Vanovicích a při tom posezení po tom koncertu jsem se tam setkala s nějakými lidičkami, protože svět je malý, tak s jedním synáčkem jedné mé kolegyně z chrámového sboru Jevíckého.
0: Tak, krásné setkání,
2: no,
0: dobře.
2: A potom se synem jedné paní, ze kterou jsme se rádi bavívali tady u nás na ulici, tak víte, já jsem byla šťastná.
0: Tak to je dobře, že jste si užila, ano, že jste prožila krásnou chvilku. Dobře, Zituš.
2: No, mezi líp. Moc děkuju.
0: Dobře,
2: za prostor,
0: ano.
2: Pane Karlíčku. A Naschledanou.
0: Naschledanou, mějte se moc hezky. Taky, děkuji, děkujeme,
2: ta
0: naschledanou.
2: Ta patří i vám, i paní zvukové mistryni.
0: No to je tak. Sandruška a to je redaktorka, to je prostě paní farářka, to je prostě úžasná žena. Takže mějte se hezky, ano, naschledanou. E-mail, dobrý den, prosím o hudební dárek včerejším narozeninám pro našeho souseda, kterého znám od jeho narození až do současnosti. Má v rodném listě vepsán krásné datum s dvěma osmičkami a není jim nikdo jiný než rozený fotbalista tělem i duší s tím lidským srdíčkem úsměvem na tváří. Mladík Libor Lipča Bobčík ze Slavkova Uherského Brodu. Jelikož mi bylo ctí potěšení popřát osobně včera k tím krásným mladým 24. závidění hodným narozeninám, posílám Lipčo písničku, přeji ti do dalších let hlavně hodně zdraví, ať se ti splní, co si sám přeješ. Nadále se živíš profesionálně na hřišti bez úrazu v Rakousku či jinde jako doteď ten rozený fotbalista. To ti přeji sousedovi Věra s Pavlem, Veronika Pavlík a zdravíme všechny kolem tebe, Lipčo, s přáním pohádkové neděle. Tak to jsou ještě e-maily z poledne, co jsme nestihli. A písničku nám teď zaspívá dnešní jubilant, už nám zpíval v poledne Mamková s mistřiňankou, no a teď nám za doprovodu cymbalové muziky Polajka společně se sestrou Boženkou zaspívají Javorové husle.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak Zdeněk se svou sestrou Boženkou. Zdendo, tak všechno nejlepší těm 66. narozeninám. Především samozřejmě zdraví, pohodu, klídek a taky ještě spoustu krásných koncertů, což vás samozřejmě těší, protože máte spoustu svých věrných příznivců a zpíváte krásně, to musím teda říci. Tak, mám tady e-mail, který naskočil. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Romana Buriana z Horních Kounic k dnešnímu svátku. To přeje manželka a dcery Adelka a Sabinka. Nejsem si jistý, jestli ještě tady nějaký e-mail. Ne, v tuto chvíli ne. Což značí, že posíláme písničku a je to lidová. V podstatě si můžete zaspívat Nemelem Nemelem a hraje a zpívá Krajanka.

0: rozhlas Zlín.
1: No ano, ano, samozřejmě, že nám chutnáň dobré masíčko dřezníku. Dovolal se Pavlík Procházka, zpěvák z Ištvánku, výborný zpěvák, pozor, to musím podotknout, Pavlíku. Co máš na srdci, povídej.
2: Já volám za celou naši posádku, pěveckou posádku v autě, že bychom chtěli popřát našemu zvukařovi Romanovi Lungovi, dneska má svátek, tak mu přejeme všechno nejlepší a ať se o nás nadále tak hezky stará, jak se do teďka zvukově o nás stará.
1: To je krásný.
2: Tak to s náma vydrží. A samozřejmě bych chtěl ještě poděkovat těm, kdo nám žehlí košile, protože my dostaneme vyžehlené košile a jedeme na kšeft, jako dneska. A čekají na nás, až se vrátíme, takže všem...
1: A kam jedete,
2: Jedeme do Klobouku Brna a náhody hrát, tak všichni, kdo neví, co má dneska, nebo neví, co s večerem, tak ať dojdou a my jim zahrajeme písničku stejně tak, jak hrajete vy z rádia.
1: No teďka zrovna Ištvánky nemáme, a koho tam vezeš teda z pěveckých sekce?
2: Mám tady Terku Lamáčkovou, Babča Chrásnová jde na kšef a ještě nás veze, máme speciálního řidiče, doprovodňáka Honzika.
1: Dobře, šťastnou cestu, Pavlíku, mějte se krásně,
2: děkuji.
1: Ať se daří.
2: Došlo, jenom jestli můžu...
1: No.
2: Tak Romanovi Horňáčkovi přeje k svátku, tak je všechno nejlepší.
1: Jasně, jeho kapela, jasně.
2: A já to Volpovi samozřejmě.
1: Dobře, taky. Dobře, měj se hezky, Pavlíku, děkuji. Šťastnou cestu, ahoj, děcka,
2: díky,
1: čau.
2: Ahoj, čau, čau.
1: Jirka z Podolí se dovolal, dobrý večer, Jirko.
3: Dobrý večer, pane Igner, zdravím vás všechny do Rádia Brno a chtěl bych nechat zahrát z Denice Šenkyřikové, rozené Sukupové z Prace, dneska má 53 let. Vlastně to neříká, že?
1: Vlastně, ale může, to není žádný
3: ten... Ale může,
1: ten...
3: to je mladá
1: jasně,
3: holka,
1: je...
3: ale mladá čiperná holka. Chtěl bych pozdravit tu a popřát jí hodně zdraví, boží požehnání, ať se mají s lidem rádi a vnoučata tě poslouchají a my tady taky slavíme trošku.
1: Tak
3: my tady popijeme.
1: Dobře.
3: Tvarožné byla pojď, ve Vylaticích bylo kácení máje, takže takhle nějak... Všem přeju, ať všichni dobře oslaví.
1: Jirko, za chvíli vám zaspívá jedno milé překvapení.
3: A chtěl bych jenom, pane Hegner, jestli bych mohl na rychlovku. Můj syn, temu jsem se nedovolal, 26. na Anu. Ana, chladno z rána, moje tchyně byla Ana, tak Anička Nosová ze Slatiny, to byla moje tchyně, tak chtěl bych si na ňu vzpomenout. Ano. A na mýho syna Ondry Žitnýho, který měl 36 let, 26.7.,
1: dobře.
3: Chtěl bych mu popřát, aby byl zdravý, aby kluci ho měli rádi a žena Lenka. Mm-hmm. Jo? A všechny je pozdravujem.
1: Dobře, jo? Jirko, mějte se krásně.
3: Mějte se hezky a děkuji, pane Hegner.
1: A za chvilinku překvapení písnička. Budete překvapení, kdo bude zpívat, takže
3: jo,
1: vydržte.
3: To uvidíte.
1: Uslyšíte.
3: Jo,
1: nebo... No, dobře, mějte se hezky. Naschledanou.
3: Mějte se, naschle.
1: E-mail teď právě naskočil. Prosíme o písničku 80. narozeninám pro paní Ruženku Kašníkovou z Holhovce. Narozeniny oslaví 10. Tak prosíme, dnes zahrajte něco třeba z tvorby Jiřího Holáska, byl to její dobrý přítel, tak to musíme zklamat. Tady je přání, milá babičko Růženko, děkujeme za všechnu lásku k péči. K tvým narozeninám přejeme hodně zdravíčka, pohody, radosti z každého dne, máme tě moc rádi. Písničku posílají dcery, vnoučata a pravnoučata. Já tady odkliknu jednu vzpomínku právě a to budeme navazovat. Posílám vzpomínku na vynikající zpěvačku, herečku Evu Pilarovou, rozenou Bojanovskou. Narodila se před 87 lety 9. srpna 1939 v Brně, takže vidíte, dneska vyslavila narozeniny. Cílevíme se hudobně vzdělávala, hrála na klavír, věnovala se sborovému zpěvu v dětském sboru Československého rozhlasu v Brně, zpívala střední školu, absolvovala na vyšší hospodářské škole, maturovala v roce 58, i když skutečně progresivní vklad do historie české populární hudby odezněl u Evy Pilarové již na přelomu 60. 70. let. Je podobně jako u Valdy Matušky, patřila právě k pěveckým legendám z neoddiskutovaných jedním z nejlepších hlasů. V roce 1981 byla jmenována zasloužilou umělkyní a v roce 88 byla vyznamenána cenou Masarykovy akademie za dlouholetý přínos v oblasti jazzu a pop music. Úspěchy v oblasti hudby dokládají dvě platinové a několik zlatých desek. Zemřela 14. března 2020 v Praze. Vidíte to? Ano, tolik vzpomínka pana Honzíka Boleslava a nám se podařilo tady najít nahrávku, protože vím, že natáčela s Moravěnkou, tak jsem to využil a zkusil jsem najít jednu písničku, která se jmenuje Tichá voda.

Ano, ano, tak je to už nějaký čas, co jsme tuhle písničku, co jsem tuhle písničku natočil s cymbalovou muzikou Aleše Smutného. Přátelé, moc krát děkuji Sandrušce, že tady se mnou takhle krásně spolupracovala. Mějte se hezky, zítra vlastně už je pondělí, pozor, ano, Morava krásná zem, paní Jiřínka Ostrá se vám bude věnovat. No mějte, prožijte tedy krásnou nedělní večer, ať se vám daří, a teď na závěr nám hraje Lado Kumpán, jeho muzikanty, skladbu od Miloše Procházky s názvem Pepinka. Mějte se hezky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji přibylo návštěvníků ze zahraničí. V rámci projektu Praktikem na zkoušku se v ordinacích v regionu zaučuje 10 mladých lékařů. Brněnský hantec je oficiálně zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zítra očekáváme u nás v regionu oblačno až polojasno, večer hrozí bouřky a na teploměru až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Dobrý večer. V hotelech a penzionech se ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 243 tisíc hostů. Bylo jich meziročně o 3,1% více. Ve srovnání s druhým kvartálem roku 2025 přibylo domácností i zahraničních turistů. Celkový počet přenocování vzrostl o 2%. Nejvíc zahraničních hostů přijelo do Zlínského kraje ze Slovenska. Následovali turisté z Polska a návštěvníci z Německa. Zlínský kraj pokračuje v podpoře mladých lékařů díky projektu Praktikem na zkoušku. Prvních 10 studentů lékařských fakult už absolvovalo či v nejbližší době absolvuje letošní týdenní stáž v ordinacích praktických nebo dětských lékařů v regionu. Kraj přispívá ordinacím částkou 10 000 korun za každého stážisto. Letos zatím podpořil 3 poskytovatele zdravotních služeb celkovou částkou 100 000 korun. Pokračuje Jan Vandík z oddělení komunikace Zlínského kraje.
2: Podpora stáží je součástí širší strategie, jen stipendijní program pro zdravotnické obory má letos rozpočet 2,5 milionu korun. Od jeho spuštění v roce 2016 kraj schválil

0: rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa zhořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Plameny se od čtvrtka šíří z oblasti okolo města Niebla, které leží zhruba 70 kilometrů od jižní hranice s Portugalskem. S požárem bojuje přes 500 hasičů, z toho 250 příslušníků specializované vojenské jednotky. Přestože je čeká ještě hodně práce, podle regionálního činitele zodpovědného za mimořádné situace se zlepšuje.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne oblačno, později polojasno a k tomu se může na některých místech objevit také skoro jasno, ale k večeru se oblačnost znovu zvětší a mohou dorazit i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dobrou zprávou je, že doprava v našem kraji je dnes večer plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín a pohodový zbytek neděle. Matěj Neradilek, dobrý večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo bejt. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo. Následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké
3: takže
1: zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici, na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teď bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CT. Mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý. Udělalo to dobře v té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší. Ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky. Tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam oříšek.
1: Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte, jak malýmu dítěti. No. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, a teď si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Tvůj krok je lehký jako den.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Do 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7:30. Zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic, ale i mezinárodní účast zúčastnili se 3 muži z Londýna a 1 z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala. Takže to bylo velmi působivé a pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu. Že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně a člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: Pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinu neabsolvovala poprvé, už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a naschledanou.
2: Naschledanou.

Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší Boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Torah, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Šoa. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma My Heritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jež židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoa. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoa, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší České hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem a musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní.

0: západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
2: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom, teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancimberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem

0: Hnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50, 40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: Uh-huh, to je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. Uh-huh. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeptíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na poloje.

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť. Prostě to zasiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Paulu se i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do díže se vyklopí majonéza,
4: do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: Jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehínka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Či stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No rozpadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kule nebo někdo u
2: motoru. Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most drahý, most dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most drahý, most dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdo v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvaldská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Nadě Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Hasiče zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. Z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha. Pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologická meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i

0: našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
0: Byl to Franta Univerzál.
1: Co kdo?
0: No, náš komik.
1: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
0: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
2: Já jsem doktor Vobtáhlo.
0: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
2: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
0: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
2: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
0: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
3: Ale že koukám jako blázen.
0: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No všem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: Říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil.

0: Vlastně to dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
1: Tak já vás to všem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
2: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
1: To donese pořadatel po skončení soutěže.
2: Aha, tak potom, no, dobrý.
1: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A ano. Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
2: Jo, takhle,
1: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
2: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
1: no,
2: že jo?
1: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
2: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
2: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
2: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
2: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
2: Zanzibar?
1: Ano, Zanzibar.
2: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
1: No přesně, to no. Je Zanzibar, no, přesně.
2: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
1: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
2: Ano, u jakýho salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
2: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
2: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že o ceny, a ne no, takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
2: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je mladě.
1: Z banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo.
1: No.
2: Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chce nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě.
3: No, abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale je, medvědí ale... hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano. Takový malý blonďák je to.
0: Malý blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady,
0: vlastně obrácení tady, že
1: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné,
0: kde
1: to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkratka, to je zkratka a přijde sem, zkratka,
0: no. No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to
1: já.
0: Vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: v rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravě,
0: ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, jsem manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básni?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básni.
2: No to mě mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básni jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se teď přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. O, devete. Blbý písmo tohle. O, dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla svěže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křída šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudý. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem, proto dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, Lika, nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roky?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: Ale on nechce, no, ale on musí.
1: Víte si, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
3: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
3: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě.
3: Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
3: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
3: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
3: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej, jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, no. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/Linka a připomínám v neposlední řadě, jako vždycky do třetice, i náš klasický e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vyspotý letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: No, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně. Všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má v čili, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun, ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano.
2: No, 35 včelky tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: je.
2: No. Mm-hmm. Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávali, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, ne, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to jsou na železo kotouče, nebo pak sotku ty ocelový kotouče, kterými si řeže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a furt něco od nich vemu, jo. No a to jsou aj některé drahé věci, za 60 000 lasery a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinak, jedna byla do betonu, jedna jenom do cihel a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat kde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouči a všechno.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás ví.

0: Vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
1: Že jsi taková dobrá duša.
0: Jo, jo. Dobrá duša. Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
1: No, takže v některých věci takové šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo? No, takže... Takže
0: vysloveně takové věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
1: Takové tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí sami, jo.
0: Takže máte radost, jasně, jasně.
1: A chud na bizion, jak je rukavice a takové věci, no tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda spokojený.
0: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
1: No taky děkuju, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Viera Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: Zakrát, když to vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolila teď úplně zase k další někomu dalšímu.
2: Do třetí se všeho dobrého,
1: takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodej.
2: A tam byl nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu mluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky ve starých Prachaticích a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no, všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky, všude možně, že jo?
1: Uh-huh.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: Jo? A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned, víte, co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to na studeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompo na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě to navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve
2: no,
1: slevě,
2: protože,
1: v akci.
2: Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no je.
2: Přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já
1: musel
2: by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom. A budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s ním chodil z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám sehnanýho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který ho vozil ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak to je krása.
2: Protože tam je, on tam má přítel, vlastně dělal v Německu na farmě, tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo těm věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika, prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj, takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy, farma, vám přítel vám to řekne, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: Je to tady, když jedete Prachatice Volady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, na hranice.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: Jo.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměnej klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně, že jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je
2: Poluju.
1: Dobře. Tak, paní Věro, moc vám děkuju, ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: se... Včera bylo nějaká železnice,
1: určitě se dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte se hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: jste to slyšeli, Srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, my vás zdravíme obě, Tušku, a všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: Napřímo. A k tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
0: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když ano, přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
1: No tak to se tam nedostaneme, já bohužel.
0: Nejdete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba co se týče oblečení, boty, obuv nebo cokoliv.
1: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti ledacos, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
0: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná věc vždycky.
1: Ano.
0: Tak, jo, já vás poslouchám, nebojte.
1: No, já myslím, no, tak takovýhle věci, no, tak když je to možnost, tak to využívám.
0: Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
1: Tady aušus žádný není.
0: Žádný není, tak to je dobře.
1: Ne, to jako bych nekoupila, že jo. To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
1: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
0: Děkuju.
1: Šťastnou cestu domů, no.
0: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900 a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít? Téma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatnou. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchodňáka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchodňáku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: radši
1: protože
0: nebyl
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Že každý chtěl kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo? No teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla golasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada, původně cena, když jsem se díval do paletekologu, byla 4 000, jo. Takže, jako když budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych... V principu bych si ji nekoupil, ale protože ji slevnili na 800, tak jsem po ní sňapnul a mám ji doteď doma.
0: No
1: prosím. Potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružně pivu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale nevím, oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všecko značkovi, tak jdu třeba do frcu, tam je to taky levnější, takže to z frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ho můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda... pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec
1: zač. Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to
1: 15. Nevadí. Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na ničím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Jsem si to přečtu a měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
0: Dobře.
1: Tak moc vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště naslyšenou.

0: Kdo má tě rád? A Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no.
1: Tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky a to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. To máte pravdu, to možná u některých věcí.
1: Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějaký německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré. Tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky. Jo, tak to naskládám do lednice a mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprodeje.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo, takže a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je, v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi s mými nápady.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, ten, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to oblečení.
0: Takže přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase
1: děkuji
0: příště
1: pěkně
0: u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Vidíme sluníčka.
0: Ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěla říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím samozřejmě. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujem. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně, jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale kvůli těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je možná
0: je,
1: i levnější.
0: No proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou
0: tak
1: všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvůli ty zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů prodejí. Vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak,
0: nebo...
1: tak jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Jdou tyhle věci spíš jako za manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo.
0: No, jakože na vlastně zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně
0: to koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to jedna z mých manželských povinností.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaši paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janu a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Uh-huh. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do skránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný skránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám. Nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, no.
0: Co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, hlejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když se ženou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Ne. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak... No, musím, no.
0: Tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, jestli pomůžou.
1: Jestli nějaký spotřebič nebo tak to mi poradí, jako, no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte? Ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to. Ne.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No,
0: ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně. Jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo?
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc, dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: Tak to byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin'.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě, ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům. Mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc. Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím. Samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí jít trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera. Vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct snad v Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem se tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to

0: zase jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. Uh-huh. No. A já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobrý, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no zeptám se třeba u Kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slevu dají, no což oni slovy chovývají, ne, no slevu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, no, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. Mm-hmm. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku, mm-hmm. na skládku. No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako my nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
1: Jasně, dobře, ale já vás trošku přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale no, mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
0: No to vlastně bylo ve slevě, ale mm-hmm. teď, no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, vím, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
1: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
0: no, tak
1: do odpisu.
0: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, mm-hmm. možná by vás...
1: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
0: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako...
1: To, jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení to, jako, nebo...
0: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby... Vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v svým podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si, tak jak co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jenom na ty slevy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
1: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá, jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
0: Ale... Jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem
1: určitě.
0: Odpověděla. No.
1: Určitě.
0: Tak nějak prostě.
1: Dobře, tak každopádně.
0: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
1: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recykluje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
0: Všem hlavně zdraví, naslyšenou.
1: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněný věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už víte malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblí. A já, když něco je zlevněnýho, ano. Tak tam letím a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu domů a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
1: Ne, to nejde vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady. A já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Hmm. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedám mě to, vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, je tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No, no a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
1: To si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hladí neumírám, jo?
0: No je.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde, jo. No tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to, určitě.
1: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v krámě, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte to zákulisí. Ano.
1: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To jedině mě.
0: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, nejenom třeba v obchodech, no, já vím.
1: Ale s tím člověk nic se nadělá,
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže tam
1: ono.
0: Může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je proti unej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, tak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
0: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře,
0: paní,
1: to jste hodná.
0: Paní Evo.
1: To jste hodná. Ako někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě. Jinak děkuju moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem s vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
0: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
1: Dobře,
0: tak
1: ano.
0: Jo. Dobrou noc.
1: Taky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4, a je tam může jeden uplatnit, nebo 2, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva, a když tam, tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: No, mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečtla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak vám, pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Já už
0: pojímám podezření.
1: Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
0: Ano,
1: třeba,
0: ano,
1: když
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu džem, zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Hmm, já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není, a když to 1-2 kila potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte pánečku pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak, říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho. Jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. No, takže nakoupila dobře, má radost, zkrátka.
1: No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu pomakat ten materiál.
0: Ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodeji v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty k ní, takže tam byli, to tak nakupovali, no.
0: Takže, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: Kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Jo,
0: taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando, doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv roční období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, a jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí, ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží.
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Jo, takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno a víte.
1: To nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně,
1: a
0: jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě ano, jednou tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně,
1: jo,
0: ať máte radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gregor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky ten hlavník se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neoplývám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusnýho. Nedopečenýho, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másova nebo takový letě, tak na to si dávám pozor, mléční výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím,
1: jiná,
0: rozumím.
1: Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončil na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurty a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. A takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc. Ať se vám daří.
1: A budu se těšit do příště.
0: A budu se taky těšit. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letní pohled do pošty. Pan Franc k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech. Zdraví noční linku, pan Franc. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit? Kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a říkám,
4: jasně.
3: Je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože

0: Ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
1: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je vinklář charakter.
2: No, jak to přijímáš tohle vysvětlení, Láďo, masového sdělovadla?
3: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
1: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
4: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
1: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si ho dala, tu grafiku, do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
4: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
1: A to byly velké dveře do sklepa.
4: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
1: to, a rád.
4: Já rád a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
0: Já bych chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona

0: kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju. Ona říkala, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'Arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, abych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
1: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
1: No
2: dokonce.
1: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
3: Jednou, já bych...
0: Promiň. Jednou, se ptala, máš to připravený.
3: Nemám. Teď mě to napadlo. Jednou mi... Vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je. A byly dva bez zubů. A to se mi strašně líbí. To jsou krásný historky.
0: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
1: Je krásný. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už ho každý zná, že prý mám ho říct Růžině. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hrgos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli? No,
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku, a taky tam zahradničí, a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná, a tady je vidět ta pečlivá ruka Růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
1: To rád slyším.
4: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strejček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v které je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhoral.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzka a o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, pojďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mýho narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zima mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli. No a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není. Prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první teďka výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí
2: si nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste
3: že...
2: za chvilku z těch 120 kg neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Říct, ne,
2: lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydržel bylo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. V kresbě,
3: v grafice. Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom teda potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.